Maštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na banjo jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na banjo jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela

To už pořadu na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jambory. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
2: Dobrý den.
1: Jaký je podzim?
2: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
1: Výborně.
2: Je to krásný.
1: To je dobrá zpráva, tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy a Slováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme už spomínali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť. A riadne sa najesť. Aj odedza začína byť celkom slušivá, čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Halo, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. Musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje áno. Náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali...
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali. Púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho. A
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 7 let, 8, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála... Ještě říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý já den, vás pane také Brouska. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladného.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jak je to ze Strážnice? To se hodí Bčko.
2: Bčko, dobře. Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak je, jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy to asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježeš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem. Nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: Ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
2: Pomůcky byly.
4: No, ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. Pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě další 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karelší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to

0: To je
1: opravdu někdy to je úplně katastrofa, mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
0: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
1: někoho vyměnit by pomohlo.
0: Jo, to máte pravdu.
1: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
0: A
1: já bych teda volil bys teda Ačko.
2: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
0: Naslyšenou.
2: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
2: No zkuste. No
0: zkuste to.
3: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
2: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
3: Děkuju.
0: Naschledanou.
2: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
4: No tak snad začneme, ne?
5: Jo, no konečně, no tak.
4: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
5: Aha.
4: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
5: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
4: Tak já jdu napřed do koupelny.
5: Počkejte, proč do koupelny?
4: Opláchnout váleček.
5: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
4: Sádru? Proč sádru?
5: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
6: Humoriáda.
2: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
0: Krásně je to.
2: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
0: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
2: 3 neděle.
0: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
2: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
0: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
2: Kdy přijde
0: jako,
2: dejít a tak.
0: No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
2: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tudou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to
3: no,
2: teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on Dobře. Je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla, najednou on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. On říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti Diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantichu, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, a nech ho bejt, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantichu. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di mandare, che sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltranjo, con la gelosia, so che tu... No, ja nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Fronto, pojď už. Nehor, jde to Gauner, nebo bej.
3: Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se.
4: Říkám, Fronto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Frantiku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jakou ukázkou? S Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lahačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdamová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový pohádky. Dědeček se ano.
3: Tomu tady. No, vynikající. No.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, tak nemám vlastní vody. Ten jede, ten valí. Miro, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni běvávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se, a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene, pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty, no, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko TT, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
0: Humoriáda.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Poslanci se příští týden mimořádně sejdou kvůli vetovanému zákonu o státních zaměstnancích. Končí oprava turistické Rígrovy stezky v údolí Jizery. Zrekonstruovaná jičínská knihovna zaznamenává větší zájem nových čtenářů a dnes bude maximálně 15 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Poslance ve středu čeká mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Schůzi včera svolal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Návrh ruší současný služební zákon a podle koalice má usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle hlavy státu ale mimo jiné vytváří podmínky pro výměnu úředníků bez ohledu na jejich kvality s každou změnou vlády, pokud nebudou loajální. Koalice ale podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka, který je členem klubu SPD, veto přehlasuje.
3: Protáhneme si to o jedno další čtení, o jedno další opakování toho, co už zaznělo mnohokrát, ale já očekávám zkrátka to, že se ten zákon schválí a schválí se tak, jak byl schválen už při přehlasovávání Senátu.
2: Vondráček je zároveň autorem pozměňovacího návrhu, který je součástí zákona a má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Rígrova stezka na Semilsku bude o víkendu opět otevřena bez omezení. Dělníci na ní už dokončují rekonstrukci za více než 1 milion korun. Opravy se soustředily především na vysutou galerii nad Jizerou.
4: Rígrova stezka lidem slouží od roku 1909. Měří 3,5 kilometru a vynese údolím Jizery ze Semil do Podspálova. Cesta je z části vylámaná ve skále a prochází 4 tunely. Stezku stavěli 3 měsíce a střelmistři tehdy použili přes 300 kilogramů dynamitu. 6 týdnů odborníci vrtali 12-metrový tunel. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Desítky nových čtenářů se přihlásili do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 1 měsíc po jejím znovu otevření po 3leté rekonstrukci. Převažují mezi nimi hlavně děti, ale hlásí se i seniori, kteří v září nastoupili na univerzitu 3. věku, říká pracovnice knihovny Ivana Tauchmanová.
5: Si nabrali na léto, že jsme měli zavřeno, takže teď je to potřeba rozstřídit, něco přijde do skladu, něco přijde tady na regály, něco přijde tady dopředu jako výběr, takže to je teď takový složitější trošku.
1: Sport.
2: České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o první účast na velkém turnaji.
1: Počasí.
2: Dnes ráno čekáme jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 4 až 8 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve dvoře Králové nad Labem je uzavřena silnice Nový Vorlech. Omezení tam potrvá až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dobré ráno všem, kteří už jste vzhůru, i vám, kteří se teprve pomaličku probouzíte. Máme pátek 9. října a Pavla Kindernajová vítá každého jednoho z vás, kdo si k dnešnímu vstávání pustil Český rozhlas Hradec Králové. Ať už vás čeká pracovní den, cestování nebo volnější víkendový režim, pojďte si to ráno udělat co nejpříjemnější. Co nám přináší dnešní den v historii? Dnes slavíme například Světový den pošty, který připomíná založení Světové poštovní unie v roce 1874. Během dnešního rána se podíváme na spoustu zajímavých míst v našem regionu. Mimo jiné vás vezmeme i do kovářské dílny za vzácnou památkou. Šestiboká meteobudka z konce 19. století patří mezi významné památky Liberce. Doposud ale stála na frekventované autobusové zastávce a několikrát do ní narazil autobus. Naposledy letos na jaře. Město teď budku nechává opravit. Reportáž z kovářské Pražské dílny nabídneme za malou chvíli. Přejeme tedy ještě jednou hladký start do nového dne a zůstaňte s námi.

0: Je tady první ranní téma Českého rozhlasu Hradec Králové. Najdete na ní Lembrechtův polimetr, zapisovací teploměr nebo třeba termohydroskop. No, řeč je o liberecké meteorologické budce, kterou na konci 19. století nechal vyrobit Horský spolek pro Ještěcké a Jizerské hory. Možná vzpomenete, měli jsme tady i ranního hosta k meteobudkám. Mluvil tady v našem vysílání i o těch, které najdete v našem Královéhradeckém kraji. A taky tady máme zajímavé, třeba na Velkém náměstí se jedna z nich nachází. Ale tato liberecká, ta je šestiboká, pokud byste si tam chtěli udělat výlet. A ta má připomínat radniční věž a patří k významným památkám Liberce. Ještě donedávna stála na autobusové zastávce u radnice. Na jaře do ní ale už po několikáté narazil autobus. Město ji proto nechává opravit u uměleckého kováře.
1: Tadle ta kytička, která je tady nahoře jako ozdobná, tak ta už to dostala právě po třetí od toho autobusu. Ten největší problém, který my teďkon řešíme, je to, že vlastně došlo k odlomení části toho pásku zdobného.
2: Restaurátor Václav Nikendej teď ukazuje pás, který se tady bude vyměňovat.
1: Tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Autobus taky částečně poškodil roh stříšky.
1: To poškození není tak velký jako při tom minulém restaurování, takže tady to stačilo jenom vyklepat, lehce zapájet.
2: Budka doposud stála na okraji chodníku na náměstí doktora Edvarda Beneše, v místě, kde zastavují autobusy nejvytíženějších linek ve městě. Magistrát teď sokl nechal přesunout blíž k radnici.
1: Zůstala tam vlastně i ta nika, aby tam ten autobus nebo jakákoliv jiná doprava se k tomu nedostali.
2: Před námi je teď ta stříška, vidím, že je to zanešené v těch spojích.
1: Základní čištění tam samozřejmě bude probíhat, nemůže být úplně nějak agresivní. My bychom neměli dělat zásahy, které nějakým způsobem můžou i narušovat autenticitu toho samotného objektu, jo, což konec konců bylo i v případě té konstrukce, ve které jsou umístěny ty stroje. Tam vlastně bylo počítané s tím, že odstín té barvy, tak on by měl taky evokovat ušlechtilou patinu na mědi.
2: Taková světlá tyrkysová nebo světlá zelená?
1: Možná taková tyrkysově zelená.
2: Máme tady i ty jednotlivé přístroje,
1: přesně
2: tam
1: tak.
2: Poškození nebylo.
1: Funkční jsou teploměry, ale co se týká vlastně třeba těch barometrů, těch hygroskopů, tak nějakým způsobem fungují, ale ukazují už jenom orientační hodnoty.
2: Není to přesné meteorologické měření.
1: Přesně tak, teď už ne.
2: Dominantou je slunce s měsícem na vrcholu té střechy a teď dokonce teda je ověnčeno i pavučinami.
1: To není nic, čím by mohli tu památku poškodit, takže si to tady nechávám jako takový hezký dekorativní prvek. Ta pavučina tomu dělá takovou krásnou svatozář.
2: Před libereckou radnici by se měla meteobudka vrátit na začátku listopadu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, máme 17 minut po 5. hodině, už se dívám na mapu Českého hydrometeorologického ústavu a tady jsou teploty od 5 do 8 stupňů Celsia na území Králové Hradeckého kraje, ale musím říct, když jsem ráno jela na kole, nepřišlo mi to, že by to nějak po dešti kleslo a ty teploty se výrazně propadly směrem dolů, ale pravdou je, že z těchto minimálních teplot, které jsou po ránu, se příliš vysoko v průběhu dne už nedostaneme.
1: Počasí.
0: Po 6. hodině meteorologové určitě ještě nabídnou aktualizovanou předpověď počasí, ale zatím stále platí, že dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami a babí léto tímto dnem skončilo. I když je tady tereziánské, které už sice tak vysoké teploty nenabízí a bude to souviset i s těmi mlhami typickými pro toto období. Od severozápadu bude té oblačnosti postupně přibývat na zataženo, později večer na severozápadě kraje i s občasným slabým deštěm. Maxima by se měla v průběhu dne dostat k 12 až 15 stupňům Celsia.
1: Fandíte Králové hradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Králové hradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál... Volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co bylo dál skladba kapely Jelena Jany Kiršner? No, zpívalo se tam o tom větru, vítr nám pořádně zafoukal, to jste si určitě také všimli, ale tomu se budeme věnovat v těch dalších minutách, ale ne teď, protože teď přichází na řadu i spotřebitelský servis, do kterého nám píšete na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Pokud napíšete, co vás trápí, s čím máte problémy, tak náš rádce Josef Černý pak následně v tomto čase ve všední dny odpovídá. No a dnes budeme počítat vady a následně vracet zboží. Jaká pravidla platí, tak právě to připomene Josef Černý.
1: Pan Jaromír se ptá, za jakých podmínek může odstoupit od kupní smlouvy, požadovat nový telefon nebo vrácení kupní ceny. Pane posluchači, od smlouvy můžete odstoupit v případě, že se stejná vada opakuje po třetí. V případě, že vady byly různé, můžete odstoupit v případě vady čtvrté. U stejných vad je rozhodující, jak se projevila vám, tedy například nejde vyzvánění, nikoli v to, jakou součástku měnili. Prodejci totiž často tvrdí, že měnili něco jiného a je to tedy jiná závada. Toto není pravda.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes ve 14 hodin otevřou volební místnosti. Lidé budou vybírat kandidáty do komunálních a senátorských voleb. K volbám můžou dnes přijít do 10 hodin večer, zítra od 8 do 14. V Třebechovicích pod Orebem začala rekonstrukce chodníků v Hradecké ulici. Ty budou po obou stranách ulice a bezbariérové. Práce potrvají zhruba 14 měsíců a po etapách, aby mohli lidé ulicí dál procházet. Šestimístná lanovka při hradní ve Špindlerově mlýně má natažené lano a začalo jeho zaplétání. Lanovka je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálu svatý Petr a Medvědín za více než 1 miliardu korun. To má být zprovozněno 12. prosince se začátkem sezóny. Informovali o tom zástupci z areálu. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace se změnami nesouhlasí, obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. Slovinec je v čele organizace od roku 2016. Nikdo další zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. A ráno čekáme jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 4 až 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: U základní školy v Jičíněvsi do konce října pokračuje stavba chodníku na silnici 32. Dopravu tam řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách už Ilona Čáková a pak i Valdemar Matuška. Děti vás v této hodině povzbudí rozumováním o poště, ale nebude chybět ani pohled do novin. Je pátek, 9. října.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, jdeme se podívat do novin s datem říjnovým 9. října. Jako první nahlížím do Mladé fronty dnes, která informuje o změnách v Náchodské nemocnici, jak už jsme vám také ve vysílání ve zpravodajství říkali. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za více než 1,5 miliardy korun bez započtení DPH. Na přípravné práce naváže na jaře demolice pavilonu D a E. Místo nich vznikne nový pavilon a centrální zastřešená hala. Celá investice má být hotová do podzimu 2029. V novém pavilonu bude tedy laboratorní patro s transfuzní stanicí, hematologií, mikrobiologickou a biochemickou laboratoří. Přesunou se tam a rozšíří i interní urologické ambulance, onkologický stacionář, hemodialýza a urologické oddělení. Zkrátka velká investice, velké změny do 2 let v Náchodské nemocnici. Další téma už z Hradeckého deníku, to informuje o tom, že krajský soud bude opět rozhodovat o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. Mělo by to být za týden, protože ve středu krajský soud opět odročil až na 13. října jednání v restituční kauze Valderode, která se týká pozemku. O navrácení majetku rodu usiluje Johana Kamerlandová, vdova po Karlovi de Furs Valderode. Rod chce pozemky desítky let, takže to je kauza, která se táhne i mediálně, sledujeme dál. No a do třetice zaujalo mě, možná zaujme i vás, v Právu. Právo informuje o změnách na librách, na bankovkách. Určitě sledujete, co se kde nachází. Míváme to i v nejrůznějších soutěžích, co na těch bankovkách je. No a na librách, představte si to, tak tam bude čmelák i sova. Už žádný politik Winston Churchill nebo spisovatelka Jane Austenová. Na nových bankovkách vydávaných britskou centrální bankou se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk nebo ježek, což oznámila ve čtvrtek anglická banka. Banka už v březnu rozhodla, že na budoucích bankovkách v hodnotě 5, 10, 20 a 50 liber tedy nebudou vyobrazeni slavní Britové, ale zvířata, což vyvolalo značné pozdvižení. Bank of England uvedla, že díky změně budou její bankovky výraznější a taky obtížněji padělatelné. Takže uvidíme, jak to bude dál, jak to Britové přijmou, každopádně určitě zajímavý čmelák na bankovce. Teď už ale přejeme dál krásné ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, další novinová témata, samozřejmě za hodinu. S přáním příjemného vstávání, Phil Collins.

0: My Heart od Phila Collinse, známá z animované pohádky Tarzan, je takovým dojemným vyznáním bezvýhradné lásky, ochrany pouta, které přetrvává jakékoliv překážky. Zpívá se v ní o matčině, příslibu bdít nad dítětem a dát mu pocit bezpečí bez ohledu na to, co si myslí okolní svět. Připomíná nám určitě, že skutečný domov a síla spočívají v srdci těch, kteří nás milují. Krásná píseň.
1: Počasí.
0: Počasí už možná mnohým takovou radost dělat nebude. Čeká nás teplotní sešup, přidává se déšť, který byl ale potřeba, o tom žádná. Přes nás přišlo studená fronta přes naše území, také přes Královéhradecký kraj. V noci přišla, mělo by se citelně ochladit, přidají se i další srážky. Proměnlivé, chladnější počasí by mělo vydržet i o víkendu. Zlepšení pak bude následovat během příštího týdne, to budeme určitě upřesňovat. Takže dnes ráno, ale každopádně jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasně tedy i zaprší. Maxima dnes 12 až 15, na horách do 8 a biozátěž dnes na jedničce.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: To s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dnes slavíme Světový den pošty, který připomíná založení Světové poštovní unie v roce 1874. Tak vědí předškoláci, co to je pošta a co nám pošťák doručuje? Na to se jich ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je pošta?
2: Pošta je třeba, že někomu pošleš zprávu.
1: A jakou zprávu?
2: Třeba něco napíšeš do listu a pak to pošleš do schránky.
1: Co musíme udělat, abychom poslali dopis?
2: Aby jsme dostali dopis, tak to musíme takhle jako nějak zabalit a dát na to lístek a dát pozvánku a pak to pošleš a někdo to přečte a bude to jejich.
3: Třeba bude číta poštu.
1: A co tam děláš?
3: On pošiláš balíšek.
1: A co může být v balíčku?
3: Třeba nějaký boty nebo nějaká taška.
1: Kdo poštu nosí?
4: Pan pošťák.
1: A jak pan pošťák ví, kam poštu má donést?
4: Že si někdo třeba objedná balíček a on to tam doručí.
1: A jak to tam doručí?
4: Napíše číslo domova.
3: Pan pošťák, třeba si tam někdo napíše jeho jméno a on to pak dá do jeho schránky s jeho jménem.
1: To můžeme všechno poštou posílat.
3: Třeba holub to může posílat.
1: A jak to pošle?
3: Je letí a pak to spadne dolů.
5: A takhle to vidíme my.

0: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. Rodiče dětí do 15 let můžou v Kostelci nad Orlicí žádat o příspěvek na mimoškolní aktivity. V Hrádku u Nechanic rozhodnou o převzetí kostela od římskokatolické církve a dnes bude maximálně 15 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Odpoledne otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin. Zítra pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si za plentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
3: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmén na příštími sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
1: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Kostelec nad Orlicí letos eviduje větší zájem o podporu mimoškolních aktivit dětí prostřednictvím projektu Korenci. Zatím se zapojilo 378 dětí, loni jich bylo 276. Město na letošní ročník vyčlenilo 500 tisíc korun. Rodiče můžou své děti registrovat do konce října.
4: Každé z prvních 500 přihlášených dětí může získat 1000 korun v takzvaných korentech. Ty pokryjí polovinu nákladů na sportovní a další volnočasové aktivity u zapojených organizací. Letos už město prostřednictvím Korentu podpořilo tyto aktivity částkou 271 tisíc korun. Zapojilo se 15 provozovatelů a uskutečnilo se 474 transakcí. Loni to bylo 13 provozovatelů a provedlo se zhruba o třetinu méně transakcí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a zítra v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Jeskyní potápěči v Moravském Krasu se přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka vzniká podzemní řeka Punkva. Propojili dvě dosud oddělené části amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a bludiště Milana Šlechty. Díky tomu objevili 220 metrů nových zatopených prostor. K místu, kde Punkva vzniká, jim podle odhadů zbývají už jen stovky metrů. Co badatelům při průzkumu pomohlo, přibližuje místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
5: V Moravském Krasu aktuálně panují mimořádně příznivé vodní podmínky. Vodní stavy jsou velmi nízké a díky těm nízkým průtokům ta voda skoro neteče a všechny ty sedimenty jsou sklesané na dno, takže je výborná viditelnost. A to je při tom jeskyní potápění vlastně strašně důležité, že pod tou vodou vidíte a můžete se v těch velkých chodbách orientovat.
2: Počasí.
1: Dnes ráno čekáme jasno nebo skoro jasno s ojedinělými mlhami. Postupně od severozápadu přibývání oblačnosti až na zataženo a později večer na severozápadě kraje občasný slabý déšť. Teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 4 až 8 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku je kvůli opravám povrchu uzavřena silnice 302 mezi Broumovem a obcí Otovice. Objízdná trasa je značená, omezení potrvá do soboty.
2: Zelená vlna. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné a klidné ráno i po 6. hodině. Zdravíme vás všechny, kteří jste právě vstali, i vás, co už jste v plném proudu ranního schonu a vaříte kávu nebo kmitáte po bytě. Vítáme i posluchače, kteří se k nám připojují v autech po cestě do práce. Jsme tu s vámi, abychom vám zpříjemnili start do pátečního dne. Dnes máme 9. října, v kalendáři najdeme hned několik výjimečných výročí. Před 825 lety se třeba narodil Robert ze Sorbonu, zakladatel slavné pařížské univerzity Sorbony. No a významný den je to i pro český průmysl, protože před 115 lety vznikla firma Fáborský Šeda, ze které později vyrostla legendární značka FAB. I v nadcházející hodině pro vás máme připraveno spoustu aktuálního dění. Podíváme se například do krajského města na proměnu jednoho kontroverzního místa. Kdybyste to radši zbourali, tak přesně tak reagují někteří lidé na započatou proměnu takzvané Galerie cti v Hradci Králové. Autoři vítězného návrhu na úpravu prostranství poblíž Sukových sadů se ale rozhodli komunistický monument zachovat a dát mu úplně novou tvář. Reportáž z místa, kde už několik dnů pracuje pětice umělců a architektů, nabídneme za malou chvíli. Nalaďte se do pohody, vařte čaj, případně kávu a poslouchejte dál Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 11 minut po 6 hodině, teď už další zpravodajské téma. Hradec Králové pokračuje v přípravách kompletní úpravy prostranství okolo Galerie hrdinů a průkopníků socialistické práce. Spolu s touto proměnou získá novou podobu a význam i samotný betonový monument mezi ulicí U Koruny a Sukovými sady, který dnes lidé znají spíše jako Galerii cti. Hlídat by ji měl bájný pes s ohnivýma očima, aby zabránil její obnově jako galerie rovnějších mezi rovnými.
1: Kdybyste to radši zbourali? Komentář jednoho z přihlížejících, který kolem upravované galerie cti projíždí na jízdním kole. Autoři vítězného návrhu z pražského studia Kolkol ale zvolili jinou cestu. Místo demolice betonových bloků s pěticípou hvězdou vyřezávají do zdi motiv bájného psa z místní pověsti. Proč, vysvětluje vizuální umělkyně a autorka kresby Anna Fiedlerová.
2: Nešlo o to, že bychom tu zeď chtěli zbourat. Náš celý projekt byl tu věc zachovat a jenom třeba vlastně pozměnit její význam.
1: Pěticípá hvězda zůstává hlavním motivem i nadále. Nově ji ale má v břiše nakreslený pes.
2: Je to pro nás jako vlastně minulost, kterou jako chceme přijmout, nebo ji přijímáme a vlastně jako je dobrý se na ní dívat.
1: Práce začaly před několika dny. Obrysy zvířete vyřezává pětice umělců a architektů přímo do letitého betonu pomocí uhlových brusek, kladívek a majzlíků, popisuje architektka Denisa Dolanská.
3: Finišujeme hodně hrubý stav té kresby, ještě to budeme muset hodně dolazovat a celkově tu zeď ještě pak zakonzervovat a zafixovat, aby to vydrželo a aby ty rány, co jsme jí teď zasadili, jí nestály stabilitu.
1: Netradiční umělecký zásah má podle Denisy Dolanské okolí betonového monumentu oživit a přimět kolem jdoucí k zamyšlení nad nedávnou historií.
3: Hlavně chceme, aby to bylo příjemné místo a aby tady vznikaly třeba nějaký příběhy, že přece jenom se zabýváme docela nedávnou historií, kterou naši rodiče a prarodiče ještě mají v živý paměti a byli bychom rádi, kdyby to podnítilo vyprávět nějaký vlastní osobní příběhy.
1: První fází úprav, za kterou město zaplatí necelých 700 tisíc korun, ale proměna prostoru teprve začíná. Samotná zeď časem získá nový tvar a terénní úpravy, popisuje Anna Fiedlerová.
2: Ta zeď bude pak obalená částečně kopcem, budeme k ní blízko.
1: Kolem zdi má do 2 let vzniknout sdílená dopravní zóna, nová alej i místa pro odpočinek, doplňuje mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.
4: Na tuto první etapu navážou práce na projektové dokumentaci, která navrhne řešení venkovních úprav celého prostoru v okolí Galerie cti. Zpracování projektu se bude týkat nejen samotného prostranství u zdi, ale také přilehlých ulic U Koruny a Sukových sadů.
1: Pokud vše půjde podle plánu, kompletní přestavba celého území za desítky milionů korun by mohla začít po výběru stavitele zhruba za 2 roky. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je pátek 9. října, 282. den roku 2026, do konce roku nám zbývá 83 dní. Maximální hodnota, která byla na teploměrech kdy zaznamenána v pražském Klementinu, tak ta byla 23,3 stupně Celsia, což dnes tedy se k této hodnotě určitě nedostaneme. Nejnižší pak ale ta byla mrazivá, kdy teploměry ukazovaly necelých půl stupně pod nulou. Mrznout by také nemělo.
1: Počasí.
0: Máme tady aktualizovanou předpověď počasí. Imrich Drapák, meteorolog, má dnes službu a už ji vydal, ale dívám se letem světem, no nezměnilo se nám to. Ráno jasno až polojasno, během dopoledne od severozápadu oblačnosti začne přibývat, později večer se od severozápadu místky vyskytne déšť. Maximální hodnoty tedy budou stoupat k 12 až 15 stupňům, na horách do 9. O jeden stupeň se to posunulo, no myslím, že jo, 12, 15 a do 9. Vítr každopádně mírný západní až severozápadní. Srážky jen do 2 mm, takže bude to opravdu jenom pár kapek. Rozptylové podmínky ale velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. I dnes v našem studiu přivítáme velmi zajímavé hosty. Po 8:30 u nás bude Libor Dušek, sociokulturní antropolog, který se před pár dny vrátil z cest po Tádžikistánu a také Pamíru. Budeme mluvit i o nové knize Duchařině, bude toho opravdu spousta co říct, tak určitě zůstaňte s námi. Po 13. hodině pak opět otevřeme i naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které teď zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Ano, je pátek, takže veselé a zdraví, ale protože je pátek, tak taky kavárna. Kavárna, ve které vás přivítá Lada Klokočníková i se svými hosty. A tentokrát po 10. hodině přivítáme herečku Zdeňku Žádníkovou-Volencovou, se kterou se můžete přijít také pozdravit. No a po 11. hodině to budeme mít ve znamení módy. Bude tady Daniela Brázdová, taky Monika Léová, Miss České republiky. Budeme zvát na přehlídku Czech Fashion Gala v Hradci Králové. Můžete být u toho s námi, buď přímo osobně v kavárně mezi 9. a 12. hodinou, nebo při poslechu pátečního Habaděje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěru. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Safari park Dvůr Králové nad Labem získal ze zoo ve Varšavě samici vzácného páva konžského. Zatím chovala jen samce. Zahrada věří, že od nového páru bude mít poprvé v historii chovu mláďata. Jejich rozmnožování se v současnosti daří jen ve Varšavě. Informoval o tom mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Lidé v Dobrušce na Rychnovsku můžou na náměstí FLVK do konce října navštívit venkovní panelovou výstavu Z totality do totality. Přibližuje autentické příběhy pamětníků ze 7 měst v kraji. Prostřednictvím jejich vzpomínek organizace Paměť národa připomíná, jak do života lidí zasáhly totalitní režimy 20. století. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z víc než 280 nominací. České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. A ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne bude přibývat oblačnost a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Zvesele začínáme nový den, protože určitě je před vámi, před námi nejedna akce. Třeba ligové fotbalové týmy se po reprezentační přestávce chystají opět do akce. Celek z Hradce se představí doma, kde přivítá Artis Brno. Další informace před soubojem východu Čechů s ligovým nováčkem nabídneme před 7 hodinou. A všichni si přejme, ať se pokud možno plánované akce a cíle vydaří.

0: právě Deník tisk.
1: 9 minut po půl sedmi opět otevíráme dnešní noviny a Hradecký deník ten píše o tom, že na Benešovce začaly další práce. Na Hradecké Benešově třídě odstartovaly práce za téměř 5 milionů korun. Dělníci bourají ocelovou lávku u polikliniky a taky železobetonovou rampu u Byly, kterou nahradí nová. Obě akce na sídlištním bulváru by měly být hotové do konce roku. No, Benešova třída v Hradci Králové je velké téma i předvolební, pokud posloucháte naše diskuze, tak je to na etapy, ale odpovídá tomu i architektonická studie, na které se shodují jednotlivé politické strany, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Teď už další téma, Mladá fronta dnes taky před námi a mnozí určitě se těšíte na Velkou Pardubickou, kterou na východě Čech opravdu ve velkém sledujeme, ale letos tam bude málo koní. 2. říjnová neděle roku 1993 a Velká Pardubická je na pokraji bankrotu. Hlavní sponzor odřekl spolupráci, startovné je mizivé a tak do dostihu vyběhne jen 9 koní a cíl uvidí jediný. Černá kaňka v historii, která už se neopakovala. Až letos. Do 136. ročníku jedné z nejtěžších steeplechase v Evropě totiž vyrazí pouhých 10 koní. Přitom tomu zpočátku nic nenasvědčovalo. Kvalifikační podmínky splnilo dokonce 26 ořů, jenomže dlouhé období sucha s ním spojená tvrdá dráha, na níž koně ve vysoké rychlosti dopadají, jsou pro šlachy zkrátka obří zátěží. Takže takto extrémně dlouhou epizodu veder a bez deště závodníci nepamatují, takže bude málo koní, ale myslím, že nás to na východě Čech neodradí. I my v Hradci Králové pravidelně steeplechase sledujeme. Ale teď veselější téma ještě vybírám z dnešních novin. Našla jsem v deníku Právo informaci o obří dýni. Určitě mnozí pěstujete na zahrádkách dýně. A největší dýně letošního roku váží 296 kilo. Nejde o náhodu, pěstitel šel cíleně na zoo novým českým rekordem. Přesně 296 kilogramů tedy váží dýně, kterou vypěstoval Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějic na Třebíčsku. Nebylo to tedy v Královéhradeckém kraji, bylo to na Třebíčsku, ale určitě gratulujeme. Právo na straně číslo 6 nabízí i fotografii, která je neuvěřitelná, protože ta dýně je větší než ten její pěstitel. Zajímavé. No, další zajímavosti určitě v našem dalším vysílání. Hezké ráno.

0: Víkend se nám blíží, o pátku vždycky říkáme, že je to takový malý víkend, určitě plánujete mnohé výlety, když to počasí se nám trošičku zhoršilo, ale jak se říká stále, není špatného počasí, jen špatného oblečení. Bude to chtít pravděpodobně deštníky, pláštěnky i na zítřejší akce, kdy bude například Den s myslivci, na který jsme vás už v týdnu v Habaději zvali. Můžeme připomenout, že v sobotu 10. října od 10 se otevřou brány Hradeckého stříbrného rybníka, s nimi i tradiční Den s myslivci. Pořadatelé připravili akci, která přibližuje význam myslivosti a péče o přírodu široké veřejnosti, a to zábavnou a bezesporu i chutnou formou.
1: Počasí.
0: Zítra dopoledne bude tedy pršet, pak se oblačnost bude rozpouštět, dnes to bude přesně obráceně. Ráno bude jasno nebo polojasno, během dopoledne od severu bude oblačnosti přibývat a později večer se od severozápadu začne objevovat místy někde déšť, ale nebude to nějak výrazné, protože těch srážek by mělo být pouze do 2 mm. Nejvyšší teploty ale už nepřekročí magickou 20-stupňovou hranici, dnes už jen 12 až 15 stupňů, na horách pouze do 9. Vítr mírný západní až severozápadní, rozptylové podmínky ty budou velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Herečka Zdeňka Žádníková-Volencová bude naším hostem po 10. hodině. Povídat si budeme o životních radostech, rodinných povinnostech, ale i módě, protože po 11. hodině vás společně s ní a dalšími hosty, Danielou Brázdovou a českými Miss, pozveme na ojedinělou návrhářskou módní přehlídku Czech Fashion Gala. Tak si s námi i vy přijďte užít dopoledne s krásnou módou a inspirativními ženami.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: No i fotbalisti mají určitě velké plány, ti hradečtí minimálně. Fotbalisté Hradce Králové už opět ladí formu na ligové duely. Během reprezentační přestávky dostali větší porci volna, které si během náročného podzimu podle asistenta hlavního trenéra Adriana Rolka zasloužili.
2: Do této doby, než byla RP pauza, jsme vlastně jeli dvakrát v týdnu zápasy, takže prostě už to bylo moc. Ty hráči prostě se potřebovali odpočinout, takže jsme jim dali volno a v druhém týdnu pauzy už jsme se připravovali.
3: A to konkrétně na brněnský Artis, který je následovníkem bývalé druholigové Líšně a jako nováček má zatím v nejvyšší domácí soutěži jednu výhru, dvě remízy a 6 porážek. Na to ale trenér Rolko nehledí.
2: Během léta udělali spousty posil, sehrávají se každým zápasem, jsou lepší, takže už nečeká nic příjemného.
3: Mezi zahraniční nové tváře patří v ofenzivě například Alege, Papalele, Ndaje či Perišič. A brněnský tým bude spoléhat také na Nigerijce Adederana, který je v klubu už třetí sezonu.
4: Určitě to bude nepříjemný soupeř, který bude hodně běhavý, soubojový, náročný a nečeká nás nic jednoduchého. My se budou hrát na rychlý tady ty křídla, rychlý breaky a to musíme eliminovat a zachytit, aby se do toho soupeř nedostával, takže to si myslím, že bude náš hlavní úkol.
3: Odhaduje sílu soupeře fotbalový záložník Hradce Králové Jakub Kučera, který coby rodák z Brna v minulosti dres soupeře oblékal. A to se netýká pouze Artisu, potažmo Líšně, hájil barvy i brněnské zbrojovky a teď ho těší, že má moravská metropole v lize 2 zástupce.
4: Je fajn, že i to druhé největší město tam má 2 celky, 2 týmy. Z tady toho pohledu jsem rád a je strašně těžký specifikovat, jaký tým mám radši, protože v jednom jsem vyrůstal a druhý mi pomohl nastartovat znovu moji kariéru, takže k obou týmu mám blízko.
3: To ale neznamená, že by Kučera přál Artisu při vzájemném utkání nějaký úspěch. Naopak, fotbalisté Hradce Králové chtějí odčinit poslední domácí představení, ve kterém prohráli s Teplicemi. Zápas s brněnským Artisem začne v sobotu v 15 hodin. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Začala další etapa modernizace Náchodské nemocnice. Jičín hostí přehlídku středních škol. Novela zákona, která má posílit ochranu živnostníků před věřiteli, by mohla části podnikatelů stížit přístup k úvěrům. A večer bude pršet. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za víc než 1,5 miliardy korun. Na přípravné stavební práce naváže na jaře 2027 demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon a centrální zastřešená hala. Stavba je rozdělená do tří fází, během kterých nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu.
3: V následujících týdnech a měsících dělníci vybudují nové únikové cesty, přestěhují zásobník kyslíku a upraví vedlejší pavilony J a K, kam se dočasně přesunou provozy ze starých budov. Teprve po dokončení těchto úprav následuje demolice pavilonu D a E a stavba nové budovy. Hotovo má být na podzim roku 2029. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Masarykově divadle v Jičíně prezentují dnes a zítra střední školy z regionu své studijní obory. Akce je určena především žákům 9. ročníků základních škol, které v nadcházejícím období čeká rozhodování o jejich dalším studijním směřování.
4: U jednotlivých stánků se mohou seznámit s nabídkou studijních oborů a získat bližší informace přímo od zástupců škol nebo studentů. Součástí prezentace, která potrvá do zítřejšího poledne, je také možnost nahlédnout do zákulisí zaměstnavatelů a zjistit, jaké profese firmy hledají a jaké pracovní příležitosti nabízejí. Prezentace bude dál pokračovat příští týden v Trutnově, následně v Rychnově nad Kněžnou, v Náchodě a v Hradci Králové. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí připravuje zákon, který má živnostníky lépe chránit při nesplácení dluhů za úvěry. Některým by ale mohl paradoxně zkomplikovat přístup k potřebným půjčkám, říká šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
5: Každá ochrana něco stojí, to znamená, pokud by měla být za cenu toho, že se, řekněme, nějaké financování úvěry stanou hůře dostupné, ať už z důvodu ceny nebo nároků, tak to samozřejmě není ten efekt, který asi navrhovatelé očekávali. Sport.
2: Po téměř třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slávie nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slávie si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku. Počasí. Ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne bude od severozápadu přibývat oblačnost a později večer od severozápadu místy čekáme déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 5 až 9. Vítr povane mírný západní až severozápadní, postupně jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce listopadu na Trutnovsku počítejte s uzavírkou silnice 16 mezi Volanovem a Pělníkovem. Pokračuje tam oprava komunikace a opěrné zdi. Náhradní trasa vede přes Trutnov, Rudník a Hostiny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno po 7 hodině, ať už dopijete ranní kávu, chystáte děti do školy nebo už držíte volant, tak doufáme, že váš pátek začíná s úsměvem. Pokud ještě cítíte ranní únavu, nebojte, společně se pokusíme do dnešního dne probrat vás v dobré náladě. Z historických zajímavostí stojí za zmínku, že 9. října roku 1927 se narodil Evžen Musil, všestranný východočeský sportovec, který se zapsal do dějin, když v roce 1997 nastoupil v extralize jako 70-letý. Stal se tak nejstarším hráčem na světě v profesionální hokejové soutěži. No 70, žádný věk. Kéž by to platilo pro všechny, viďte. No ale o čem budeme mluvit dál v této hodině? Určitě si nenechte ujít téma, které se dotkne nás všech a o kterém je teď hodně slyšet. Jsou to samozřejmě volby. Pokud vás zajímá, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností, tak určitě si počkejte na další díl našeho volebního průvodce, ve kterém vám řekneme, co všechno sčítání obnáší, i to, kdybychom mohli znát výsledky. Poslouchejte dál Český rozhlas Hradec Králové a udejte s námi pátku ten správný rytmus.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Je pátek 9. října. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za 7 hodin. V komunálních i senátních volbách budeme dnes moct hlasovat až do 10. večerní. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíme do volební urny, tak to už vysvětlí další díl volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Když se teď podíváte z okna, podzim už o sobě dává vědět hlasitěji, dny se krátí, rána studená, nejen rána, příroda kolem nás mění ten svůj rytmus. Určitě jste si všimli, že ptáci už usilovně odlétají na jih. Jako první zmizeli hmyzožraví, vlaštovky ty už jsou dávno, dávno pryč, protože jak ubývá potravy, u nás by zkrátka tu zimu nepřežili. Nezatoužili jste s tím nadcházejícím chladem být na chvíli jako oni? Zbalit kufry a prostě zmizet za sluncem a za teplem. Možná vás někdy popadla taková touha. Podařilo se ji zrealizovat. Pokud rádi vzpomínáte na cestování nebo o takové zimní únikové cestě přemýšlíte, tak se budete moci zapojit do nočního povídání po 23. hodině s tématem Na podzim do teplých krajin.
1: Počasí.
0: Ale snad bude podzim snesitelný, barevný, i když ty ranní teploty, které jsou teď v Královéhradeckém kraji od 5 do 8 stupňů Celsia, ty se příliš pohybovat nebudou směrem vzhůru, protože ta avizovaná změna zkrátka nastala a máme tady ten teplotní sešup. Ráno jasno až polujasno, východ slunce ještě byl vidět, během dopoledne ale už bude od severu oblačnosti opět přibývat, později večer od severozápadu místy opět s deštěm. Voda je potřeba, určitě se shodneme, ale maxima teplotní už jenom pouze 12 až 15 stupňů, na horách teploty do 9. Vítr mírný západní až severozápadní, srážky tedy do 2 mm, nebude to nějak silné ohledně srážek. Rozptylové podmínky, ty na to konto velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
2: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Je pátek ráno, víkend klepe na dveře, tak si troufám říct, že Bleskovka nebude složitá, ať se uvolníte, naladíte, zahrajeme si osvačinovou termotašku s naším rozhlasovým logem a k tomu přihodíme i dvě vstupenky na Pirate Swing Band, na krásný koncert, který se bude konat 4. listopadu v kongresovém centru Aldis od 19 hodin a který se ponese ve znamení oslav kapely Queen. Takže pojďte zabojovat. Teď je otázka, tedy kdo je v ukázce, kterou pustím a jakou prestižní cenu minulou sobotu získal.

0: No, charakteristický hlas určitě jste poznali, komu patří, ale teď ještě jaké velké ocenění si ten minulý víkend odnesl.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Tady bleskovka, kdo je s námi, krásné ráno.
2: Krásné ráno, tady Tomáš Radče.
0: Tak zdravíme, pane Tomáši, do Radče, a povídejte.
2: No, je to Štefan Margita.
0: No a ta cena, jakou získal cenu, tu poslední?
2: Jo, nějakýho Slavíka.
0: Já vás klamu, Slavík to nebyl, pane Tomáši. Ale zkusil jste to, i to se počítá. Ať se vám daří, mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. Tak druhého z vás tady máme, dobrý den.
3: Tady je Mílo z Podhůří Orlických hor. Ano, krásné ráno.
0: Krásné
3: Pavlínko.
0: Ráno, pane Mílo. Tak vy to víte, jakou cenu získal?
3: No, mohla by to být cena Thálie.
0: Je to ona, výborně, je to cena Thálie.
3: Teda.
0: Přesně tak, v ukázce zpíval Štefan Margita a minulou sobotu právě získal v Národním divadle prestižní cenu Thálie. Díval jste se, pane Mílo?
3: Nedíval. Radost, že jsem se dovolal a že jsem uspěl.
0: No tak to my máme radost spolu s vámi určitě. Já tedy jenom doplním, že tu cenu získal v kategorii opera, samozřejmě. Získal ji za roli Logeho ve Wagnerově opeře Zlatorýna a on byl dojatý, přiznával, že je to pro něj boží dar i dárek k nedávným 70. i když s úsměvem dodával, že v tom z nebe určitě měla prsty i ta jeho milovaná Hanička písnička. Zajímavé mi přišlo, že přestože Štefan Margita je velmi ceněný, má spoustu cen, tak tu Thálii považuje osobně za úplně nejcennější. Zajímavé, vidíte?
3: Je to obrovská osobnost.
0: Je to osobnost. No, v Hradci jsme ji také přivítali, což nás velmi těšilo. A na Štefana Margitu jsme aktuálně vzpomněli, protože v kalendáři je křestní jméno Štefan, tak přejeme hezký sváteční den.
3: Ano,
0: tak má nápověda. Vám gratulace, ať se vám páteční den dál vyvíjí v tom vítězném duchu. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.

0: jsme.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ve 14 hodin otevřou volební místnosti. Lidé budou vybírat kandidáty do komunálních a senátorských voleb. Dnes do 10 hodin večer, zítra od 8 do 14. V Třebechovicích pod Orbem začala rekonstrukce chodníků v Hradecké ulici. Budou po obou stranách ulice a bezbariérové. Práce potrvají zhruba 14 měsíců a po etapách, aby mohli lidé ulicí dál procházet. Šestimístná lanovka přehradní ve Špindlerově mlýně má natažené lano a začalo jeho zaplétání. Lanovka je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálu svatý Petr a Medvědín za více než 1 miliardu korun. To má být zprovozněno 12. prosince se začátkem sezóny. Informovali o tom zástupci SKY areálu. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace se změnami nesouhlasí, obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. Slovinec je v čele organizace od roku 2016. Nikdo další zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil. A ráno bude jasno až polojasno, dopoledne čekáme přibývání oblačnosti a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kopidelně na Jičínsku do 19. října pokračuje práce na inženýrských sítích na výjezdu z Hilmarova náměstí ve směru na Libáň. Objížďka vede přes Lipovou ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Stáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Víte, jak staré jsou nejstarší stromy? To je otázka, na kterou bude hledat odpovědi dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo před 8 hodinou. Ale předtím určitě ještě pohled do dnešních novin a také hudba, především česká. Takže teď s přáním příjemného probouzení Jaromír Nohavice.

0: Denní tisk.
1: Ano, jdeme se podívat do dnešních novin, které se věnují samozřejmě volbám, které nás čekají dnes i zítra. A jak se píše v mnoha článcích, těch důvodů jít k urnám je víc než dost. Všude žijí lidé a všude jsou problémy k řešení. Stát v čele města nebo obce není legrace, však také v těch nejmenších bývá obtížné vůbec nějakou komunální kandidátku sestavit. Ne náhodou pak v průzkumech pasujeme starosty na nejrespektovanější politickou profesi. No ale když jsme u toho, že někde se ty kandidátky nepodařilo sestavit, tak o tom právě píše dnešní Právo, protože krchleby kandidátku nemají. Pouze v 5 obcích v republice se nebudou konat komunální volby. Nepodařilo se v nich sestavit žádnou kandidátku a jednou z těch obcí jsou zmiňované východočeské Krchleby u Kostelce nad Orlicí. Poté, co se stávajícím zastupitelům vyprší mandát, ujme se vedení administrativy obce správce, určený ministerstvem vnitra. A jak se ve článku dočtete, tak za tím vším stojí dlouhodobá dehonestace politické práce. Takže budeme to dál určitě sledovat i ty krchleby. Další téma už z hradeckého deníku, které informuje o tom, že úsek D35 z Hořic do Hradce by měl být spoplatněn. Kolem dokončované dálnice D35 mezi Hořicemi a Hradcem Králové se řeší otázka, budou řidiči za průjezd novým úsekem potřebovat dálniční známku. Podle návrhu nové vyhlášky ministerstva dopravy zatím vychází zajímavá odpověď a tou je zpoplatnění celého úseku Hořice Plotiště, které by mělo začít platit od 1. ledna roku 2027. Pokud bude úsek otevřen ještě v letošním roce, řidiči by podle toho současného návrhu mohli do prosince jezdit bez dálniční známky. Podkladem pro tuto informaci je návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o užívání pozemních komunikací z poplatněných časových pásmem. Ale dokument zatím není tím definitivním rozhodnutím. Jedná se o návrh, který počítá s úpravou seznamu dálnic podléhajících časovému poplatku. Takhle, teď v rychlosti ještě do třetice příjemnější téma z Mladé fronty dnes, které pro nás má zprávu o nové zajímavé multimediální expozici. Sněžka 1603, tak se jmenuje nová multimediální expozice v dolní stanici Lanové dráhy na Sněžku, která byla ve čtvrtek, tedy včera, slavnostně otevřena v místě bývalého bystra. Návštěvníky seznamuje s přírodou, s historií i s významem nejvyšší české hory. Součástmi expozice za 8 milionů korun jsou audiovizuální prvky, panoramatická projekce a také videomapping. Včera v České televizi byly k dispozici záznamy video, tak určitě jste se mnozí podívali. Dobrou zprávou přitom je, že tato expozice bude otevřena celoročně a je zdarma v provozní době lanovky, jak se tedy dočtete i na stránkách dnešní Mladé fronty dnes. Teď už Bonnie M.

0: Dnes si připomínáme Světový den pošty. Právě dnes je to na den přesně 152 let, co ve švýcarském Bernu vznikla Světová poštovní unie, která tenkrát poprvé v historii propojila celý svět do jedné obří sítě. A když se řekne pošta dnes, co vás napadne jako první? Pamatujete si ještě ten pocit, když jste v poštovní schránce našli obálku s vaším jménem napsaným rukou, té modré nebo červené čáry na pohlednici z dovolené, rukopisu prarodičů nebo dopisu, který prošel desítkami rukou, než dorazil až k vám do obývacího pokoje. Pošta dřív znamenala čekání, ale také obrovské těšení, říkám si, takový ten lidský dotek. Střih do dneška, přesně tak, jak jsme včera mluvili o moderních výdejních boxech, které vyrůstají na každém rohu, dnes už nečekáme na pošťáka s brašnou. Přijde na místo toho SMS-ka, přijdeme k plechové krabici na ulici, pípne kód, otevřou se dvířka, balíček, ten je náš, takové to rychlé, bezkontaktní, praktické, ale není to až neuvěřitelné, jak ohromnou cestu poštovní doručování za století a půl ušlo.
1: Počasí.
0: A my jsme v Českém rozhlase Hradec Králové vděční, že k nám stále ty pohlednice a dopisy přicházejí. No počasí, ale ať to nezamluvíme tou poštou. Počasí je s ochlazením, jak jsme předesílali. Ráno ještě jasno, polojasno, sluneční paprsky by se mohly někde skrze ty mraky objevit, ale během dopoledne už bude od severozápadu výrazněji oblačnosti přibývat a později večer se od severozápadu mísky vyskytne déšť. Do 2 mm vody nám napadne. Maximální hodnoty teplomění na teploměrech dnes ukáží 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Je pátek, už za hodinu se otevře i naše rozhlasová kavárna. Lada Klokočníková s vámi bude v Habaději od 9 do 12 s řadou zajímavých hostů. Po 10. herečka Zdeňka Volencová Žádníková a po 11. i Den módy u nás s Danielou Brázdovou a také s Monikou Leovou Miss České republiky, se kterými vás budeme zvát na přehlídku Czech Fashion Gala do Hradce. No ale teď se nám blíží i 8. hodina, další zprávy, ve kterých budeme mluvit i o pohonných hmotách. Řidiči v Česku už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Víc za chvíli.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes začínají komunální a senátní volby. Řidiči v Česku už týden tankují za regulované ceny. Hradečtí hokejisté se pokusí zastavit rozjetý Třinec a večer bude pršet. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Dnes ve 14 hodin otevřou volební místnosti. Lidé budou vybírat kandidáty do komunálních a senátorských voleb. Volební lístky dostali lidé v předstihu do schránek. Jak postupovat v případě, že je někdo neobdržel, vysvětluje tajemnice městského úřadu ve Vrchlabí Radka Metelková.
4: Pakliže je zapomene přinést nebo je ztratí nebo cokoliv, tak budou i k dispozici přímo ve volebních místnostech. Musí se prokázat platným dokladem, občanský průkaz, cestovní pas, popřípadě e-doklady.
2: Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v Česku za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější jen o desítky haléřů. Dnes můžou čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
5: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
6: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
5: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
7: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
5: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové pokračuje 32. ročník mezinárodního festivalu Jazz Goes to Town. Do soboty nabídne koncerty českých i zahraničních hudebníků na 6 místech ve městě. Festival letos nese podtitul Podivuhodný výlet a podrobnosti k programu doplňuje jeden z organizátorů Vojtěch Drnek.
8: Dnes nás čekají dvě koncertní události. První se odehraje v klavírním salonu Petrov Gallery, kde zahraje skladatelka a klavíristka Kristina Barta se svým kvintetem. A druhá bude v kině Biocentral se světovou premiérou nové kapely jazzové Marcela Barty, saxofonisty, a poté francouzská sestava Brick.
3: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové se v 9. extraligovém kole pokusí sebrat body zatím neporaženému Třinci. Na ledě ocelářů začne utkání v 17 hodin a o velké výzvě hovoří o útočníka Alexe Tamášiho.
9: Je to nějaká extra motivácia a chceme každý zápas vyhrať a ako môžeme vidieť, tak sú teraz vo výbornej forme, ale myslím si, že sme sa na nich pripravili dobre.
3: Počasí.
2: Ráno bude jasno až polojasno, od severozápadu během dopoledne čekáme přibývání oblačnosti a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 9. Vítr povane mírný západní až severozápadní, postupně jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehodu máme hlášenou v Peci pod Sněžkou na silnici pod hotelem Hnědý vrch. Dejte tam pozor a dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné dobré ráno, těsně po 8 hodině. Ranní spěch už se pomalu mění v pravidelný denní rytmus, tak si pojďme dopřát chvilku klidu, milé hudby a taky dobrých zpráv. Dnes je v Česku velmi důležitý den. Právě tomu se budeme věnovat i na začátku naší hodiny. V Česku se dnes a zítra konají komunální a senátní volby. Na téměř 40 míst jsou současně s nimi vyhlášená i místní referenda. Týká se to i dvou obcí v Královéhradeckém kraji, k čemuž přidáme detaily právě za malou chvíli. A určitě s námi zůstaňte i po 8:30, protože nás čeká mimořádně poutavé povídání. Do studia k nám dorazí sociokulturní antropolog Libor Dušek. Zrovna se vrátil z cest po Tádžikistánu a Pamíru, ale probereme s ním i tajemství krkonošského duchaření nebo nově vycházející legendární knihu Toulky krkonošskou minulostí. Pátek s Českým rozhlasem Hradec Králové je tady a je tady pro vás.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Brontosauři dospívali před námi volby, volby co by, téma číslo jedna těchto dnů. Na dvou místech Královéhradeckého kraje právě dnes lidé kromě hlasů v komunálních, případně i senátních volbách, přitom mohou vyjádřit svůj názor v místním referendu. V Hrádku u Nechanic rozhodnou o případném převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve do správy obce. V Maršově u Úpice se referendum týká možné výstavby větrných elektráren. Podrobnosti doplní náš reportér Václav Plecháček. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, obyvatelé Hrádku rozhodnou o bezúplatném převodu raně barokního kostela svatého Jiří z majetku Nechanické farnosti do vlastnictví obce. Vedení obce věří, že jako nový vlastník by měl větší šanci na případné dotace nutné na opravu památky. Církev by kostel dál využívala k bohoslužbám, ty jsou ale skutečně jen velmi málo. No a obec v něm navíc plánuje pořádat koncerty nebo třeba výstavy a připomínám, že podle starostky Hrádku by byl případný převod bezúplatný.
0: Hlasy v místním referendu by dnes a zítra měli odevzdávat i obyvatelé Maršova u Úpice na Trutnovsku, o čem budou rozhodovat?
1: No, jde o odpovědi na dvě otázky. První se ptá, jestli má obec podniknout veškeré kroky k zamezení stavby elektráren na jejím území a druhá zjišťuje, jestli má zastupitelstvo obce podniknout veškeré kroky k tomu, aby územní plán stavbu větrných elektráren v obci neumožňoval. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice proti stavbě větrných elektráren. O termínu referenda během dnes začínajících komunálních a senátních voleb zastupitelé Maršova u Úpice rozhodli 22. září, tedy méně než zákonem stanovených 25 dnů od konání případného hlasování. Právě proto se včera večer sešli na mimořádně svolaném jednání. No a na programu měli zrušení původního usnesení o termínu konání a následně určení nového termínu. Nakonec ale potvrdili to, že odpovídat na dvě zmíněné otázky by obyvatelé měli dnes a zítra. No a pokud to tak zůstane, tak je možné, že výsledky referenda budou neplatné.
0: Případnou výstavbu větrných elektráren řeší i v nedaleké Úpici. I tam rozhodnou lidé v referendu?
1: Rozhodnou, ale později i v Úpici si referendum vynutila část obyvatel podpisem petičních archů a také v Úpici signatáři petice požadovali referendum během aktuálních voleb. Vedení města to ale právě kvůli nesplnění zákonem daných lhůt odmítlo. No a teď ve středu, tedy předevčírem, zastupitelé odhlasovali, že referendum proběhne samostatně a to 7. listopadu.
0: Takže později, no ale i referenda, výsledky budeme samozřejmě v Českém rozhlase Hradec Král dál sledovat. Václav Plecháček pro nás měl detaily. Vašku, děkujeme.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jindřich Drapák už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné ráno.
2: Pěkné ráno.
1: No ještě to vypadá hezky. Slunce bojuje skrze ty mraky, ale jak jsme předpokládali, nebo vy jste to avizovali, ten sešup teplotní tady asi nastává, takže z těch ranních hodnot se nám to asi příliš vysoko už nedostane, nebo se pletu?
2: Přesně tak. Ten už se to moc nedostane, jen 12-15 maximální teploty. Ale v podstatě vypadá převážně bez srážek. Teďka dopoledne nějaký polojasno, ale postupně nám bude přibývat oblačnost. Někdy až později na večer, nebo spíše v noci od severozápadu, potom na další frontě nám budou přibývat srážky a vítr mírný západně až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu, se bude během neměnit na jihozápadní, a rostové podmínky díky tomu budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Mnozí lidé ale čekají na tu vodu, na ty srážky. Víte, kolik napadlo přes noc? Asi všude zapršelo, nebo byly lokality, kterým se ta voda úplně vyhla zase?
2: Někde bylo i málo, někde to bylo třeba do 1-2 mm a třeba na horách tam bylo kolem těch 13 mm.
1: To už jde trošičku, veďte. No já vás pobavím, moje dcera včera přišla ze školy, podotýkám, že má tedy vytříbený smysl pro humor, takže se mě ptala se mě, mami, nevíš, proč sousedi na zahradě kopou ten hrob? A asi tušíte, že hrob to nebyl. Nádrž na vodu tam chtějí vybudovat. Ale ty rozměry velké, protože všichni samozřejmě se snažíme tu vodu pochytat, jak se dá, protože je jí nedostatek, takže nádrž tam bude. A dnes večer tedy něco napadne, v sobotu to bude také takové, že něco se bude dát pochytat.
2: Ano, během noci by postupně mělo od toho severozápadu pršet a zítra převážně i během toho dne 11-8 ty minimální teploty, zítra ty teploty se moc nezmění, 12 až 15 stupňů, ubývání potom srážek a oblačnosti spíše až na večer, ale v neděli už těch srážek moc nebude, tam už víme, že jenom se nějaká přehánka spíše na horách a nějaký polojasno, teplotně pořád do 15 stupňů, zatím to vypadá, že ten příští týden taky těch srážek moc nebude a prostředku týdne by se nám mohlo lehce oteplit.
1: Chytače vody potěšíme tedy dnes večer a v sobotu, což není úplně příjemná zpráva pro pořadatele nejrůznějších akcí, ale já věřím tomu, že si návštěvníci poradí. Ale jak jste avizoval, ještě řekněte, na kolik se nám to bude vracet ještě teplotně v tom příštím týdnu z těch 15.
2: Tam to vypadá, že by to nějakým 18 stupňům mohlo stoupat. No.
1: Tu magickou 20 už asi ne, že to bych chtěla příliš.
2: Je tam takový jakoby náznak, že by třeba ve čtvrtek nebo v pátek, ale to je ještě daleko.
1: Terezianské léto, no tak uvidíme. Naděje umírá poslední. Děkujeme za ten výhled, pane Drapáku. Hezké ráno. Naschledanou.
2: Hezký den. Naslyšenou.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Devátým členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
3: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: V 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
2: Půl deváté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěru. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Safari park Dvůr Králové nad Labem získal ze zoo ve Varšavě samici vzácného páva konžského. Zatím chovala jen samce. Zahrada věří, že od nového páru bude mít poprvé v historii chovu mláďata. Jejich rozmnožování se v současnosti daří jen ve Varšavě, informoval o tom mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Lidé v Dobrušce na Rychnovsku můžou na náměstí FLVK do konce října navštívit venkovní panelovou výstavu Z totality do totality. Přibližuje autentické příběhy pamětníků ze 7 měst v kraji. Prostřednictvím jejich vzpomínek organizace Paměť národa připomíná, jak do života lidí zasáhly totalitní režimy 20. století. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z víc než 280 nominací. České fotbalistky rozehrají semifinále baráže o postup na mistrovství světa. V Pardubicích v 7 večer přivítají Skotsko, proti kterému se pokusí získat výhodu před úterní odvetou na hřišti soupeře. Pokud dvojzápas zvládnou, čeká je ještě souboj s vítězem duelu Švédsko-Litva. A ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne bude přibývat oblačnost a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty do 15 stupňů, na horách maximálně 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici v Jičíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už za malou chvíli v ranním vysílání přivítáme etnologa, sociokulturního antropologa, horského průvodce Libora Duška, který se před pár dny vrátil z Tádžikistánu, takže určitě bude o čem mluvit. Buďte dál s námi, teď ještě ale s přáním hezkého dne. Marika Gombitová, hezký pátek.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové. Teď už i s hostem, který se vrátil z cest, kde se doslova dostal k nebi. Vydal se totiž do Tádžikistánu. Přecházel drsný horský hřeben v Pamíru. No vítám ve studiu etnologa, sociokulturního antropologa, ale taky ski alpinistu a horského průvodce, pana doktora Libora Duška. Vítejte u nás ve studiu. Dobré ráno.
1: Děkuji za pozvání. Zdravím srdečně vás i posluchačky a posluchače.
0: Vy jste tak všestranný, že my samozřejmě nejen ten Tádžikistán, ale probereme toho hodně i duchařinu, natáčení, filmy, protože vy jste k nezastavení, ale začněme tím zmíněním Tádžikistánem, protože to určitě bude ještě čerstvé. Vrátil jste se před pár dny,
1: tři týdny zpátky jsem se vrátil.
0: No a něco nového,
1: takhle,
0: krásného.
1: To zarámoval tím, já v zásadě v životě dělám výhradně, nebo z 90% to, co mě baví, a baví mě toho mnoho.
0: Dobře na to jdete, dobře.
1: Takže Tádžikistán, to je taková moje srdcovka, celá takzvaná Vysoká střední Asie, tudíž Pamírsko, Hindukůžsko, Karákorámský horský uzel, tady ten propletenec těch krásných tří velehor, kde jsou nádherný 6-7 tisícový hory, no konce, když počítáme v tom Karákorámu, Nanga Parbat, osmička, tam jsem teda ještě nebyl. Mě tam na to baví ty lidi, co by antropologa a etnologa, a zároveň i ta příroda a ty hory, takže tam se to pojí mý koníčky z mojí profesí, a už tam jezdím 20 let.
0: Určitě dole nahoře je to úplně jiné, vy s tou aklimatizací asi nebudete mít problémy, ale s normálním tělem, co to dělá, když takto se střídají ty nadmořské výšky?
1: Já nějak zásadně jsem v tom pohodě, že to cítím od těch 5000 vejš, ale jako stává se to, třeba teď jsem tam byl s partou lidí, přecházeli jsme 5000ový sedlo a klimatizaci jsme měli správnou, takže v zásadě v krátkosti se jedná o to, že vy musíte jít postupně, a když náhodou někomu se začne dělat z té vejšky špatně, tak pokud možno se vrátit o kousek.
0: Vracel jste se už někdy s lidmi?
1: No tak jako jo, jako na jako velehorských jako expedicích a horolezeckých, ale takhle jako s lidma v úzovkách běžnejma jsme se jako nevraceli, protože jsme to samozřejmě správně s námořnickou rozvahou šli pomaloučku, polehoučku a jako dodržovali jsme ty základní principy.
0: A poznal byste to asi, ne, že zbledne ten člověk, nebo co se děje?
1: Tak ono jako začne, nebude mu dobře, to prostě ty naše tělíčka se bránějí vždycky, jo, takže to jako velmi, velmi rychle poznáte, bolest hlavy nebo i nějaký zažívací potíže, celková slabost a tak dále, ale nic nemá cenu lámat přes koleno, nejít přes závit, prostě naslouchat jako tělu, přírodě a dohodnout se, vždycky ta komunikace je základ, jako nelhat si do kapsy a být upřímný k sobě. Okolí, a to v zásadě stačí, a nějak tenhle přístup.
0: Chápu. No. Já si říkám, že je to zajímavé, že to láká čím dál víc lidí, že to není úplně typická krajina, co je tam tak přitažlivého, že vzrůstá ten zájem.
1: Tak v krátkosti by se dalo říct, že lidi obecně už jako po sametové revoluci takzvaný hodně jako cestujou.
0: Chtějí.
1: A ta sorta dost lidí okolo plus minus 60 let, který už v úvozovkách byli všude. Jo? Že to jsou třeba lidi, co mají za sebou 140-150 zemí.
0: Počkejte, šedesátníci lezou na ty pětitisícovky?
1: Pětitisícový sedlo není zas až takovej šílený sportovní výkon, jo. Byť samozřejmě to zadarmo není, jo, takže pro ně je to výzva a samozřejmě přistupujeme k tomu zodpovědně s veškerou vážností, ale to jsou lidi, kteří procestovali celou Evropu, půl Asie, půl Afriky, a teď právě ty středoazijské země, i kromě Tádžikistánu, taky Afghánistán, Uzbekistán a tak dále, jsou ty, co jim takzvaně chybí, tak do toho jako jdou. A nebo to jsou dobrodruzi, kteří vyloženě jedou za těma horama, za tou odlehlostí a tou horskou krajinou, a nebo někdo za těma lidma, že je to jako zajímavý. Jo, ty motivace jsou různý, ale častý lidi jsou teď ty
0: sběratelé zážitku.
1: Jasně, tak většinou lidi cestují pro to, aby něco prožili a
0: určitě
1: zažili něco nového.
0: Posunulo je to dál.
1: No. A ještě další level je, řekněme, sousední Afghánistán.
0: No tam teď jsem se chtěla dostat, protože tam jste byl před pár měsíci.
1: Byl v květnu.
0: A tam jste natáčeli. Je to
1: tam jsme i natáčeli
0: uvidí.
1: S kolegyní s Lenkou Hrabalovou, kterou tímto zdravím, jestli poslouchá. Byli jsme tam i loni na podzim, letos na jaře, budeme dělat jako film o takzvaný malý velký Pamír, kde jsou fascinující komunity horských kočovníků, jednak etnických Váchánců, což jsou Íránci, Indoevropani, a etnických Kyrgyzů, kteří vlastně doputovali až tam jako do nejzaších, nejodlehlejších míst, komunita asi 1500 Kyrgyzů, kteří jsou velmi specifický, odřízlí od světa, a právě srovnání těchto dvou etnik, který tam spolu žijí spolu vedle sebe, toť otázka, jo, tam se to trošku politicky maličko zas hrotí kvůli Talibánu, to uvidíte potom v tom filmu, to by bylo na díl asi, ale jak se tam stýkají, potýkají jednak s těmi drsnými životními podmínkami a jednak sami ze sebou a i vzájemně, protože zas maličko nábožensky, byť jsou jako konfesně obě skupiny vyznavači islámu, tak ti váchánci jsou vyznavači takového umírněnějšího, neformního islámu, šítského, ismailického, zatímco ty suniti jsou hodně konzervativní a tradiční, což samozřejmě není úplně dobrý pro polovičku procent jako populace, tedy ženy. Jo? Že to je hodně taková mačo společnost o chlapech a není to úplně jako co se týče lidských práv.
0: Líbí se mi, jak jste se zamračil teďka. Nic. Já jsem zamračila. No, jak se řekne Talibán, tak myslím, že se zamračí hodně lidí, ale určitě je to zajímavé zdokumentovat a přenést i ty faktické údaje do naší společnosti. Abychom třeba věděli, čemu se vyvarovat.
1: Ono je to trošku komplikovanější, než se to na první pohled jeví, protože jak ta země byla dlouhodobě ve válce, tak pro řadu lidí je ten Talibán vysvobození, protože se tam nevybojuje, ale toto relativní vysvobození je vykoupený právě tím, že jsou ženy škrtlí z veřejného prostoru, nesmějí chodit do školy a nesouvisí to vůbec jako s lidskýma právama, jak je chápem v Evropě, ale paradoxně prostě ty lidi tam mají větší klid, protože se neválčí. Ono to je, všechno to má svoje pro a proti. Tím nechci samozřejmě se vůbec jako zastávat nebo obhajovat Talibán, který je samozřejmě zrůdnej režim, ale každá mince má svý dvě stránky a ten z Afghánistán je historicky, politicky velmi jako chaotická, frenetická, divoká země, kde se to jako míchalo, takže
0: je to hodně složité, určitě, vztahově, politicky.
1: Je to problematická země, ale mimochodem nádherná, ty lidi tam jsou fajn. Říká, ale to často se děje, že v těch tuhých režimech ty lidi jsou v podstatě úplně v pohodě, ty běžní.
0: Říká Libor Dušek, no snad v pohodě jsou i lidé v Krkonoších a tam se přesuneme za malou chvíli po písničce.

0: Z Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví Pavla Kindernajová. Dnes je u nás etnolog Libor Dušek. No, z dalekého Afghánistánu se vrátíme do Krkonoš. Říkám si, vy možná vyjdete se všemi, že? Různá etnika, možná i jako ten...
1: Tak snažím se tak jako vycházet.
0: Člověk dobrého srdce, otevřeného, možná je to o tom, je to výzva pro všechny, ale slibovala jsem ty Krkonoše, protože pro vás je to určitě srdcová záležitost.
1: No, určitě, jakožto rodák z Vrchlabí. Takže to je moje jako domovina, byť teda jako ta vysoká střední Asie, ten Afghánistán, Tádžikistán, Pákistán je druhá domovina, ale to jsme probrali, takže zpátky k nám do regionu a taky krom česko-německých vztahů, co dělám a pamětnických rozhovorů, mimochodem na jaře by měla být Krkonoští rodáci sedmička snad, jo, je dohodná s vydavatelem, ale teď mě hodně zaměstnává a mý kolegy film o krkonošských duchařích. Už rok natáčíme, máme to skoro hotový. Je takový experimentálně umělecko dokumentární film, jsou tam i hrané scény, my tam oživujeme minulost,
0: jo, zpřítomňujeme
1: seance duchařský a různý zase další výjevy a i třeba tam hodně hovoříme o živoucí legendě spiritismu Karlovi Sezemském, protože spiritisté jsou neustále živoucí, ty věří, že vlastně ta duše se pořád vrací, že člověk jeho neumírá, jo, proto jsem na schvál použil tenhle průběhový
0: Pane,
1: slovíčko.
0: A... Nebojte se, že vám budou říkat, že jste trošku ezo a že tak to jdete za hranu.
1: Toho se skutečně nebojím. Z toho nemám žádnou obavu, protože my hnedka ve všech prohlášeních říkáme, že k tomuto přistupujeme jako ke kulturně historickému fenoménu a regionálnímu a že to nás především zajímá. Takže my od toho máme, si myslím, dostatečný odstup a nadhled a většinou jako ten základ kolega docent Petráň, já a kolega Mečíř a kolegyně Krejčová, Káťa, jsme víceméně akademici všichni z toho akademického prostředí, takže tam to má ještě ten jako vědecký do toho přesah. Ale děláme to tak, aby to bylo srozumitelný a i s nějakým ne snad humorem, ale odlehčením, řekněme. Neděláme si z toho rozhodně legraci, přistupujeme k tomu seriózně, ale určitě ne ezo, nejsme duchaři, duchy tam nevyvoláváme, pouze zpřítomňujeme záležitosti.
0: Nevyvoláváte, ale dokumentujete, jak to pravděpodobně v Krkonoších bylo. V jaké fázi to je? Ten dokument?
1: Vycházíme i z archivních záznamů, takže my se snažíme jako rekonstruovat konkrétní situace, které se staly, které jsou jako nahraný potom, jako je to velmi filmový, profesionální a takže tam jsou i davové scény a historické vlák a takhle, jako aby to opravdu bylo filmový. Do toho tam právě parta dalších odborníků, Jaromír Typlt a Andrea Hudáková a Otto Štemberka, zase lidi, co se o to zajímá, jako ten výběr z hroznů všech těch jako osob z tohohle prostředí, který se o to starají, tak tam máme disputace, aby to nebyly nudný mluvící hlavy, tak vždycky tam tomu ještě máme takový tajemno trošku, že to je třeba v zrcadlovém sále nebo v jeskyni, kde kouří oheň a tak dále trošku. A pak ještě budeme pracovat s medijními kresbami, to jsou ty duchařský projevy výtvarný, který jako pod vlivem duchů, ta média kreslící kresly a tam to i trošku rozpohybujeme, takže to bude mít ten výtvarný přesah.
0: Vy to věříte taky, že takhle se dá spojit.
1: Říkám, já jako věřím, nevěřím. Minimálně, kdyby ty lidi tomu nevěřili, když se to týkalo svýho času, řekněme po první válce, kdy byl takový největší kvas, tak se to týkalo 300 tisíc lidí, s tím měli přímou zkušenost a nějakých 80, možná 100 tisíc v tom jelo jako opravdu ve velkým, jo, takže to nebylo marginální. To i sám prezident velký Masaryk jako říkal,
0: Masaryk.
1: Jako akceptujte tady spiritisty, to musíme s nima počítat, protože je to hnutí. Jo, nějaký, a
0: kdy to uvidíme, ten dokument se všemi podrobnostmi?
1: 24. dubna premiéra v kino Jilemnice a potom konec dubna a květen regionální kina. Uvidíme, jak Hradec, snad se taky poštěstí, ale minimálně 10 promítání bude. A teďka zrovna dneska jsme spustili crowdfundingovou kampaň, takže duchaři, máme i facebookový stránky, internetové stránky a tak dále, takže jako můžete, na vás čekají různé odměny a tam je jako víc toho najdete.
0: No, jak jsem říkala, vy jste doširoka rozkročen těch projektů,
1: ono to všechno,
0: opravdu,
1: víte co, ono to je všechno
0: jeden
1: velký propletenec a já vlastně všechny ty podněty, jak jako v obsahově, tak formálně nasávám jako houba, jako těmi pory, jo, a potom to jako ventiluju jednak slovem, písmem a i kinematograficky obrazem, foto i pohyblivými obrázky ve filmu a vždycky se snažím obklopit nebo se stanu týmem těch správných lidí, protože v týmu je síla.
0: Sám máte jako spoustu přátel, jak jsem říkala, dokážete vyjít se všemi napříč i náboženství.
1: Já se snažím, ale představte si, jako je to s podivem, ale jsou i tací, kteří jako nechtějí vycházet i se mnou, ale do toho bych radši nezabručoval.
0: Radši zůstaneme na té pozitivní vlně. Na závěr ještě jsem chtěla zmínit, že vychází i legendární kniha po 50 letech, teď na podzim, po půl století reedice legendární knihy Teodorika Lokvence Toulky Krkonošskou minulostí.
1: Ano.
0: Vy tam budete mít
1: Teodor
0: kapitulu.
1: Lokvence, já tam mám závěrečnou kapitulu, já jsem tak směle se pokusil doplnit to, co ten Lokvenc v těch 70. letech nemohl reflektovat, takže ta kapitola se jmenuje Lokvencova krkonošská přítomnost s odstupem půl století a je tam vlastně taková revize, protože já mám rád historický revizionismus trošku, jo, jako trošku víc. A to, co vlastně ten Lokvenc, taky živoucí legenda, jako už ve své době. Jo,
0: Revize, obnova a proskoumávání.
1: Znovu interpretovat třeba věci týkající se vysídlení Němců a 50. let, protože to on v 70. letech prostě musel mít autocenzuru nebo i celou tu cenzuru. O tom zkrátka dobře nemohl prostě o určitých věcech psát.
0: No je o čem? Já jsem na začátku říkala, přijde Libor Dušek a bude o čem? Bude to ještě o cestování, o knihách, o filmu?
1: Ale hlavně ještě v těch Toulkách je tým dalších 10 odborníků, historiků, archeologů, přírodovědců, kteří k tomu jako taky přispějí, takže máte se na co těšit.
0: Doporučuje Libor Dušek, já jsem moc ráda, že jste si našel čas na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a zase víme o trošku víc, co vás v těch posledních měsících zaměstnává. Ať se daří, všechno, do čeho se pustíte.
1: Vám tež, posluchačům, posluchačkám tež a já vám velice děkuji a mějte krásné podzimní dny. Buďte zdraví.
0: Naschledanou, budeme
1: děkuji,
0: se zase těšit.
1: Buďte zdraví.
0: Naschledanou. No, naschledanou se těšíme i samozřejmě v páteční kavárně, protože je pátek, bude s vámi po 9. hodině Lada Klokočníková, ty se svými hosty. Tak buďte dál s námi.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Stovky podnětů kvůli předvolebním kampaním řeší úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Třebechovice pod Orebem opravují chodníky v Hradecké ulici. Velká Pardubická v neděli uzavře silnici mezi Chrudimí a Pardubicemi a dnes bude maximálně 15 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecních rozpočtů k vlastní propagaci. Upřesňuje předseda úřadu František Sivera.
4: Protože obyčejně kandidát starosta sedí v současné době v obci a může docházet k tomu, že využívá prostředky obce k tomu, že dělá nějakou propagaci. Ten zákon dneska jednoznačně říká, že bezúplatné využívání lidských, finančních, materiálních a nemateriálních zdrojů státu je zakázáno.
3: Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. V Třebechovicích pod Orebem začala rekonstrukce chodníků v Hradecké ulici. Práce potrvají zhruba 14 měsíců a po etapách, aby mohli lidé ulicí stále procházet. Chodníky budou po obou stranách ulice a nově také bezbariérové.
5: Místo současné historické dlažby dostanou chodníky takzvanou parketovou dlažbu. V části Heldova parku pak budou použité malé dlažební kostky. Celkem město za rekonstrukci zaplatí kolem 10 milionů korun. Téměř polovinu pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. První etapa prací začala na jižní straně Hradecké ulice. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Řidiči v Pardubicích musí tuto neděli počítat s omezeními kvůli Velké Pardubické. Zcela uzavřená bude část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu, jak potvrzuje mluvčí krajské policie Dita Holečková.
6: V souvislosti se 136. Velkou Pardubickou bude silnice 1/37, a to v úseku od nadjezdu u Draškovic až po okružní křižovatku u Parama uzavřena. A to v době od 8 do 19 hodin. Tento úsek silnice bude sloužit jako parkoviště s nájezdem ve směru jízdy od Draškovic, respektive od Chrudimi.
3: Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
7: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
8: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
7: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
8: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dopoledne od severozápadu čekáme přibývání oblačnosti a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách maximálně 9. Vítr mírný západní až severozápadní, postupně jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Pražské ulici v Náchodě je na silnici 33 do 16. října doprava řízena kyvadlově. Důvodem je oprava vozovky. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezký páteční habaděj, a když páteční habaděj, tak se vám hlásíme z naší rozhlasové kavárny, která je až do 12 hodin připravena přivítat hosty. S podzimem jsou neodmyslitelně spojené módní přehlídky, zářijový módní maraton v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži. Je sice za námi, ale tenhle měsíc módy s přehlídkami pro novou sezónu potvrdil jednu zásadní věc. Móda v příštím roce rozhodně nebude nudná. Potvrzuje to i pražský design blok a nakonec i ojedinělá přehlídka Czech Fashion Gala, která bude příští týden v Hradci Králové. A tak i my vás dnes po 10. i 11. hodině pozveme do světa módy a necháme vás nahlédnout do příprav těchto výjimečných událostí. Po 10. hodině se na životní styl zeptáme herečky a moderátorky přehlídky Czech Fashion Gala Zdeňky Žádníkové-Volencové. Povídat se ale budeme i o dalších životních radostech i rodinných povinnostech. No a po 11. hodině vás s dalšími hosty Danielou Brázdovou z agentury Daniela Models a Miss Earth Monikou Leovou necháme nahlédnout do zákulisí příprav módní přehlídky a taky obě dámy představíme. No a o módě bude i naše soutěž Věřte, nevěřte v této hodině a na módu se zeptáme i prvních dvou hostů v kavárně, kterými budou Láďa Hruška a za malou chvíli profesor Petr Dulíček, vedoucí trombotického centra při čtvrté interní klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové. Přivítáme ho už za malou chvíli, tak vám přeji krásný poslech, krásný pátek. No a pojďme vstoupit do toho pátečního dopoledního habaděje s hezkou muzikou. Příjemný poslech.
2: Posloucháte Habaděj s Ladou Klokočníkovou.

0: Vynikající volba písničky, tak to jsou slova profesora Petra Dulička, vedoucího trombotického centra při 4. interní klinice fakultní nemocnice v Hradci Králové, kterého vítám jako prvního hosta v Habaději. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane profesore, tak jsme vám udělali radost touhle písničkou.
1: Určitě, protože já znám i dobře originála a skutečně na rozproudění je to vynikající.
0: Vynikající, no já si myslím, že i náš rozhovor bude vynikající na rozproudění těla a přispěje k našemu zdraví, protože o tom zdraví si teď budeme povídat. My dnes máme sice den módy, ono na něj i také dojde v rozhovoru s vámi, ale vy jste tady dnes proto, abyste přišel pozvat na velice zajímavou besedu, která bude 13. října v hotelu u Královny Elišky a vy tam budete hlavními hosty, říkám vy a myslím vás a také doktora Pavla Kopeckého, přednostu porodnické a gynekologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové. Připravili jste ji u příležitosti Světového dne trombózy, který bude toho 13. října. Pojďme pozvat.
1: Tak 13.10., jak jste řekla, je světový den, jak si bojí proti tromboze a ten den se na celém světě koná řada takovýchto akcí a my jsme se rozhodli otevřít toto téma po několika letech s kolegou Pavlem Kopeckým a je to směřováno pro všechny kategorie, nejen žen, potenciální mužů, ale je to formou vážně, nevážně skutečně o tom, jaká rizika dneska jsou, respektive jsou daleko menší než kdysi v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. Já vidím výhodu i v tom, že kromě takového obecného a laicky vedeného úvodu je možnost jaksi dotazů osobních konzultací s dobrým kulturním programem, takže já se na to moc těším. Mm.
0: Můžeme říci, co vlastně bychom si měli z té besedy odnést? Můžeme to říci už teď, co je takové to důležité, abychom věděli, protože ta beseda má název Nové trendy v hormonální antikoncepci.
1: Ano, aby jsme si, co by si posluchačka, potenciální uživatelka nebo současná uživatelka měla odnést, je to, jaká je skutečně dneska vyčíslené to riziko a jaké jsou nové možnosti antikoncepce, protože některé nové přípravky tady jsou. A my jsme taky chtěli, aby ty ženy to dostaly z druhé strany a ne měli názor jenom toho, kterého gynekologa, ke kterému chodí. Takže témat je tam hodně a já si myslím, že to stojí za to, protože já s těmi ženami jsem 3x do týdne v poradně ve styku a těch dotazů mají hodně, tak se těším, že přijdou.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že stoupá počet onemocnění trombózy právě vzhledem k tomu, že ne vždycky možná se chováme tak, jak bychom měli?
1: Tak obecně výskyt trombózy v populaci asi zůstává stejný. Oni jsou tam protichudné tendence. Na jednu stranu populace stárne a věk je spojen s vyšším rizikem trombózy. Na druhou stranu máme nové léky, lepší doporučené postupy, jak jí předcházet. Ale stran té antikoncepce my chceme právě jaksi spíš uklidnit, protože ten výskyt bezpečně klesá. A chceme ukázat také na to, že pokud k tomu případu u té které dívky, ženy dojde, že nelze všechno jaksi vztáhnout jenom té antikoncepci, ale že jaksi v té etiologii, v té příčině vzniku hrají roli i jiné faktory. Mm-hmm.
0: No milé posluchačky, budete se moci, jak jste slyšeli pana profesora Dulíčka, i ptát. Připomínám tedy hotel Beránek 13.10. u příležitosti Světového dne boje proti trombóze. Ano?
1: Technickou, já myslím, že to je u Elišky.
0: U Královny Elišky, ano. A co já jsem řekla?
1: U Beránka.
0: Aha, u Beránka, tak to už jsem zase v náchodě.
1: V náchodě, ale tam můžem přijet taky.
0: Dobře, no já mám takový dojem, že se počítá s tím, že budete putovat, takže třeba dojde i na ten hotel Beránek, ale tady v Hradci, tedy u Královny Elišky, tedy 17.30. No ale vy se na to těšíte i z jiného důvodu a teď jsme u toho tématu dnešního dopoledne, protože tam bude také malá modní přehlídka součástí, takže já si myslím, že se velmi těšíte.
1: tak samozřejmě stále mám nějakou hladinu testosteronu, takže kde bude hodně mladých, krásných žen, kdo by se netěšil. A samozřejmě ta modní, teď vážně, ta modní přehlídka tomu dodá i to pozadí. Já myslím, že to je zajímavé. My jsme s paní Danielou Brázdovou dělali řadu těch akcí a vždycky to bylo velmi povedený a já oceňuji takovou tu vkusnost se trefit do toho posluchačstva, do toho prostředí, takže i na to se samozřejmě těším.
0: Takže srdečně zveme ještě jednou 13.10. 17:30, hotel u Královny Elišky tady v Hradci Králové, profesor Dulíček a pan doktor Kopecký, a já jen připomenu, že s doktorem Kopeckým také budeme mít 13. října v našem vysílání na toto téma radioporadnu, takže pokud nestihnete náhodou tuto velice zajímavou besedu s odborníky, můžete poslouchat naše vysílání dopoledne po 11. hodině. Pane profesore, děkujeme, přejeme vám krásný zážitek také toho 13.10. No a zase se budeme těšit v Českém rozhlase tady u mikrofonu. Nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání a budu se těšit na viděnou.
0: Krásný den.
1: Krásný den.

0: A dalším hostem, kterého vítám v našem pátečním habaději, je vám dobře známý Láďa Hruška. Dobrý den, ahoj Láďo.
1: Hezký den, moc jsem se těšil na vás a do Hradce.
0: No my na tebe taky, protože po delší době opět návštěva a příprava další várky Dobrých rad, tak na co se můžeme těšit?
1: Tak můžete se těšit na ty rady, které ode mě čekáte. Považujete mě za lidového koumáka, lidového kuchtíka nebo gurmánského experimentátora, chcete-li. Takže v tomto duchu i budou mé vlastně rady na nadcházející měsíc. Co mě zaujalo z rady je, že nemusíme vylévat ten třeba olej ze sardinek, který já teda nevylévám. Když jsou sardinky v tom pravém olivovém oleji, tak já ten olivový olej hned jako vypiju. Říká se, že to je jako zdravé na to trávení, ale v té jedné z mých rad se také dozvíme, že ho můžeme použít i jako olej na smažení topinek, takže i tak se dá zužitkovat olej, který by jinak skončil třeba někde ve výlevce. A pak bych poradil nic nepřehánět na zahradě třeba s hrabáním listí, ať vás nebolí záda. Takže listí, které nezhrabete, tak ho dejte s klidem třeba pod růže nebo k okrasným travám jako takový mulč na zimu.
0: Kdy jsi byl naposled na zahrádce?
1: Včera.
0: Včera. A bylo to hrabání listí?
1: Hrabání listí nechávám na mamce, ale já si užívám teď budování zahrádky bezúdržbové. Takže já jsem pokládal netkanou textíli, právě mulčovací kůru, a abych stihl ještě zasázet ty okrasné traviny a dřeviny teď na podzim, tak jsem všechno chtěl mít splněno a musím říct, že se mi to povedlo a že jsem trošku pyšný na tu zahrádku.
0: Ano, ano, to asi každý zahrádkář, anebo ten, kdo miluje práci na zahradě, jo. Máš úplně všechno sklizeno.
1: Já myslím, že ano, jo, že už máme sklizeno. Já jsem toho moc nesklízel, na to mám zase bratra, který se stará o tu užitkovou zahrádku a já se spíš starám o tu okrasnou část.
0: No, my dnes máme, tak trochu bych řekla, den s módou. Budeme hodně zvát na velkou módní přehlídku, budeme tady mít dámy, které se točí kolem módy, Zdeňku Žádníkovou, herečku, která bude moderovat velkou módní přehlídku, která tady bude. Tak co ty a móda, si raději v tom pracovním, anebo společenské povinnosti tě nutí také obléci, kolikrát i to sako, si myslím, takže co je ti vlastní?
1: No, v tomto jsem takový lajdák, se přiznám, protože v práci máme kostymérky, vizážistky, takže v práci mi ty košile pracovní obléknou, doporučí a řeknou, co si mám vzít na sebe. V tom civilním životě to mám trošku takový, už právě, jak jsem řekl, takový lajdácký, ale jo, snažím se, abych trošku ladil, takže dneska mám modré boty, modrou mikinu, černou kšiltovku, černé džíny, takže vždycky se snažím, abych nevypadal jak hastroš. Jo, asi takhle bych to řekl, shrnul, ale zároveň si nechám poradit, jo, nechám si poradit, protože když mě čekají třeba slavnostnější akce, tak na to mám dva obleky, které mi byly de facto sestaveny, ne přímo ušity, ale sestaveny na míru. Mm-hmm.
0: Už jsi šel někdy nějakou módní přehlídku, protože teď je hodně trendové takové to, že herečky, herci, zpěváci, zpěvačky, známé osobnosti jsou vyzvány, aby nějaký ten model vynesli také na molo.
1: Nešel, to bych asi předal někomu jinému tuto roli, ale občas teda, protože to patří k mé práci, jsem focen, takže na focení si trošku jako model připadám, nebo respektive jsem do toho modela stylizovaný fotografem nebo vizážistky. Mm-hmm. Takže si to na chvilku užiju a pak rychle uteču zase k té své práci, kterou mám rád.
0: A kterou módu máš tedy nejradši?
1: Takovou jako nenásilnou civilní. Já moc na ty avantgardy nejsem. Takže nevím, jestli někdy obléknu takové ty široké kalhoty, které se teď nosí. Jedny trošku širší už se mi pasoval v práci právě, ale musím říct, že jsou pohodlný, že jsou jako ku podivu pohodlný. No.
0: Dobře, tak děkujeme za to, že jsi nás nechal nahlédnout i do svého šatníku a nechal nás nahlédnout do toho, jak přistupuješ k módě. Přejeme krásný podzim, těšíme se na tvé dobré rady. No. A zítra asi zase zahrádka.
1: Určitě, určitě. Tak jo, mějte se krásně.
0: Láďa Hruška byl naším dnešním hostem pátečního habaděje. Měj se krásně.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Věřte, nevěřte.
1: V pravidelném pátečním čase je to naše soutěž Věřte, nevěřte. Tentokrát hrajeme o dvě vstupenky na módní přehlídku Czech Fashion Gala Hradec Králové. Koná se 15.10. od 19 hodin v Petrov Hall tady v Hradci Králové. Takže můžete být přitom, bude to určitě famózní. My o tom budeme mluvit po 11. hodině, především po 11. hodině s našimi hosty, abychom vás nalákali, na co se můžete těšit. Ale už jména jako Helena Drnová, Iveta Řádková nebo Petr Kalouda. To jsou zvučná jména vyhlasných módních návrhářů, kteří přijedou představit svou práci. Dnes ji představují například v Mohelnici. Proto tady třeba také dnes nejsou, ale určitě je pozveme i někdy do kavárny. A vy máte možnost tedy získat dvě vstupenky na tuto ojedinělou módní přehlídku, která bude stát určitě za to. No a pravidla jsou jednoduchá. Zatelefonovat nám na číslo 726 3x46, jestli věříte zprávě, kterou vám řeknu, anebo ji napsat na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. A protože jsme v kavárně a protože už je tady náš klub dam, které chodí pravidelně do kavárny a které už si ano pochutnávají na ranní snídani nebo dopolední svačince, tak se zeptáme i jich. No a nejprve ale ta soutěžní otázka. Když už tedy dnes řešíme módu, tak já jsem zjistila, že když se podpatky dostaly do Evropy, tak prý se staly symbolem statusu a král slunce Ludvík XIV., který měřil jen něco málo přes 1,60 m, si na nich prý postavil svou politickou identitu. Jeho podpatky byly vždy červené, což signalizovalo, že si může dovolit drahé barvivo a že jeho nohy nikdy nevkročí do bláta ulice. To je zajímavost, která mě velmi zaujala. Původně jsem vám chtěla dát otázku, jestli tomu věříte nebo ne, no ale potom jsem si říkala, dejme ještě něco pikantnějšího a tak. Věříte tomu, že v Benátkách v 16. století nosili tedy bohaté ženy boty na platformě zvané choupins, že tyto platformy dosahovaly výšky až 50 cm a protože v nich ženy nemohly sami chodit, museli se opírat o služebnictvo, což ale dokonale demonstrovalo to, že dotyčná dáma nemusí pracovat. Tak, věříte úplně všemu? Choupins, platforma tedy až 50 cm. No a museli se obírat dámy o služebnictvo, protože by to asi nevybalancovali. Tak Aha. Co vy na to?
2: Já tomu věřím.
1: Protože to nosíte taky, že?
2: No, každopádně. Ne, ale tam je přece tolik vody na náměstí všude, že to je důležitý.
1: No, Dobře. Takže první dáma věří, tak tady vedle.
3: Dobrý den, já mám pocit, že ta výška 50 cm je přehnaná a to služebnictvo, že bylo zřejmě využívané hlavně kvůli něčemu jinému než podpírání paní domácí.
1: Dobře, takže děkujeme, zeptáme se ještě jedné posluchačky, paní Blanky tady.
4: No tak já bych teda taky věřila, i když teda se mě to zdá až ta výška jako už teda nadsazená, ale třeba se naučili na tom chodit, trénovali na chůdách třeba.
1: Dobře, děkuju. Dáme ještě prostor další, paní Aleně.

0: Tak já taky věřím, no.
1: Dobře, a naposled tamhle dáma vzadu, která se usmívá.
2: Já nevěřím.
1: A proč ne? Co se vám nelíbí?
2: Zdá se mi to přehnaný, těch 50 cm.
1: Těch 50 cm se zdá přehnaný. No. Dobře, děkujeme a teď už tedy dáme prostor našim telefonům. Dobrý den. Věříte nebo ne? Já vám špatně rozumím.
3: Já taky věřím.
1: Věříte, dobře. Takže děkujeme, píšeme si, že věříte a uvidíme, jezdím, jestli i muž třeba...
3: Jezdím v důchodě na Kupsu, na D11.
1: Ano, a věříte tedy, ano?
3: Ano, ano.
1: Ano, no a řekněte mi, co vy a móda?
3: No, tak manželka dělala první ředitelku ve Valdorské škole v Semilech.
1: Mm-hmm.
3: A vždycky se uměla ustrojit, protože mezi děti nemůže chodit v teplákách.
1: Ano.
3: Dneska to je teda odtest. Ty mladí kluci nemají na co koukat. Holky chodí jako funebráci k černým a večer nemají ani světilko.
1: To je pravda, ta uniformita u těch mladých tady v poslední době je hodně veliká v tom černém, když člověk jede ráno do práce. Ano, tak hurá, barvu do života, vidíte. Děkujeme moc.
3: Byli hrozně hezký v tom a dneska v tom chodí normálně, teď ty rozsápaný džíny, to bychom nevzali ani pod auto.
1: No jo, tak víte co, je to zase jiná generace, takže to musíme také tolerovat. Děkujeme moc a mějte se hezky, my o té módě budeme mluvit i s našimi hosty po 11. hodině, jak na to, aby ta móda byla krásná, zářivá, aby těšila oko. Mějte se pěkně a ještě jednoho posluchače stihneme, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Hanka Strutnová, já nevěřím.
1: Nevěříte?
4: Mm-mm.
1: Ne, a přijela byste na módní přehlídku, paní Hanko?
4: No, to bych asi nedostala, to bych asi nedala.
1: Nedala byste, no. To. Tak mi jenom povězte, co vy a móda, ano?
4: Jo, mám ráda módu, mám ráda módu.
1: Ano, a sledujete trendy třeba taky?
4: Taky.
1: Tak to je fajn. Děkujeme moc, mějte se pěkně, naschledanou. Naschledanou, tak to byly posluchačky a posluchači na telefonu a teď už tedy připomínám adresu studio.hradec@rozhlas.cz a ptám se vás, jestli věříte tomu, že v Benátkách, když už dnes skloňujeme módu, že v Benátkách v 16. století nosili bohaté ženy boty na platformě, která se jmenovala Choupins. Tyto platformy dosahovaly výšky až 50 cm, no a ženy na nich nemohly sami chodit, protože byly příliš vysoké a museli se tak opírat o služebnictvo, čímž demonstrovali, že ty dotyčné dámy nemusí pracovat. Tak věříte tomu, nevěříte, budeme rádi, když nám napíšete na naši e-mailovou adresu. No a já připomínám, že za odměnu tu pro vás máme dvě vstupenky na módní přehlídku Czech Fashion Gala v Hradci Králové, která bude příští čtvrtek. Tak pište.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Přesný čas, 9 hodin 45 minut, posloucháte páteční Habaděj, vysíláme pro vás jako vždy v pátek z naší rozhlasové kavárny. Teď si užíváme soutěž Věřte, nevěřte, ve které hrajeme o dvě vstupenky na Czech Fashion Gala, tedy ojedinělou návrhářskou módní přehlídku, která bude příští čtvrtek tady v Hradci Králové. Naproti mě už sedí, už stojí produkční Radka Šubertová. Ahoj Radko.
1: Dobré dopoledne.
0: Dobrý den. Ty by si mohla tu modelku také dělat na molu, protože všechno tomu odpovídá, když se na tebe dívám, jak
1: děkuji,
0: ti to sluší. Ale dnes jsi tady v roli produkční, takže pojďme se podívat, co nám posluchači napsali.
1: Tak, dneska ty odpovědi byly opět 50-50. Pan Petr napsal, ano, věřím vám. Michal, tak to museli být skoro chůdy, věřím. Paní Jana píše, nenaučila jsem se nikdy chodit na vysocích podpacích, to si ani nedovedu představit, to muselo být pádů. Pan Kulich nám píše, ano, ženy jsou avantgardní a rády využívají možnosti podpory od mužů, takže vám věřím. Ale paní Felklová zase píše, ne, to si neumím vůbec představit.
0: Tak těší nás, že vás zaujaly podpatky. No v současné době spíš jsou to ty tenisky a různé mokasíny, které se nosí, které jsou trendové. V každém případě na modní přehlídce ty vysoké podpatky uvidíte a také se zeptáme Moniky Leové po 11. hodině dnes, co s ní ty vysoké podpatky dělají, jak se na tom ty modelky udrží a tak dále. Ale teď tedy, Radko, je to na tobě, abys vyhodnotila, protože já musím říct si, dámy a pánové, že zpráva byla pravdivá. Skutečně to tak bylo v Benátkách. Neumím si to představit stejně jako mnohé z vás nebo mnozí z vás, ale našla jsem to v odborné literatuře, takže komu dáme cenu?
1: Tak já bych byla dneska pro paní Blanku tady u nás z kavárny, protože ona se věnuje fotografii a fotí moc hezky, takže má takové umělecké cítění a to už je jenom kousíček od té módy, takže určitě si tu přehlídku užije a doufám, že nám ukáže potom nějaké pěkné fotky.
0: Dobře, tak že to nedostane paní Blanka zadarmo, zatleskejme ji, ale budeme se těšit tedy po modní přehlídce na fotografie, které dáme i na náš internet. Takže blahopřejeme, paní Blanko. Tím končí soutěž Věřte, nevěřte, ty další soutěže na vás čekají a že jich je požehnaně u nás v Českém rozhlase, tak si je také užijte, ať už bleskovku, anebo příští týden Věřte, nevěřte, nebo Karlovu kvízovku, která je stále oblíbená. Takže ta dnešní soutěž končí, teď už si zahrajeme do té 10. hodiny. A já už se velice těším na hosta, kterého přivítáme po 10. hodině a to je půvabná herečka, vynikající herečka Zdeňka Žádníková-Volencová.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Je 10 hodin. Začala další etapa modernizace Náchodské nemocnice. V Hrádku u Nechanic rozhodnou o převzetí kostela od římskokatolické církve. Fotbalisté Hradce po přestávce nastoupí proti brněnskému Artisu a dnes bude maximálně 15 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace Náchodské nemocnice za víc než 1,5 miliardy korun. Na přípravné stavební práce naváže na jaře 2027 demolice pavilonů D a E. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon a centrální zastřešená hala. Stavba je rozdělená do tří fází, během kterých nemocnice zůstane po celou dobu v plném provozu.
2: V následujících týdnech a měsících dělníci vybudují nové únikové cesty, přestěhují zásobník kyslíku a upraví vedlejší pavilony J a K, kam se dočasně přesunou provozy ze starých budov. Teprve po dokončení těchto úprav následuje demolice pavilonu D a E a stavba nové budovy. Hotovo má být na podzim roku 2029. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Lidé v Hradku u Nechanic na Hradecku dnes a zítra v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavby nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxí po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.
3: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
4: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
3: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
5: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče. Diagnostiky.
3: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se připravují na sobotní ligový duel proti Artisu Brno. Během reprezentační přestávky dostali hráči víc volna, které si během náročného podzimu podle asistenta hlavního trenéra Adriana Rolka zasloužili.
6: Do této doby, než byla RP pauza, jsme vlastně jeli dvakrát v týdnu zápasy, takže prostě už to bylo moc. Ty hráči prostě se potřebovali odpočinout, takže jsme jim dali volno a v druhém týdnu pauzy už jsme se připravovali. Počasí.
1: Během dopoledne od severozápadu čekáme přibývání oblačnosti a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách bude maximálně 9. Vítr povane mírný západní až severozápadní, postupně jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Také 4 minuty po 10. hodině vysíláme z naší útulné rozhlasové kavárny District 5, kam můžete až do 12 hodin přijít, no a poslechnout si povídání s milými hosty. Tím následujícím bude herečka, vynikající herečka Zdeňka Žádníková-Volencová. Už z minulého setkání, asi před rokem, víme, že v Hradci Králové chodila na střední školu do dramatického kroužku, vystudovala loutkoherectví. Víme také, že je vynikající moderátorkou, dokonce i producentkou, hraje na příčnou flétnu, píše verše, no je to renesanční člověk. Taky je maminkou 4 dětí a působí v nadačním fondu, který založila a který pomáhá zlepšovat prostředí v nemocnicích. To všechno už z minulého setkání víme, ale řadu toho také nevíme, a tak se těším, že následující hodina v režii Zdeňky Žádníkové-Volencové vás bude bavit, zajímat a že se mnoho zajímavého dozvíte. Hezký poslech.

0: dnešní host Lady Klokočníkové.
1: Můj život stojí na čtyřech nohách a já musím hlídat, aby se ta židle nekývala. Tak to říká s úsměvem o svém balancování mezi uměním, rodinou a charitou herečka Zdeňka Žádníková-Volencová, náš dnešní host. Dobrý den, Zdeňko.
2: Srdečně zdravím. Dobrý den.
1: My se vidíme po roce. Minule jste pekli cukroví tady s Janou Kudivejsovou. No, já bych začala tou módou, protože nesmírně vám to sluší. Krásné šaty a budete moderátorkou velké modní přehlídky, která bude v Hradci minulý týden. Takže začnu tou módou.
2: Co budoucí, móda, budoucí. Budoucí ano. Týden, příští týden. A co já a móda? Tak já mám to obrovské štěstí, že mezi mé přítelkyně patří jako modní návrhářky a moje jako mému srdci nejbližší je Jitka Klet. Takže Jitka Klet mě pravidelně zachraňuje. A pokud se blíží nějaké jako významné moderace, tak já ji vždycky vyloupím buď její archiv nebo její současné jako modely. A velmi ráda sáhnu i do šatníku Gábiny Párelové nebo Aleny Wilson. A nebo jak jsem zjistila, tak mám dva modely od Heleny Bedrnové, ale s tou se zatím osobně ještě neznám, takže se těším, že se příští čtvrtek seznámím s Helenou Bedrnovou, protože vlastním její neodolatelný sitě růžový kabát, který si na sebe beru v okamžicích, kdy třeba potřebuji zvednout náladu, protože to ta móda dělá, ona nám pomáhá i vlastně jako co se týká barevnosti v tom, že když se třeba já necítím dobře, okamžitě jdu do žlutý, okamžitě jdu do růžový, bez ohledu na to, že mi jedna pade. Jo?
1: Dobře, o té módě si budeme dnes ještě povídat, ale pojďme tedy k tomu, co jsem říkala v úvodu, jak je to s těmi čtyřmi nohami, ano, a vaším balancováním.
2: Tak ono je to... Já jsem zjistila, že ve svém životě potřebuji variabilitu a potřebu té, jako, té změny, takže já kdybych se věnovala jenom jedné věci, tak by mě to asi tu duši jako úplně nenaplňovalo a jsem velmi jako vděčná, že mohu, já to říkám, jako přepínám mezi těmi kanály té jako maminky na 100%, herečky na 100%, potom dejme tomu té moderátorky a tam bych možná i dala ten nadační fond tou charitou. A poslední věc, že jsem jako Úča. Že jako lektoruju a školím a ten pedagogický gen evidentně po svých rodičích teď tam dostal poslední 3 roky hodně zelenou na tom pomyslném semaforu. A teď, protože toho bylo poměrně dost lektorské činnosti, teď naposledy jsem si střihla výuku i v angličtině, že učím vlastně studenty Američany. Tak teď bych se ráda zase vrátila, že bych se jako vrátila k té herecké profesi a věřím, že ne, a že už mě čeká zase po další době zkoušení, takže si tu hereckou jako linku zase, nechci říct oživím, to ne, ale zase si ji užiju.
1: Budete si ji užívat.
2: Tak si užívat.
1: O tom užívání všech těch vašich věcí, o kterých jste se teď zmínila, si budeme povídat za chviličku. No a protože jsme v kavárně, tak doufám, že otázky budou mít i naše milé dámy, které tady jsou a které se s vámi přišly setkat.
2: Já si je pamatuju před rokem. Některé známé tváře, jsem ráda.
1: Zdeňka Žádníková-Volencová naším dnešním pátečním hostem Habaděje.

0: Posloucháte Páteční habaděje, naším hostem dnes v rozhlasové kavárně Zdeňka Žádníková-Volencová. No Zdeňko, jak se těšíte na tu módní přehlídku, kterou budete moderovat 15.
1: No já nesmírně, já se jako... Co je vlastně úžasné, že tam bude tolik módních návrhářek, to znamená vy i já uvidím průřez, nebo vidím výběr z hroznů toho nejlepšího, co si dámy jako připraví. A to je jako velmi obohacující, že já se těším jako na inspiraci.
0: Když vlastně moderujete festivaly, módní přehlídky, nebo jste na různých akcích, kde vás požádají, abyste byla ozdobou, oblékáte se právě tak, abyste se strefila a strefí se člověk, nebo se někdy stane, že si řeknete, a tady to chtělo něco jiného?
1: Tak rozhodně, jako na každý event nebo příležitost já jako hlavně ctím, jestli je to formální, neformální, jaký druh publika tam, přesně dress kódy, jaký druh publika tam bude, co si můžu dovolit a od toho se vlastně odvíjí všechno, hlavně i ten moderátorský vstup nebo vlastně jestli se očekává hlavně to množství třeba těch moderátorských vstupů, můj vklad, jestli se mohu dovolit jako přesah třeba i do filozofie nebo myšlenkově. Velmi záleží, jestli to je ryze charitativní, nebo je to komerční akce. Ale já si myslím, že já ráda ty pravidla tak jako si porušuju vnitřně. A čím víc formální nebo čím víc třeba i komerční akce to je, tím větší já mám vnitřně tendenci si tam dávat takové vstupy, aby si potenciálně to publikum i třeba odneslo nějakou myšlenku nebo nějakou informaci, která mu může být jako nejen příjemná, ale i užitečná.
0: Vy si dokážete diváka nebo posluchače získat právě takovou tou upřímností, tou otevřeností a možná i tou improvizací, kterou asi taky máte hodně ráda.
1: Jako to miluju. Ještě se mi nikdy nestalo, že bych dodržela slovo od slova a že by ta věc byla přesně taková, jak jsem si ji napsala. A vždy si nechávám taková jako okénka a vyplatilo se mi to. Mám mnohem víc připraveného materiálu někdy i než, který jsem schopná jako využít, ale štěstí přeje připravený.
0: Přesto stalo se někdy, že se člověk dostal do úzkých a že to dalo hodně práce, jak z něčeho prázdně vyklouznout?
1: No určitě. Děje se mi to na takových třeba jako firemních záležitostech, kdy vy ne přesně jako máte odhad na to publikum a byla jsem třeba jako špatně agenturou jako informovaná, co se právě publika týká a mělo to být velice formální, velice distingované, no já jsem přišla do úplně jako rozjařený pánský firmní akcičky, která už jela 2 hodiny před začátkem a já jsem musela teda okamžitě jednak přehodnotit dress code, který jsem okamžitě teda vyměnila. Naštěstí jako já v autě jako vozím pár variant od této chvíle jako už jako povinně. Takže jsem přehodila dress code, to, co jsem měla učesaný, jsem okamžitě rozpustila a rozdrbala do rozverné moderátorky. A v podstatě na konci už jsme si tam s pánama téměř tykali a bylo to potřeba, protože tam jsem musela úplně změnit, celý jsem to přeškrtala, celý jsem to změnila a vyplatilo se. Jo? V podstatě to bylo jako úvod rokového koncertu. Jo? To s formální akcí nemělo vůbec nic společného.
0: Ale poradila jste si. No, vy máte za sebou letní velký koncert v Dobříši s Jaroslavem Svěceným. Tam ty scénáře jsou zase naprosto odlišné, než třeba na těch firmních akcích. Tam píšete scénáře, moderujete, hrajete na flétnu. Je to určitě krásný festival. 6 let už máte za sebou. Takže co byste k tomuto festivalu řekla, do jaké míry ten vás uspokojuje? Vy jste tam i producentka, když se to tak vezme, že?
1: My si tam jako plníme sny s Jaroslavem o hudebním festivalu, na který bychom sami chtěli jezdit, který bychom my jako diváci chtěli zažít. A pro mě je samozřejmě, já to dělím na 2 části. Ta první je ta produkční a producentská, která je jako, to je dřina, je to vyšlapaný, je to spousta věcí, které vlastně nikdo nechce poslouchat. To je jako, když nesete ten úžasný dort, ale nevidíte za ním, že jste to musel nakoupit, udělat to, vyšlehat to, pít to, ohlídat to a tak dále. Ale mě na tom fascinuje, že my si v rámci třeba těch večerů jednak vybíráme repertoár, který tomu divákovi nebo tomu posluchači chceme připravit. A já si tam jako plním sny. moderátorský, že já si tam, nebo i vlastně herecký, když se tam stvořím třeba u Zámecké filmové noci, jsem si stvořila i herecký dialogy, propojila jsem si ty věci tak, jak jsem chtěla, takže si můžu vyzkoušet Julii, můžu si vyzkoušet jako něžnou část, nějakou hereckou, jako Radus a Maholena, naopak pak si tam můžu dát jako Dračici, že si během toho večera jako vyzkouším mnoho hereckých poloh, na které třeba mě zatím v té profesi ještě jako nevyzbyl čas nebo příležitost. A Jaroslav si zase zahraje věci, který jako může, vlastně můžeme divočit.
0: A což je báječné, a to také to publikum vždycky přijíme. No prý si tam zahrála i jedna z vašich dcer, nebo vících bylo, máte 3 dcery, jednoho syna.
1: Ano, já tak jako pomalu vždycky jako vytěžím jednoho ze svých potomků, Jiří Kloní zpíval, letos si Zuzanka jako poctivě cvičila jako celý rok, tak jsme si zahráli kvartet příčných fléten v rámci jednoho z těch koncertů, samozřejmě je to jako jeden vstup a Andrea, nejstarší, se zahrála úplně jako fantastickou věc pro 2 flétny a violu s Karlem Untermillerem a byla jsem na ní jako ohromně pyšná, protože to, jak to s tou mojí paní profesorkou Magdou Bílkou, jak to uhráli, tak to byl normálně profesionální výkon, mám to natočený a je to jako velký dar a velký štěstí vidět vlastně svoje děti, byť se profesně budou věnovat třeba ekonomii nebo marketingu, že jsou schopní zahrát jako profesionálně part flétnovej tak a ještě jim to dělá radost a to je vlastně jako nejvíc. Vidět jako vaše děti, že ví, co jim dělá radost a ještě to a potažmo třeba dělá radost někomu jinému, to je jako úžasný.
0: Krása. Zdeňka Žádníková-Volencová naším hostem a po písničce bych se zeptala ještě na to divadlo, na které před malou chvíli nedošlo.

0: Posloucháte páteční Habaděj, vysíláme z naší rozhlasové kavárny a velice milým hostem Zdeňka Žádníková-Volencová, herečka, moderátorka, maminka 4 dětí. No, pojďme k tomu herectví, protože Zdeňko, vy jste letos po 30 letech opustila Davidské divadlo angažmá a šla jste na volnou nohu. Co ta volná noha s vámi dělá teď po tom čase?
1: No, je to peklo. Je to peklo, protože, jako, ale v dobrém slova smyslu, protože máte najednou takový pocit, že musíte pracovat pořád, jo, že jako, samozřejmě jedné, jako, vlastně vykročíte do nejistoty, ale zároveň, jako, já mám tolik práce, co jsem v životě neměla. A musím si začít hlídat, i abych jako měla čas na sebe, na rodinu, na vztahy, na emoce, jo, protože když si té práce dáte moc, samozřejmě máte pocit smysluplnosti, jako je to naplňující, je to i vyživující do jisté míry, ale ta hranice toho, že to přeťápnete, je velice křehká. A potom se dostanete do modu, když už jenom věci stíháte. A já už nechci jenom stíhat, a protože, jak jste zmínila, já mám ráda, když ty věci jsou jako stoprocentně připravený, odevzdaný, smysluplný a jasný, tak a nemám ráda takové to jako šolichání a stíhání a tisíc věcí, tak když všemu dáte pak 100%, tak taky můžete skončit jako v sobotu ráno s prázdným pohledem do zahrady úplně jako vytavená, což nechci. A těším se, že si třeba, nebo výhodou té volné nohy je, že si třeba v lednu a v únoru udělám jako větší volno a poprvé v životě si třeba já sama odjedu někam jako na nějakou dovolenou, kde budu jenom já a chvilku se nebudu o nic a o nikoho starat, jenom třeba o sebe.
0: Umíte si to představit?
1: No zatím ne, je to pro mě výzva a já se na to jako nesmírně těším, opravdu, proto poprvé v životě, protože já vlastně pořád jsem obklopená jako buď lidmi nebo jako větším počtem dětí, které jsem si přivedla do života a teď se jako těším se na to. Mm-hmm.
0: No, vy prý máte velice krásnou obranu, říká se tomu NLP, možná bychom to mohli vysvětlit, metodu, kterou bychom od vás mohli okoukat, když tedy přijde to velké penzum práce a člověk už neví kudy kam.
1: Nevím, jestli je to zrovna jako NLP vhodné pro jako tento účel. NLP, bo metoda NLP je zkráceně Neurolinguistic Planning, je to v podstatě způsob velmi jako jednoduchý, že vy sám sobě si můžete změnit emoční vzorce. Když to úplně hodně zjednoduším, v situacích se chováte furt stejně špatně nebo stejně jako nešťastně a škodí vám to, nebo máte třeba z něčeho úzkost, fobii, nebo se necítíte třeba s nějakým člověkem vždycky úplně dobře a chcete si to změnit, tak jsou to různé takové jednoduché psychoterapeutické vizualizační nástroje, kterými vy sám, pokud se naučíte, nebo pomocí teda terapeuta, pokud se tomu nechcete věnovat, tak se jich můžete zbavit. Já jsem se k tomu dostala v situaci, kdy jsem měla klienty, kteří trpěli třeba smrtelnou trémou a nestačili, když měli mluvit na veřejnosti, nebo před kamerou, měli fobii z kamery a nestačili jako dechová cvičení nebo ty moje triky a typy, které jsem jim chtěla pomoci. A chtěla jsem nějaký silnější nástroj, který by měl trvalý charakter. A takhle jsem se dostala k NLP a zjistila jsem, že to funguje úplně báječně na mnoho jiných životních situací. A začala jsem to tady zhustě jako využívat a velmi to pomáhá, nebo myslím si, že je to věc, která by se měla učit zejména na druhém stupni nebo na gymnáziích, protože aby se jako mladí lidé nebo teenageři byli schopní ve svých emocích zorientovat a aby si uměli sami sobě jako pomoct dát si tu KPZ-ku, to mně přijde mnohem užitečnější, než třeba, já nevím, že budou vědět... nevím, něco o Láčkovcích nebo o nějakých jako druhohorninách. Mm-hmm.
0: Vyučujete i tuhle tu metodu nebo snažíte se předat jí dalším, protože to by bylo možná pro mnohého velmi, velmi jako poučné.
1: Já ji velmi často využívám tedy v rámci školení prezentačních dovedností právě v práci s trémou a teď se mi to tak jako v životě děje, že mi přicházejí nabídky i na ten neurolinguistic planning, takže si budu dělat doplňující výcvik. Já mám ten základní, ale víte co, v jednoduchosti

0: nechci říct traumatizující, to je silné slovo, ale velmi smutné třeba na odchod mojí maminky. A teď jsem schopná úplně o tom jako krásně jako mluvit, protože jsem si to, co jsem si potřebovala v daném okamžiku vyřešit, tak jsem si pomocí těchto vizualizačních technik velmi silných jako vyřešila. A vidím, že to jako pomáhá i jiným klientům. Jo? Každý si neseme nějakou bolest, nějaký trápení a někdy je to jenom zbytečný. My si ho sami dokážeme zmenšit a snížit. Jo?
1: Já se vrátím ještě k tomu, jak jste říkala, že jste tady teď na volné noze. Když tady máme někdy hosty, herce, tak spíš si stěžují na to, že když jsou na té volné noze, že někdy je traumatizující čekat na to, že zazvoní telefon a přijde nabídka. Tohle to vlastně se vás vůbec netýká, protože vy máte asi opačný vlastně tak, problém, když to tak nazvu. Ono, je té práce opravdu hodně.
0: Ono to možná souvisí s tím, že já se jako ale celoživotně nepohybuju jenom ve světě toho umění, ale pohybuju se ve světě té chary, toho nadačního fondu. Pak samozřejmě máte ty 4 děti, teď už to nejsou prťousci, už jsou to jako velký děti. To znamená, já ten svůj fokus životní nemám jenom na to herectví, ale na jako i jiné obory.
1: Široký záběr.
0: On se to v mém životě tak jako přelívá. Bylo období, kdy jsem hodně točila v seriálech, pak bylo období, kdy jsem hodně hrála v divadlech, bylo období, kdy jsem byla hodně jenom maminka a hrála jsem třeba jenom v divadle. Já si jako dobře pamatuju období, kdy můj život se smrskl na Lidl, školka, večerní představení a bylo to poměrně jako stereotypní, ale já jsem to přijímala jako fázi životní, kdy vy jste jako nezastupitelná, jo, a já jsem zase nechtěla být jenom jako ta maminka, co deleguje po telefonu, jo, to jsem malinko teď, jo, teď mám vrtuly v zadku, jak říkávala moje babička, ale já jsem to jako doma oznámila, že teď jako přichází období maminky a že už si umí vyčistit zuby, zavázat kaničky, udělat večeři, uklidit, napsat si úkoly, takže teď už budu jako dodávat ty dobré rady, ale na takový ty provozní věci nebo jako dojíždění, jako už se z VIP cateringu stal jako catering.
1: Říká Zdeňka Volencová, Žádníková, my si teď chvíličku zahrajeme a potom možná to kuk do rodiny ještě uděláme.

0: Vysíláme pro vás naší rozhlasové kavárny, naším hostem herečka Zdeňka Žádníková-Volencová. No já jsem teď, Zdeňko, přemýšlela, kdy jsem vás naposled viděla tady v Hradci Králové. Byl to nezapomenutelný zážitek, protože vy jste zpívali uprostřed golfového hřiště. Byl to Tanec mezi světadíly. Jaroslav Svěcený hrál na housle, vy jste moderovala, recitovala Růže z Jericha. A my jsme seděli na trávě, bylo to po anglicku, popíjeli jsme šampaňské a poslouchali jsme krásnou hudbu, krásné verše, příjemnou, nesmírně příjemnou moderaci, no byl to zážitek, byl to velký koncert, no velký, takový menší, ale obsahem velký koncert, který jste připravili pro všechny milovníky hudby a krásného slova. Jak vzpomínáte vy na tohle? No a vy samozřejmě v nádherné robě jste tam zářila jako víla.
1: Jste laskavá, tak děkuju, od ženy mě to obzvlášť těší. Já jsem byla šťastná, já jsem se napojila na tu atmosféru, jsme samozřejmě měli připravený scénář, ale já jsem mezi tím jako i měnila a i mě donapadaly určité verše, jak šel ten západ slunce, a myslím si, že jsme tam jako stvořili jako jeden jako z nejkrásnějších večerů, které jsme vlastně s Markétkou Loštovičkovou a Jaroslavem jako kdy zažili. Samozřejmě ten open air tomu jako by svědčil prostředí, to nádherné prostředí toho golfového parku, plus to jezírko před námi. Byl tam naprosto fantastický pan zvukař, takže já jsem se toho ze začátku měla obavy, ale když jsem slyšela, jak je to fantasticky jako zvukově, jako ošetřené, tak jsem si mohla dovolit být jak intimní, tak jako vášnivá, a to, bylo to i pro mě ten večer, to je úžasné, když vlastně publikum a umělci se stanou jako jedním a vy ten zážitek nejen, že ho vytváříte, ale sám ho jako dostáváte. A já jsem tam měla tatínka svýho a on tam se svojí ženou Jill, oni byli takhle opřený o sebe zády a bylo vidět, že jsou šťastní, i moje sestra byla, že jsou šťastní, byly tam jako, tam byl neteř a synovec se svojí novou přítelkyní, kterou já jsem poznala, a já jsem viděla ty šťastné obličeje i těch jako těch svých lidí, ty svý smečky, a říkala jsem, jo, svět je v pořádku a dělám dobrou práci.
0: Ano, ano, ta radost ta číšela ze všech, kteří tam byli. No já musím říct, že mě nesmírně zasáhly vaše verše.
1: Děkuji.
0: Protože byla to krása vás v té nádherné přírodě při tom zapadajícím slunci poslouchat, kde se vzaly ty verše, kde se berou ty verše, kde se berou ty nápady. Možná bychom mohli některý verš přečíst. Máme tady vaše Růže z Jericha. Aha. A já si myslím, že potom tady možná některé zdám věnujeme k tuhletu půvabnou knížečku, kde tady jsou ty krásné básně.
1: Tak já zrovna jste to nahmátla na Vivaldim, což je teda básně. Ty básně některé přicházejí, když hlavně třeba sama řídím v noci, ale vždycky ten příběh těch básní se vždy někdy někomu někde stal. Nenutně mě, já jsem zjistila, že velmi ráda píšu v mužském rodě. Nevím, čím to je, no možná vím, já jako polovina mého mozku je mužská, analytická, takže já to vím, takže vím, čím to je. A baví mě to. A někdy mě inspiruje jako příběh, který jako vidím, jo? Jsem jeho pozorovatelem, někdy samozřejmě je to můj vlastní vnitřní svět. A pak jsou básně, které vznikají na objednávku, když třeba máme představení, do kterého já velmi ráda ty verše nějakým způsobem vetknu, nebo mají je uvozovat. A což je příklad této básně, kterou vám teď řeknu, protože ta vznikla pro představení na Vivaldiho, který popisuje velmi, myslím, jako zábavnou formou život Antonia Vivaldiho. Protože on si v životě dělal, co chtěl. Ale zároveň ty největší pecky jako čtveroroční dob napsal v období, byl mostek 32, kdy byl odejít k divadlu a tam se zamiloval do 16-leté Anny Giraud a ona byla po jeho boku až do jeho smrti. A samozřejmě na historii je mimo jiné krásné to, že o ní nevíme všechno. My nevíme, jestli tam něco bylo. Každopádně s ní a s její sestrou cestoval celou Evropu a udivovali právě tímto opusem, který jako přetrval až do dnešních dnů. A já jsem napsala báseň právě na míru tomuto představení. Tvé tělo nádherné ve tvaru houslí hraje mi Vivaldiho v duši. Nemůžu se nabažit té hudby. A hrál bych doskonání světa na tvůj mezilopatkový sval. Všechny struny do výšek bych rval tam, kde by je nikdo nehledal. Jen já.
0: těch básní, těch veršů je tam podstatně víc. Já vřele doporučuji, protože jsou krásné. Vy, teď jste se zmínila ještě o jedné věci. Zdeňko, že vy velmi ráda bádáte a jdete po stopách právě těch velkých umělců a hledáte tam věci, o kterých my ani nevíme. Ano. A vlastně tímto sdělujete tu historii nesmírně příjemnou formou nám lajkům, kteří o tom třeba nevíme vůbec nic.
1: No a mě to fascinuje. A já pořád ještě mám ráda svět knih. Konzultuju to samozřejmě s AI, protože mě zajímají ty nové nástroje, nové přístupy a nemá smysl se tomu bránit nebo jako vyvracet. A baví mě s ní se jako poměřovat, jo? Jako soutěžím s AI. Mám jako tu vymazlenou placenou verzi, kterou mi tatínek doporučil, takže mám jako opravdu jako dělo. A ne, že bych jí, dávám si pozor na to, abych jí tam jako neloudovala ten obsah, co já si načtu, protože já to ctím, jako, když to nemá, tak je to skvělý, že to ještě nemá.
0: Zdeňka je lepší.
1: Ne, spíš ty knížky, ne já, ale ty knížky, které mám doma a ty informace v nich jsou lepší. A já to jako já miluju práci s knihou, no, tak to zní trošičku tak jako školomecky, ale nedokážu to líp popsat.
0: A máte na ní čas, protože přece jenom já mám u nočního stolku takovýhle komín knih a vždycky si říkám, tak tento víkend konečně, protože potom to zase převálcuje nějaká ta další práce.
1: Já jsem si udělala takový systém. Tím, že mám mnoho těch různorodých moderací, tak já do každé z těch moderací si chci dát něco z úplně jiného světa, což by já rádo spojuju nespojitelný. Jo, to znamená, mám IT firmu a i ta IT firma může něco vědět o seberozvoji nebo o výtvarném umění. Ale udělám to tak, aby to bylo vtipný. Nebo aby to nějakým způsobem korespondovalo. A v rámci toho já si vždycky hmátnu na nějakou knížku, kterou vy máte vyskladanou u nočního stolku, já mám nějakou velkou knihovnu a já neomylně jdu a šahnu a otevřu si to a najdu si tam ty věci.
0: To no ale to je velké umění. Umět to pospojovat a vyhmátnout, aby to bylo zábavné, přitažlivé a zároveň to člověku hodně dalo.
1: No ne, to je taková, já mám ráda, že se mi tyto synchronicity jako v životě dějí.
0: Daří, ano. Zdeňka Žádníková Volencová stále naším hostem. Já jsem slíbala ještě ten kuk do rodiny a ono nám to bude hezky korespondovat už s tou módní přehlídkou, o které budeme mluvit po 11. hodině, protože doufám, že zůstanete jako moderátorka. Takže po písničce bychom se podívali na ty vaše tři dcerky a jednoho syna a třeba i na tu módu, jestli vám kradou podpatky děvčátka anebo šaty a podobně.
1: To bude vstup, které mé dcery by neměly slyšet.
0: Tak za chviličku.

0: Tohle byla Lenka Filipová a písnička Norský dřevo. Naším hostem dnes herečka Zdeňka Žádníková-Volencová. Já jsem říkala, že se podíváme do té rodiny. Vy máte 4 děti, 20 jste říkala, 24,
1: Zdeňko, 15 a 13.
0: Jaká hudba zní u vás doma?
1: Mix. Já je takhle. Zní ta hudba, kdo řídí auto. Jo? Takže my to kombinujeme. Samozřejmě mě nemíjí slovenský a český rap. Zvládám ho, pokud není vulgární, ale jako přežila jsem i jako ochutnávku všeho, takže jsem zjistila, co všechno je možné. Trochu mě to vyděsilo, ale to bude zřejmě generační. No a já do nich jako louduju Zuzanu Navarovou, milujeme celá rodina Kateřinu Marii Tichou, tak to jako na tom se shodneme, ta je úžasná. Takže já do nich tou filozofií, přesahem, něhou a tak, a oni do mě tím anglickým jako a českým rapem, takže jako já si myslím, že to je jako v rovnováze.
0: Mm-hmm. No já si myslím, že jste v obraze díky tomu tady velmi. Také, že vás nikdo nemůže zaskočit.
1: Sára Rikás, Vesna, jako já všechno umím.
0: Na druhou stranu tady vaše děti inklinují i k té vážné nebo klasické hudbě, což je báječné a což vám taky asi musí dělat velkou radost.
1: No mě fascinuje, že my vlastně během jedné jízdy na Šumavu, což nás čeká zítra, stihneme od Chopinova koncertu, jo, Debussyho, Beethovena, právě až k tomu jako českému rapu, nebo Sara Rikas, nebo až po Sombr a všechno jako projedeme si ten playlist a ještě do toho třeba pak jako zpíváme lidovky, tak jako protože jde o to si hlavně jako v tom autě jako společně zaspívat.
0: Si to užít, no. Chtěla bych to vidět, jak jedete tím autem na Šumu. No a je to tedy tím, že milují děti i tu klasickou hudbu, že ji slyší právě, když si to maminka pouští, nebo kdy maminka zkouší a podobně?
1: No hlavně, jak každý z nich hraje na dva hudební nástroje, tak oni se s tou klasikou vlastně setkávají od vlastně v rámci jako té základní umělecké školy. A já se jim pokouším pouštět ty jako léty prověřené skladby, jo, takový ty fakt ty pecky, aby je to bralo, jo. A my jsme, já když jsem připravovala scénář pro Johanku Zahraj mi, ane Bach Forever, tak jsem teprve s hrůzou ve svých, já nevím, 46 zjistila, že Bach napsal braniborské koncerty. Jo, to byla velká ostuda, který jsou naprosto famózní a fantastický. A takže to vybrala jsem ty nejlepší části. Já vím, že naše Andrea tehdy maturovala a ta se přitom naučila na celou maturitu a od té doby je miluje. Říkám, mami, to je dokonalá hudba, jako energizující. Mm-hmm. Ta frekvence, na který on psal, je taková, že vám to ten mozek úplně stimuluje. Takže ono to má jako spoustu vedlejších benefitů. Mm-hmm.
0: Byla byste ráda, kdyby se některé z vašich dítek věnovalo hudbě?
1: Ne.
0: Ne. Že jsem se ptala.
1: Ne. Já si myslím, že je skvělý, aby v dnešní době měli jako nějaký základ nějakého jako nějaké práce, která jim poskytne svobodu v tom, aby se cítili dobře a nebyli vázaný nesmyslnýma vysokýma hypotékama a tím, že prostě nebudou mít na složenky a umění, ať mají jako, jako odměnu, jako radost, jako koníček. A to, že to třeba můžou částečně se jako stát i jejich profesí, tak jako proč ne? Mm-hmm. Proč ne? Ať jsou v tom úspěšní, šťastní, ale ať to nedělají, protože musí.
0: Mm-hmm. Takhle to chtěl kdysi i tatínek váš, ne?
1: Ano.
0: A podařilo. Jo, podařilo se.
1: Já mám teď, mě v podstatě taky jako živí jiné věci a umění mám jako koníček, který samozřejmě furt je součástí jako mé profese, ale já ji nemusím dělat. A to je jako velký dar, protože potom k vám chodí, myslím si, ty správné věci mimo jiné. Mm-hmm. A zůstane vám tam ta radost z toho hraní.
0: To slovo radost od vás slyším během téhleté hodiny často. Já to slovo také mám velice ráda. Radost, naděje, láska, štěstí, samé pozitivní věci, když ne vždycky přijdou do života, protože takový už je život. Ale vraťme se zpátky ještě do té rodiny, k těm podpatkům a k těm šatům, protože jako malé holky, kdo z nás to nedělal, aby si nebral maminčiny boty a nechodil v nich po kuchyni a nebo si neskoušel její krásné šaty, když nám bylo třeba, já nevím, 6, 7, 8 let.
1: No jo, že my jsme zkoušeli a pak jsme to hezky jako v pořádku vrátili, že jo, ale ty moje holčičky jako si to vezmou a už to tam nevrátějí, jo. A já mám jako výhodu, nevýhodu, že my ty konfekční velikosti máme stejné, takže oni mi to jako můžou krást, jo. A já jsem to teďka párkrát udělala jim. to jste měli vědět, to čoromoro. To se jim nelíbilo. Přesně tak, jo.
0: Ale je to hezké. Já jsem říkala, že asi vás asi možná pletou, že když jdete s těmi dvěma staršími, tak řeknou, přišly tři sestry.
1: Ne, protože teď, jak jsem blondětá, tak konečně jsem vypadám jako pravděpodobná matka svých dětí. Ale jo, teď bude takové to období, kdy jako jsme si jako blíž, jo, ale to má jako vícero žen.
0: No, ta zmínila jste tu blondětou hlavu, to chce taky kus odvahy, protože já třeba jsem konzervativní celý život, stejný účes. Vám to sluší v té blondiaté?
1: Děkuji,
0: i když vám slušely i ty černé, i ty tmavé vlasy, proč ta blondiata? Změna je život?
1: Byla to změna, ke které já bych se asi sama neodvážela. Já jsem ji měla plánu až později, až kdyby teda třeba ty moje havraní vlasy jako třeba zešedly. Ale měla jsem tři kamarádky, nebo mám tři kamarádky. Jedna z nich je vynikající kadeřnice Blanka Hašková, mimo jiné dělá kompletně Stardance. Fotografka Anna Kovačič a moje castingová ředitelka Péťa Svarinská a tyhle ty tři muzy mi zhruba před rokem a půl v určité mé životní situaci řekly, musíš být blond. Chce to, abys byla blond. A já říkám, už teď. No a já jsem jenom neřekla ne, protože já zase jako, když jako, tak já naslouchám.
0: Ano. No my jsme dnes naslouchali po celou hodinu a budeme naslouchat i další hodinu, protože jak jsem už říkala, Zdeňka Žádníková-Volencová, protože bude moderátorkou velké módní přehlídky, která bude příští týden tady v Hradci Králové, tak s námi zůstane. Takže my si dáme ještě jedno kafíčko.
1: Ano.
0: A po 11. hodině k vám přibudou další dvě krásné dámy, no tak to bude nádherná dámská jízda. Těšíme se na vás a děkujeme za tuhle hezkou hodinu, kterou jste nám věnovala.
1: Děkuji za pozvání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat ji můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Pachatelem vraždy 30-letého muže na Trutnovsku je osoba mladší 15 let. Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. V Jičíně začíná dvoudenní přehlídka středních škol a večer čekáme déšť. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné dopoledne. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem je podle policie dítě. K činu, ke kterému došlo v noci z úterý na středu, se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Na webu policie to dnes uvedla policejní mluvčí Martina Jandová. Vzhledem k tomu, že dítě je mladší 15 let a není tedy trestně odpovědné, ale další informace poskytovat nebude. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěru. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Pokračuje jeho mluvčí Gabriela Krušinová.
3: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
2: Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Podle nich by totiž novinka při současném znění mohla paradoxně oslabit postavení spotřebitelů, protože by jejich ochranu před věřiteli ze speciálního zákona přesunula do pravomocí vlády. V Masarykově divadle v Jičíně prezentují dnes a zítra střední školy z regionu své studijní obory. Akce je určená především žákům 9. ročníků základních škol, které v nadcházejícím období čeká rozhodování o jejich dalším studijním směřování.
4: U jednotlivých stánků se mohou seznámit s nabídkou studijních oborů a získat bližší informace přímo od zástupců škol nebo studentů. Součástí prezentace, která potrvá do zítřejšího poledne, je také možnost nahlédnout do zákulisí zaměstnavatelů a zjistit, jaké profese firmy hledají a jaké pracovní příležitosti nabízejí. Prezentace bude dál pokračovat příští týden v Trutnově, následně v Rychnově nad Kněžnou, v Náchodě a v Hradci Králové. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: České fotbalistky rozehrají baráž o postup na mistrovství světa v příštím roce. Na úvod přivítají v Pardubicích Skotky, zápas začne v 19 hodin. Odveta bude v úterý ve Skotsku a vítěz dvojzápasu postoupí do závěrečného kola baráže proti Švédkám.
1: Počasí.
2: Dnes od severozápadu čekáme postupné přibývání oblačnosti a později večer místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách maximálně 9. Vítr povane mírný západní až severozápadní, postupně jihozápadní a biozátěže dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte páteční Habaděj, vysíláme pro vás i po 11. hodině z naší rozhlasové kavárny a v následující hodině vás vezmeme, jak jsme slibovali, do světa módy a módních přehlídek, protože už za několik dní bude v Hradci Králové ojedinělá společenská událost, návrhářská módní přehlídka Czech Fashion Gala. Co všechno nabídne, se dozvíte po písničce. Hezký poslech.

0: Páteční host Lady Klokočníkové.
1: Milí posluchači, tolik krásy najednou jsem už dlouho neviděla, takže mi dovolte, abych teď po 11. hodině splnila, co jsem slibovala a představila vám velice milé hosty, se kterými si budeme povídat o kráse, o módě, o životě. No, já si myslím, že to bude povídání ryze ženské, ale pány by mohlo také zajímat. Kromě Zdeňky Žádníkové-Volencové, která zůstala, ještě jednou přeji hezký den. Dobrý den, Zdeňko.
2: Zdravím srdečně ještě všechny posluchače.
1: A teď mohu říct, že jsme si potykali během zpráv.
2: Ano.
1: Tady vítám také další dámu, Danielu Brázdovou z agentury Daniela Model, se kterou už si dlouho týkáme. Ahoj, Dano, dobrý den.
3: Dobrý den, já zdravím také všechny posluchače.
1: Ano, a nově tady vítám také Moniku Leovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Děkuji. Tak, Moniko, ano, můžete potlesk, prosím, ano, nestyďte se. A pojďme tedy také přivítat další dámu, což mě pro mě dnes překvapením a jsem velice ráda, že přijela, a to je Viktorie Louženská. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: A dámy, ano, tak. U vás si netroufnu říci, jak to je s těmi mis, více mis, takže představte se našim dámám tady v kavárně a našim posluchačům. Moniko.
4: No tak já už, u mě to už nějaký pátek, kdy jsem vlastně získala titul Blesk Česká Miss Earth v roce 2013 a tenhle ten titul mě vlastně poslal na světovou soutěž, kde jsem reprezentovala Českou republiku, když trošku byli zmatený, že jako takováhle holka jede reprezentovat, jo, protože minulý rok, předchozí ročník to vyhrála Terka Fajksová, blondýna, modrovoká, nicméně to byla úplně super zkušenost a já jsem za ní moc vděčná.
1: A Viktorie?
6: Tak dobrý den, já jsem se v roce 2023 stala druhou vícemis České republiky, takže prakticky třetí místo.
1: Ano, takže to si zaslouží potlesk, dámy, i když tady se teď především fotí v sále, no aby ne. Pojďme si říci tedy, jak souvisí ty vaše mis s agenturou Daniela Models, která má už na svém kontě 30 let?
4: Tak u mě to bylo tak, že vlastně u Daničky jsem začínala. Ona byla vlastně moje objevitelka, kdy si pamatuju, že přesně ještě to bylo Futurum nebo co, že jsem šla okolo a ona mě zastavila, jestli bych se nechtěla stát jako modelkou a já v té době úplně říkám, ne, já nebudu držet diety, já prostě nic takového nechci.
2: No a tady je normální modelka.
4: No a ona mě prostě pak jakoby trošičku uháněla, že jsem jako exotická, že bych mohla mít jako nějaký úspěch právě v modelingu a mě to pak tak vrtalo hlavou, že jsem opravdu, a pak jsem taky potřebovala trošku penízky, tak jsem si řekla, proč to jako nespojit a trošku toho jako nevyužít té mé jinakosti, které jako jsem nejdřív si myslela, že to je jako něco špatného, ale pak jsem to právě díky modelingu objevila, že to vlastně má výhoda a prostě jsem šla sem, Danička si mě pěkně vzala pod svá křídla, i moji sestru, takže jsme byli takový jako balíček.
3: Jsem právě chtěla říct, že to mělo ten bonus, že do agentury vstoupila i tvá sestra, která je taky velice hezká, akorát se nám odstěhovala do zahraničí, tak už ji nemůžeme používat, ale v obě jste naprosto skvělé.
1: Já si myslím, že Monika to zvládne i za sestru tady, ano. A Viktorie, jak vy jste se dostala vlastně k Daniele?
6: Moje cesta nebyla od Monči tak úplně jiná. Bylo to zhruba podobný a já jsem u Danči v tu chvilku byla chviličku, právě přesně jsem si říkala, že to je pro mě úžasná zkušenost, já jsem vždycky hrozně chtěla být modelka, vždycky jsem tenhle svět strašně obdivovala a moje kamarádka mě přihlásila do MIS, takže jsem to Danči oznámila a ona mě teda celou tu cestu jako moc hezky podporovala a dopadlo to dobře.
1: Dobře, ano. Nejsou to pouze tyto dvě půvabné dámy, Danielo, které za těch 30 let si dokázala objevit a přivést i na ta mola, kde tedy se potom ujali i té role modelek. Zavzpomínej, kdy to vlastně začalo u tebe, že ty jsi řekla najednou, já tady budu mít agenturu a zkusím něco dělat pro město Hradec Králové.
3: Tak a začalo to tak, že jsem sama asi od 14 let modelku dělala, ale to je hluboce před revolucí a těch příležitostí zdaleka nebylo tolik. Tady byla příležitost chodit pro obchodní dům, kde jsem musela udělat talentové zkoušky, pak jsem si musela v České republice udělat průkaz umělce a každý rok jsme byli jako přeskušovaní jako modelky, jestli můžeme dál práci modelky vykonávat, takže to jsem jako úspěšně já sama dělala od 14 let. Po revoluci jsem byla v agentuře, tady v Pardubicích jedný, potom jsem šla do Prahy udělat si školu modelek. Tam jsem dostala nabídku, abych ve škole modelek, jiné škole modelek v Praze vyučovala. tu jsem přijala, takže jsem dojížděla do Prahy a vyučovala se modelky z celé České republiky. A pak jsem si říkala, že bych opravdu, já prostě Hradec je pro mě srdeční záležitost, takže mě baví mít tu základnu tady, ale vyjíždět klidně za prací jako kamkoliv po celé České republice, takže to jsem tady vlastně udělala.
1: Tušila jsi, že to bude těch 30 let, když jsi začínala, že to vydrží a půjde to stále nahoru?
3: Já vlastně jako tohle vůbec nevím. A když jsem tu agenturu zakládala, tak mi bylo 25 let a na popud tady jedné místní módní návrhářky, tak jsem vlastně založila agenturu úplně původně nejen pro mladé dívky, tam jsme byli možná dvě, tři mladší, ale začínala jsem agenturu pro ženy ve středním věku. Středního věku a všech postav. A my jsme s tím měli strašný úspěch. My jsme prostě třeba dostali kolekci udělanou od módní námrhářky. Ta kolekce se celá prodala. A já dneska, jak jsem se i sama v životě posunula o těch 30 let, tak já se tomu vůbec nedivím. Protože sama bych si chtěla koupit něco hezkýho.
1: Ano,
3: že?
1: Ano. No ty jsi se zmínila o těch proporcích. No já se nedivím, protože, milí posluchači, kdybyste viděli náš stůl, Daniela jsem přivezla celou místu chlebíčku do toho zákusky. Já jsem si myslela, když budu mluvit s modelkami, agentura Daniela Models, takže tady budeme pít čirou vodu.
2: Já jsem v šoku.
1: Ano, a ono takhle. Ale o to je to sympatičtější. Takže my si teď chvilku zahrajeme a potom se podíváme na to, co nás tady v Hradci Králové čeká. Nevím, jestli se tam také budou takhle prohýbat stoly, anebo jestli to bude opravdu spíš teď do těch šatiček, aby tedy ty dámy vynesly na molo to nejkrásnější.
2: My budeme na práně.
1: Za chviličku.

0: aby byli všichni spokojeni.
1: Posloucháte vysílání z naší rozhlasové kavárny a našimi hosty dnes po 11. hodině. Je to taková krásná dámská jízda. Vedle mě Zdeňka Žádníková, Volencová v nádherných šatech. Vedle ní Daniela Brázdová z agentury Daniela Models. Nádherné bílé šaty a prý vlastně vlastní tvorba, Danielo.
2: Je to tak, Ladi?
1: No,
2: zkouším to. Děkuju.
1: Ještě se k ním dostaneme. No a vedle krásná Monika Leová. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý
1: a
3: den.
1: Viktorie Louženská.
4: Dobrý den.
1: Tak dámy, já jsem se dočetla, že letos ty týdny módy, které skončily ve světě, takže vlastně mají jeden takový výrazný moment a to je chuť znovu se oblékat, na mola vrátit barvu, zdobnost, průsvitnost a výraznější styling. Tak uvidíme to i na přehlídce, která bude ve čtvrtek v Hradci Králové v Petrov Hall.
2: Já si myslím, že na přehlídce uvidíme naprosto top kousky, protože to, co chystám pro Hradec Králové a vůbec pro kohokoliv z České republiky, kdo by se chtěl přijet podívat, tak to, že nám se podařilo v jeden den dostat 7 českých návrhářů, skvělých českých návrhářů na jedno molo, tak to prostě bude jako, myslím, nebo chystáme to tak, aby to byl topový zážitek. A ty návrháři jsou opravdu skvělí a snaží se, uvidíme tam průřez prostě všeho. Jak denní módy, večerních šatů, spodní prádlo, ale samozřejmě jsou to návrháři, takže určitě tam uvidíme i nějaký kousek, který nám trošku vyrazí dech a řekli bychom si, že bychom v něm úplně nevyrazili, ale jak kdo?
1: Jo? Každý jsme jiný, myslím, takže... že návrhářské přehlídky jsou od toho krásné, že je tam někdy i ten takzvaný úlet, kdy tedy si návrhář popustí uzdu své fantazie a vytvoří kreaci, kterou potom dámy vynesou a ve které se také cítí jako královny. Je to tak?
3: Přesně tak, určitě.
1: Pojďme říct si ta jména, protože já si myslím, že všichni, o kterých teď bude mluvit Daniela, tak jsou dnes v Mohelnici. Mě to velmi mrzí, protože jinak by tady seděli s námi. Iveta Řádková, jsou na modní přehlídce Luďka Hanáka, protože to je také pojem, muž, který tady u nás v kavárně už několikrát byl a o modě mluvil. Takže kdo přijede do Hradce?
2: Ještě bych tomu řekla, že se všemi návrháři, které jsem pozvala, mám osobní zkušenosti, se všema se znám a opravdu se na ně těším a budu ráda, pokud se s nimi jako trošku seznámí i naše publikum. Takže všem dáme prostor, tady Zdeníčka jim dá určitě nějaké hezké otázky, takže je publikum pozná trošku víc blíže a můžeme se těšit na Helenu Bedrnovou, která má teda jako jediná obchod i tady v Hradci Králové a Helena je prostě úžasný člověk, jo. Nejenom to, že ona je krásná jako žena, ale ona je prostě krásná i vevnitř, prostě jednání s ní si odpočinete, naberete energii a je prostě skvělá, ale musím říct, že to jsou všichni, takže další v pořadí, Petr Kalouda, jo, úžasný prostě, Iveta Řádková, topka z Brna, prostě to je krásný kousky, Jiřina Touchmanová, nedaleko Hradce, Nová Paka, s Jiřinou děláme dlouhodobě, prostě nádherná móda, nositelná móda, jo, prostě a nechte se překvapit, nechci tady úplně prozradit, jako, ale myslím, že to bude tak, že na této přehlídce bude poslední možnost vidět její kolekci Morava a ta je teda skvělá, je nádherná. Mm-hmm. Potom tam bude spodní prádlo Verzo od Jiřiny Matoušové, tam to je prostě taky bezkonkurenční, dozdobený župánkama, šperkama, krásný. Šárka Ordošová, jo, to je prostě modní návrhářka z Olomouce, která šije nádherné šaty a vlastně spolupracuje s Miss České republiky a dává k dispozici šaty dívkám, které jedou reprezentovat na světové soutěže. A je SB Bižu, Jitka Baláková, takže Jitka tvoří korunky pro Miss. My třeba nedávno jsme s Jitkou slyšeli rozhovor a zjistili jsme jednu korunku, tady takhle máme a můžete si třeba tady zkusit tipnout, kolik ta korunka tak zhruba má hodnotu. Nevím přesně tadle, ale jako tak přibližnou hodnotu jako těch korunek.
1: No zkusíme, kolik myslíte? Dámy, já takhle vám to tady půjdu ukázat. Můžeme si ji osahat tedy, tu korunku? Takže Blanko.
5: No ježiš, já nemám vůbec představu, ale já nevím vůbec, co bych řekla.
0: Ne, nevím.
1: Krásná stříbrná koruna, jsou tady nádherné červeno-modré kameny. Kdo ji nosil, Monika nebo Viktorie?
4: Já. A ano. Abych vám řekla pravdu, tak já taky nemám vůbec odhad. Já už si to nepamatuju.
1: Tak potom se pokusíme poprosit tak, Viktorii, aby se nám vyfotila i s tou korunkou. Uvidíte to určitě na našich stránkách.
2: Tak já vám to celou teda řeknu tak přibližně, jo? Protože když jsme vlastně slyšeli poslední rozhovor, tak jedna korunka, která byla určená pro českou mis, tak měla hodnotu 60 tisíc. Takže tady ta korunka může mít trošku menší, ale je to v řádu určitě 10 tisíců.
1: Takže i ty korunky tam uvidíme na molu, ano, na to se můžeme těšit.
2: Tak to, když jsme na to navázali, tak minimálně půlka modelek budou vlastně děvčata, které uspěly v soutěžích mis a buď v České republice, anebo v zahraničí. Mm-hmm. Jako české naše modelky, ale opravdu s titulama. Mm-hmm. Propojený s týmem Daniela Models, s naší agenturou, ale i my máme v týmu děvčata, která uspěla v soutěžích v České republice i v zahraničí. Mm-hmm. Takže
1: bude to opravdu veliké. Je to velké sousto. Je víc té trémy, anebo toho těšení se, jak tady Zdeňka říkala, té radosti v současné době, protože známe ten adrenalin takovými akcemi?
2: Tak já, to je úplně krásná otázka, jo. Já jsem měla jako doteďka prostě i tu přípravu a strašně práce s tím a furt se jako nepřicházelo takový to těšení, prostě zatím bylo všechno, co ještě všechno mám připravit, co ještě všechno udělat, komu zavolat. Ano, mé včera se to nějak asi trošku začalo lámat a přišlo to těšení. Takže já se opravdu těším a doufám, že nám všechno dopadne a děkuju za tuhle otázku, protože to musí přijít to těšení a zaplať pánbu, že je tady.
1: Je tady, výborně. No Zdeňka už se také těší, určitě, o tom už jsme mluvili.
3: Já se těším od samého začátku. Co ke mně připlula informace. Vlastně já jsem se s Danielou setkala, myslím si, že to bylo poprvé před rokem a teď byla na Hradecké filmové noci.
2: Tak to ještě dřív, Zdeňko, o několik let dozadu nám chodila jako modelka na mole v Hradci.
3: Ale to už je 20 let.
2: To
3: už
2: mi funguje 30, no.
3: 30, no, ale na to jsem úplně teda zapomněla. Tak já už jsem byla modelka, to je hezký. Ale tak jako musím říct si, že my jsme měli, myslím, že to bylo 14. září, jsme měli představení v rámci Architonu Hradecké filmové noci a Daniela za mnou přišla s nabídkou, nebo byla, přišla a takhle, ona přišla uchvácená, mě to udělalo obrovskou radost. A my jsme se na sebe vrhli a Daniela řekla, já tě chci. A já říkám, to je krásný, že mě někdo chce, to se tak hezky poslouchá, tak jestli ty mě chceš, tak já chci taky.
2: Jako to se nedalo odolat. Já jsem prostě strašně přemýšlela, jakýho moderátora k tyhle ty, dá se říct, prestižní události vybrat. A pořád jsem říkala, tam nás bude strašně moc žen. My potřebujeme nějakýho prostě chlapa, nějakýho sympaťáka, jo.
1: A tak ho máte, jo.
2: Já jsem strašně toho sympaťáka vybírala a pak jsem viděla tu Zdenu. A to prostě, když během hodiny jí vidíte, jak je. To, že je hezká, je jedna věc, jo. Ale ona moderovala, recitovala, zpívala, křičela a já nevím, si to tady můžu říct, ale líbala se s moderátorem na jevišti a dlouze, ale říkala, že to je technický polibek, když jsem se na to...
3: Tak já jsem konečně pochopila, jak u Daniela Models probíhá casting na moderátora, jako co jsou ty kritéria, které musíte splnit. To byly herecký scény, Danielo. Jo, to byly jako v rámci všech těch jako propojováků, já jsem si vyzkoušela různý role. Ano, a my jsme se opravdu s Božkem jako technicky líbali, je to tatínek, je o 15 let mladší, tatínek dvou malých holčiček, ale prostě jsme stvořili milostnou scénu, ale byla velmi autentická. Ano, pojďme ano. Si říct.
1: Byla zajímavá.
3: Ano.
1: Tady v tom se opět odráží ta herecká průprava Zdeňky Žádníkové Volencové. No my si musíme chviličku zahrát, ač neradi, a potom se zeptám na to, jak se objevily na téhle té krásné módní přehlídce jednak tedy Monika Leová a potom také Viktorie.

Zdenka Žádníková, Volencová, Daniela Brázdová, Monika Leová a Viktoria Louženská. To jsou dámy, které jsou teď po 11. hodině hosty naší rozhlasové kavárny, to protože vás zveme na velkou módní přehlídku Czech Fashion Gala. My už jsme se teď dozvěděli některé věci od Zdeňky, od Daniely, no a já jsem si říkala, co taková módní přehlídka, která se teď chystá, znamená pro Moniku a pro Viktoria.

0: povinnosti a budu moc jít na to molo. Sice třeba postavově to nebude úplně super, promiň, ale myslím si, že to, i to se počítá.
1: Já si myslím, že to super bude.
2: My máme určitě.
3: Já se omlouvám, no, teda, ale jako...
0: Ale Daniela měla vždycky takový vyšší nároky, no, takže museli jsme si pěkně držet.
1: Já si o sobě myslím, že jsem právě úplně hodná, jenom jsem vám říkala, jakože abyste jedli, no, abyste to, určitě neblbli, abyste
0: nebyli. A já to brala až moc do slova teda.
1: Ale abyste si taky jako brali příklad ze mě, že když nebudete jakože úplně cvičit a hlídat si to, tak se takhle jako trošku změníte z SK trošku na jinou velikost. Že?
2: No ale sympatické je na modních přehlídkách Daniela Models, že tam právě chodí modelky všech velikostí, všech tvarů a vypadá to suprově.
1: Jo, to ano, to umíme a právě tím, že jsme začínali před 30 lety a začali jsme týmem žen ve středním věku, takže dneska, když by po nás někdo chtěl modelku, který je třeba 70 nebo i víc, tak my opravdu toto můžeme dodat.
2: Všechno máme.
1: A musím říct, že to bude šarmantní dáma, která se umí krásně pohybovat a bude to úžasné.
2: Moniko, takže těšíte se. Už víte, jaké budete mít modely na sobě, nebo to je vždycky pro modelku překvapení, až když přijde?
0: Ve většině případů je to opravdu velké překvapení, pak se ty modely na nás jako rozhazují, komu vlastně nejvíc sedí, i se třeba několikrát převlíkáme, protože chceme, aby prostě ten model vynesla ta správná osoba, aby to sedělo, takže je to pro nás i jako velké překvapení, co budeme mít.
2: Už se někdy taky stane, že najednou se ztratí střevíčky, protože je má jiná modelka, nebo že jsou někdy takové ty stresové situace, párkrát jsem měla možnost nakouknout do zákulisí modních přehlídek a ano, je to jako jsem tedy obdivovala všechny modelky.
0: Vzadu to je nesmírně fičák. To normálně se už začínáte slíkat, když dojdete a už prostě jedete po cestě. A jednou se mi opravdu stalo, že jsem nemohla najít botu a šla jsem jenom s jednou. Jo, a jednou jsem je jedna rozvázala, ale to s jednou botou si pamatuju doteď, že jsem prostě tak jako kulhala, ale nikdo nic víceméně nepoznal. Takže...
2: I to je umění.
0: Ano.
2: Viktorie, jak vy se těšíte na přehlídku a byly teď nějaké, které jste také absolvovala, nebo co vlastně zaměstnává vás teď, protože vy jste asi nejmladší v té vlastně kategorii těch modelek, které budou vystupovat. Je to tak, Danielo?
1: To úplně Viktorie není nejmladší. Já Vicky nechci brát slovo, ale nejmladšího Benjamínka máme zrovna naši Kristýnku, která v agentuře není zas tak dlouho, asi půl, tři čtvrtě roku a dali jsme jí na plakát, protože v ní vidím velký potenciál a myslím si, že by to, nechci nic předjímat, ale myslím, že by se nám mohly rozšířit korunky v agentuře.
2: Českých mis.
1: Jo, jo, takže nejmladší Vicky nebude, ale je mladá, krásná.
2: Ano, takže mladá, krásná, takže co vás teď zaměstnává, jak se těšíte sem do Hradce na přehlídku?
4: Já se teda těším strašně moc, protože opravdu to vypadá, že to bude jako ve velkém stylu, což je něco, co já prostě miluju, tyhle obrovský produkce a vím, že Daniela se na tom strašně nadřela a co jsem měla možnost tak trošku nahlídnout do zákulisí, tak to vypadalo jako naprosto úžasně, takže opravdu se moc těším a mě momentálně hodně zaměstnává moje práce. Já se živím jako vizážistka, což jde tak ruku v ruce, takže s Dančou takhle spolupracujeme i co se týče té vizáže, nejen toho modelingu a moc se těším.
2: Mm-hmm. A ty modní přehlídky tedy i chodíte během roku, když vás někdo osloví, protože určitě využívají různé agentury toho, že jim může chodit některá z více mis minulých let.
4: Ano, já chodím moc ráda. Myslím si, že prakticky pokaždý, co je nějaká možnost, tak mě Danča osloví, z čehož já si moc vážím a já vždycky, když můžu, tak ráda přijmu, protože to je prostě něco úžasného. Takhle v kolektivu skvělej holek ženský.
2: Jaké modely vynášíte nejradši? Je nějaká moda, která je vám vlastní?
0: Já asi právě takový ty, jak jste už jednou zmínila, ty úlety. Je to něco, co si jako normálně nevezmu a prostě já jsem na tom mole opravdu jako modelka, skoro jako herečka a prostě chovám se tam i úplně jinak, protože třeba i takhle v soukromí jsem jako i chvilkama introvertní, takže já jsem na tom mole a ráda se jako ukážu úplně v něčím jiném, co bych se opravdu neodvážila.
2: Viktorie?
4: Já to mám zase trošku jinak. Já to beru úplně z praktického hlediska, protože moje noční můra je mít něco jako úplně uplý šaty, ve kterých se nedá chodit. Toho já se vždycky strašně bojím, takže já třeba naopak miluju kalhoty nebo krátké šaty. To je prostě pro mě to vysněné, co já si vždycky chci oblíct.
2: Mm-hmm. Danielo, kolik těch modelek tam celkem tedy bude na molu? Protože vím, že právě když jich je hodně, tak je to stísněný prostor. Když jich je málo, tak je to tak, jak říká Monika, že už se slékají vlastně cestou z mola, aby se to všechno stihlo.
1: No je to pravda, je to přesně toto všechno se bere v úvahu, když akci chystám a tady jsem chtěla

0: teda modelek původně jiný počet, než mám. Modelky jsem navýšila. Přesně v noci jsem lehce nespala z toho, kam se všichni vzadu vejdou a aby měli nějaké dobré podmínky, co se týče vlastně převleku a zrcadla a tak dále. No takže jich tam bude 20.
1: 20 modelek.
0: No, je jich dost.
1: No pane, tak to se na to velice těšíme. Teď si chviličku zahrajeme a potom se ještě tady v posledním vstupu vrátíme k tomu, na co se můžeme těšit. No a já se zeptám i tady Zdeňky, jestli už ten scénář je nějak připravený, anebo jestli teprve Zdeňka navnímává to, co potom v sále předvede všem, kteří se na ní také přijdou podívat a přijdou si ji poslechnout.

0: Myslím si, že téma, které jsme dnes zvolili, zaujme každou ženu, protože móda, to je krása, to je radost. Kdo z nás by nechtěl mít krásné oblečení, cítit se v něm dobře, ono nás to ovlivňuje, ono to souvisí s psychologií, jak tady říkala Zdeňka Žádníková-Volencová. A teď si tady povídáme o módě především proto, že tady už příští čtvrtek velká módní přehlídka. Takže pojďme, máme na to asi 4 minuty, abychom řekli, to, že se všechny těšíte, to už teď víme. No ale třeba Zdeňko, co ten scénář?
1: No já mám scénář jako načnutý, mě téma krása jako velmi inspiruje a navíc jako čeho si velmi vážím, že to není jako jenom komerční akce, ale že tou akcí se podpoří projekt Sanitka splněných snů a mě ta charita je blízká a já jsem ráda, když lidé uvažují i v jiných konotacích, než jenom jako v konotaci komerčního prospěchu. Možná bych jenom připomněla, že ta akce se koná v Petrov Hall, bude mít 20 krásných modelek, jedna z nich bude nejenom krásně jako předvádět ty úžasné modely, zároveň je vizážistkou celého toho, celé té akce. Co bychom ještě neměli zapomenout? Lístky se dají koupit v informačním centru, to je možná jako důležitá informace.
0: A my o ně hrajeme v našem vysílání, takže už jsme jich hodně rozdali.
1: A zároveň tím jako podpoříte, podíváte se na krásu a zároveň tím podpoříte dobrou věc, což si myslím, že jako má velký přesah.
0: To kde ale už neodmyslitelně také patří, protože já za těch 30 let jsem absolvovala řadu přehlídek, kdy si také chodila a vždycky tam ta charita byla.
2: Ano, je to tak, snažím se o to, mám to tak nastavené ve svém nitru a srdci a prostě když děláme jakoukoliv větší akci, ale už jsme to vlastně přidali i do menších, tak se snažím charitativně pomoct a to teda buď třeba nějakému oddělení nemocnice nebo konkrétním lidem, dětem a tak dále. Tentokrát jako ono je určitě mnoho věcí, kde je potřeba pomoci, ale já sleduju Sanitku splněných snů, oslovuje mě to velice, takže jsem se letos rozhodla podpořit Sanitku splněných snů a musím teda říct, že jsem vděčná, ale opravdu srdečně vděčná za to, že jsou naši obchodní partneři, kteří mě věří a opakovaně naše akce podporují, protože bez nich by tyto akce být nemohly. Takže bez nich vážím si toho a bez mého týmu, bez týmu modelek, s kterým já spolupracuji průběžně několik let a musím říct, že na každou vybranou dívku, kterou já mám v týmu, jsem nesmírně pyšná a když jedou na soutěže, tak se snažím je podporovat, jak tady děvčata řekla, ale jsem s nima tam a prožívám to s nimi, ale jako samozřejmě všechny naše modelky mám ráda, protože to snad ani jinak nejde, takže těším se na ně, jsem na ně pyšná a přijďte se na nás podívat, protože my jsme vlastně, já to přirovnám trošku ke sportu. Sport trénuje, můžete přijít pak na nějaký zápas, tak my taky trénujeme, přijďte se podívat na nás příští čtvrtek 15.10.
0: Těšíme se.
1: A já to rozhodně udělám zábavné.
0: Zdeňka Žádníková, Volencová, Daniela Brázdová, Monika Leová a Viktorie Louženská, to byly dámy, které vás přišly pozvat na velkou návrhářskou módní přehlídku, jak jste slyšeli, příští čtvrtek. Těšíme se na to. Budou tam i ty korunky, které jsme tady teď obdivovali? Ano. Budou tam na hlavách krásných modelek?
1: No budou tam nejen korunky, ale prosím vás, aby to bylo jako genderově malinko vyvážené, ano, tak tam budou i letecké akrobatické skupiny Flying Balls Acrobatic Team. Jo. To znamená, jenom aby si pánové nemysleli, že jsou vyčleněni, naopak, jako bude tam i pro tuto cílovou zájmovou skupinu bude...
0: Teď jsme asi nalákali další procento,
2: prosím vás, dámy a posluchači. Bude tam celá letka tohoto týmu za Českou republiku a pro nás je to veliká čest, že pánové přijali pozvání a o to víc se těšíme.
0: Takže přijďte. Děkujeme dámy, přeji vám krásný víkend a příští čtvrtek, ať vám to vyjde podle vašich představ. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.

0: počasí.
1: A z naší rozhlasové kavárny už zdravíme Imricha Drapáka do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji.
1: Tak pane Imrichu, povězte, jaké počasí jste nám naservírovali na tento víkend a na dnešek.
2: Tak na dnešek nějaká zmenšená oblačnost, nějaký pojasno až oblačno, ale postupně potom k večeru nám začne přibývat oblačnost až na zataženo a během noci potom by nás měl přecházet frontální systém, takže později večer od severozápor už musíme počítat s nějakým deštěm nebo přehánkami. Dneska ty maximální teploty 12 až 15 stupňů a vítr mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, lokálně se nemůže vyskytovat nějaké nárazy kolem 15, se postupně bude mít na jihozápadní.
1: A zítra?
2: V noci 11 až 8 stupňů, většinou zataženo a místy se vyskytne občasný déšť. A zítra musíme počítat s velkou oblačností na většině území s deštěm nebo přehánkami. Teprve později odpoledne a večer budou postupně od severozápadu srážky oblačnost ubývat. Teplotně se nic nezmění. 12 až 15 stupňů a vítr mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů sekundu bude večer slábnout. V neděli spíše bude už nějaká pojasná oblačná a můžou se nám vyskytovat nějaké přehánky, zejména na horách, ale teplotně zatím žádná změna tam není, pořád do nějakých 15 stupňů.
1: Ano, ano, no a bude nás velice zajímat, jaké počasí bude na Velkou Pardubickou, protože už od rána Pavla Kindernajová říkala 9 koní, letos 9, 10 koní, stále se o tom uvažuje, kolik je jich málo tedy, ale budeme mít tedy aspoň trošku pěkné počasí.
2: Ano, ano, dneska jsem říkal, v tu neděli spíše nějaký polojasno oblačno, nějaké přehánky spíše na horách, takže by to mohlo být, ale teplotně jenom 15 stupňů, takže trošku
1: Takže se dobře obléci, pokud si někdo chystá na tu Velkou Pardubickou. Dobře, děkujeme mnohokrát, přejeme vám krásný víkend a těšíme se opět, kdy se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem a Imrichem Drapákem. Mějte se hezky.
2: Taky krásný víkend, naslyšenou.
1: Naschledanou.

11 hodin 53 minuty tady v rozhlasové kavárně už pomalu utichá. Ten šum, který tady byl díky našim posluchačkám, které přišly na naše milé hosty, teď tady probíhá focení, podepisování, tak jako vždy autogramy Jáda. No já se budu tedy těšit, že podobně tomu bude i příští týden, kdy se pro vás opět po 9 hodině otevřou dveře rozhlasové kavárny. Ještě bych ráda připomněla, že tedy připravujeme anketu Šarmantní osobnost roku. Více informací se dozvíte v neděli v našem magazínu o životním stylu, kdy vám také představíme hosty, kteří přijedou a vyzme vás, abyste posílali otázky pro šarmantní osobnosti, které 23. přijedou do Královéhradeckého Aldisu. Ale to tedy až v neděli po té 11. hodině. Do té doby se s vámi loučím, přeji vám šťastnou volbu. Za malou chvíli se otevřou dveře volebních místností, tak ať máte šťastnou volbu, šťastnou ruku, no a šťastný celý víkend. To vám přeje a loučí se s vámi Lada Klokočníková.

0: Bez habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdělávání.cz.
3: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Za 2 hodiny začnou komunální a senátní volby. Obyvatelé Maršova u Úpice můžou zároveň v místním referendu hlasovat o případné výstavbě větrných elektráren. Hradečtí hokejisté se v 9. kole představí na ledě extraligového lídra a odpoledne bude oblačné s teplotami nejvýš 15 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránek kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
3: V Maršově u Úpice na Trutnovsku můžou lidé během aktuálních komunálních voleb hlasovat i v místním referendu. Podnětem pro jeho vyhlášení byla petice proti stavbě větrných elektráren. Lidé budou v referendu odpovídat na 2 otázky. První se ptá, jestli má obec podniknout veškeré kroky k zamezení stavby elektráren na jejím území. Druhá zjišťuje, jestli má zastupitelstvo obce podniknout veškeré kroky k tomu, aby územní plán stavbu větrných elektráren v obci neumožňoval.
5: O definitivním konání referenda během aktuálních voleb rozhodli včera večer zastupitelé, a to navzdory tomu, že podle platné legislativy od vyhlášení referenda neuběhla zákonem daná lhůta 25 dnů. Je tak možné, že výsledky referenda nebudou platné. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Pardubický okresní soud prodloužil vazbu i poslednímu z 8 obviněných ze žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Celkem policie v souvislosti s březnovým požárem zadržela 11 lidí, 8 v Česku a 3 v Polsku. Všichni jsou podezřelí z teroristického útoku a napojení na teroristickou skupinu. Požár způsobil škodu za stovky milionů korun. Bezpečnostní složky prověřují taky možnost, že přihlášení údajné pro palestinské skupiny k útoku bylo pouze zástěrkou pro jiného pachatele. Sport. Hokejisté Hradce Králové nastoupí 17 hodin na ledě třineckých ocelářů, které zatím nikdo v novém extraligové sezóně neporazil. Východočeši by se o to mohli pokusit s golmanem Tomášem Vomáčkou. Ten má zatím lepší statistiky než Stanislav Škorvánek. Trenér brankářů Robert Horina vidí u hradeckého odchovance v průběhu let zlepšení.
6: S Tomášem máme velice dobrý vztah a sledoval jsem ho ty roky, co byl mimo, a když se vrátil z toho zámoří nebo když s náma trénoval v letním období, malinko byl ještě to takový ten juniorský golman, kde chytal jiným způsobem, teď se jako zocelil, jo, je tam víc klidnější v tom brankovišti, v tomhle tomu udělal určitě pokrok.
3: Počasí. Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, později večer se od severozápadu místy občas objeví déšť. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na severu kraje kolem 9, na horách 5 až 9. Mírný západní až severozápadní vítr, lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině, se bude během dne měnit na jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor na 104. kilometru D11. V místě dopravního omezení je uzavřený pravý pruh a silničáři tam uklízejí vysypaný náklad. Raději tam zpomalte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné páteční poledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a s písničkami od srdce, které začnou za chvíli. Za chvíli potom, co se společně podíváme do kalendária s dnešním datem 9. října. Ve studiu je a zdraví vás Romana Joudalová.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Jihogivý song, palsa, songong. Devátým členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. Jihogivý song je palsa, ga. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58. Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné! V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: O písničku do studia si můžete volat na číslo 726 a 3x46 nebo psát na e-mail studio.hradec@rozhlas.cz nebo poslat SMSku na číslo 900 11 04. Chce to ale jako první slovo do textu vaší zprávy napsat slovo Hradec. No a z čeho můžete dneska vybírat, co tady máme připraveno? Tak, Madonu, Pavla Vítka, Činasky, Elán, Brontosaury, kapela ABBA, Miloš Dodo Doležal, Věra Martinová nebo Jarda Samson Lenk, taky Vítězslav Vávra nebo Lucie Bílá. A první písnička od Madony bude pro Štefany a pro Sáry, kteří, jak jsme slyšeli před chvílí v kalendáři, dneska slaví svátek. Všechno nejlepší.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus Artis Brno? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v sobotu 10. října v 15 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Také tady vzkaz dobrý den strýčkovi Števovi. Prosím o písničku, posílám mu ji k svátku do Jičína, jeho neteř Kačka. Slyšela jsem v nabídce, že máte elány, tak ta by byla nejlepší. No to máme, snad udělá strýčkovi Števovi tahle písnička od kapely Elán radost. Všechno nejlepší.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vítám ve vysílání paní Marii, pěkné páteční odpoledne.
2: Dobrý den, paní Romano. Já bych ráda poděkovala personálu gynekologie v Jelemnické nemocnici za jejich pěkný přístup k pacientům a vstřícnost, kterou jsem tam měla možnost poznat. A včera měli taky svátek věry, a takže i všem věrám, hlavně které mě poznávají, a tohle to hlavně teda do té nemocnice posílám a přeje to, nebo poděkování posílá Marie Hofmanová.
1: Paní Marie, to je příjemné, že také někdo sdílí občas nějakou pozitivní věc a dobrou zkušenost, protože v naší společnosti to je hodně potřeba být pozitivní a také poděkovat za pozitivní věci. A vám přeju pěkný víkend a příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové. Naslyšenou.
2: Děkuju vám a mějte se hezky a naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je 9. října a dneska slaví narozeniny paní Jana z Vidochova. Paní Jano, posíláme vám písničku od kapely Brontosauři. Přejeme vám všechno nejlepší k vašim narozeninám. Hodně zdraví a krásný a pokud možno alespoň trošku slunečný a radostný den.

To byly Brontosavři, písnička pro paní Janu. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové v pátek 9. října. Bude 13 hodin a Alena Brantová vám nabídne další zprávy. A potom jako každý pátek mezi 13. a 14. hodinou můžete poslouchat další díl pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Dnes na téma Mnoho léků 2, tedy pokračování.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Už za hodinu se v celé republice otevřou volební místnosti. K smrtelnému pobodání muže ve dvoře Králové se přiznalo dítě. Hradečtí fotbalisté nastoupí zítra po reprezentační přestávce proti brněnskému Artisu. A odpoledne bude oblačné, k večeru může zapršet. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou za hodinu a přístupné budou do 10 večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Obsadit místa ve volebních komisích se na Trutnovsku podařilo bez problémů. Například ve Vrchlabí, kde je 10 volebních okrsků, projevila zájem o práci v komisi řada nových členů, jak potvrzuje tajemnice městského úřadu Radka Metelková.
5: Nemáme problém obsadit ty volební komise. Většinou to jsou lidé, kteří opakovaně v těch komisích zasedají. Jsou i doplňovány z řad mladých lidí, kteří mají zájem. Myslím si, že i teda dobrou službu udělalo to, že zvýšili tu odměnu.
3: 30letého muže ve dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě. K činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení. Soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky zranění v noci z úterý na středu. Útočník je mladší 15 let a proto není trestně odpovědný. Kvůli jeho nezletilosti taky policie nebude podávat další informace.
4: Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra k utkání 10. kola šance ligy na domácím hřišti proti Artisu Brno. Ligový nováček je zatím s jednou výhrou a dvěma remízami na průběžném 14. místě tabulky. Východočechům patří 9. pozice. Na to ale trenér Hradce Adrian Rolko nehledí.
6: Během léta udělali spousty posil, sehrávají se každým zápasem, jsou lepší, takže už nás nečeká nic příjemného.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekáme oblačno až zataženo, později večer od severozápadu místy občas zaprší. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na severu kraje kolem 9, na horách 5 až 9. Mírný západní až severozápadní vítr lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině se bude během dne měnit na jihozápadní. Noc přinese většinou zataženo, místy s občasným deštěm. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 7 až 4. Zafouká mírný jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradci Králové si teď dejte pozor na Gočárově třídě, kde se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u křižovatky s Břetislavovou ulicí a došetřuje ji policie. Projíždějte tam opatrně. A s objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce tam mají trvat do konce letošního listopadu. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do cíle.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
8: Dobrý den, je mi velkou ctí.
7: To dnešní téma, připomenete ho?
8: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
7: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
8: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
7: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat, to asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježiš,
5: co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku u prostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék laicky řečeno na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co, s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek.
1: Jako bojí
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknou,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak, na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
0: Ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz, ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení.

0: štítné žlázy. No a co se týče minerínu a betmygy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
1: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let. Trápí mě poslední dobou už snad víc a půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy. Ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL, krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
0: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
1: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
0: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepsali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulor a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mý, bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Mm-hmm. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutričního specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle. Jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuju za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuju za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Česku se otevřely volební místnosti. V Jičíně se koná dvoudenní přehlídka středních škol. Tenistka Nikola Bartuňková se chystá na semifinále turnaje v Pekingu. A noc bude zamračená s občasným deštěm a teplotami nejvýš 11 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová.
3: Volby 2026.
2: V celé republice se právě otevírají volební místnosti. Můžeme tak začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. A víc se z našeho vysílání dozvíte už za pár minut. V Masarykově divadle v Jičíně prezentují dnes a zítra střední školy z regionu své studijní obory. Akce je určena hlavně žákům 9. ročníků základních škol, které v nadcházejícím období čeká rozhodování o jejich dalším studijním směřování.
4: U jednotlivých stánků se mohou seznámit s nabídkou studijních oborů a získat bližší informace přímo od zástupců škol nebo studentů. Součástí prezentace, která potrvá do zítřejšího poledne, je také možnost nahlédnout do zákulisí zaměstnavatelů a zjistit, jaké profese firmy hledají a jaké pracovní příležitosti nabízejí. Prezentace bude dál pokračovat příští týden v Trutnově, následně v Rychnově nad Kněžnou, v Náchodě a v Hradci Králové. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Setkání pilotů horkovzdušných balónů budou v Hradci Králové pokračovat nejméně do roku 2030. Město kvůli tomu uzavřelo memorandum o spolupráci s pořadateli ze společnosti Fly Marketing. Lidé tak budou moct i v následujících 4 letech nad krajským městem znovu sledovat minimálně 3 hromadné lety až 40 horkovzdušných balónů. Letošní fiestu radnice podpořila 800 tisíci korunami.
3: Sport.
2: Tenistka Nikola Bartuňková si na turnaji série Masters zítra poprvé zahraje semifinále. Postoupila do něj v Pekingu po vítězství ve dvou setech nad Krajankou Karolínou Muchovou. Bartuňková prožívá letos kariérní vzestup. Na začátku roku byla na 126. příčce a teď poskočí do 30. žebříčku WTA.
5: Je to neuvěřitelný rok. Před tím rokem, kdyby mi to někdo řekl, že bych byla v téhle pozici, tak bych tomu fakt nevěřila. A je to super pocit, ale zároveň chci zlepšovat svou hru. Zároveň si to furt chci užívat, ten tenis, protože dělám to, co miluju.
3: Počasí.
2: Noc přinese většinou zataženo, místy s občasným deštěm. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 7 až 4. Zafouká mírný jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 je na exitu 95 uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je 9. října, 14 hodin a téměř 4 minuty v Česku začaly komunální volby. V Královéhradeckém kraji lidé vybírají z bezmála 11 tisíc kandidátů, což je nejméně od vzniku současných krajů v roce 2000. V každé třetí obci se přitom podařilo sestavit pouze jedinou kandidátku. Před volební místností v Krkonošském středisku Špindlerův Mlýn máme reportérku a za chvíli se s ní v našem vysílání spojíme. Česká alternativně rocková kapela Piráti 44 vydala album 101. 10 autorských skladeb vytváří oblouk mezi životem a smrtí a propojuje témata lásky, ztráty, viny, samoty, strachu, naděje a hledání druhé šance. O 14:30 nám album představí skladatel a textař Slávek Hamaďák. Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální, při podezření na podvod raději hned zavěste. To je další téma naší rubriky Jak nenaletět, které dneska uslyšíte. Hezký poslech.
0: Dobré odpoledne s Romanou Jo.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, máme telefonát. Dobré odpoledne, kdo je tam?
1: Dobré odpoledne, tady Milan z Hradce Králové.
0: Pane Milane z Hradce Králové, jaký je důvod vašeho volání do studia?
1: No, volám na ty volné lístky na zítra na fotbalu.
0: No jo, fotbalový fanoušek, je to správně, máte dobrý postřeh, právě totiž zazněla docela nenápadná znělka naší postřehové soutěže o lístky na fotbal, konkrétně to bude tedy zítra zápas mezi FC Hradec Králové a Artis Brno, takže předpokládám, že když jste z Hradce, budete fantit na té správné tribuně.
1: Ano, ano, samozřejmě.
0: A dvě vstupenky u nás máte, tak ještě někoho přizvěte. A výkop je v 15 hodin na stadionu pod Malšovickými lízátky, tak si to užijte krásně.
1: Ano, ano, děkuju moc.
0: A prosím vás, počkejte ještě na telefonu, abychom se domluvili, jak se k těm vstupenkám dostanete. Mějte se krásně, hezký víkend, naslyšenou.
1: Ano, ano, děkuju, naslyšenou.

0: Já.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ve 14 hodin se v Česku otevřely dveře volebních místností a lidé začali vybírat nová vedení měst a obcí. V Královéhradeckém kraji je tentokrát připraveno 913 volebních místností. A není to jen kvůli komunálním volbám, jak teď upřesní reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Letošní podzim znamená pro Královéhradecký kraj nejen obměnu ve vedení měst a obcí, ale na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku také volbu nových senátorů. Lidé se tam proto musí dávat pozor na barvu volebních obálek. Žlutá je pro senát, šedá pro komunální volby. V obvodu Hradec Králové je kandidátů 7, na Rychnovsku 2 a v obvodu Trutnov jsou celkem 4. A platí, že pokud žádný z kandidátů nezíská v aktuálním prvním kole víc než 50% hlasů, bude příští víkend následovat druhé kolo, což se ale netýká obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde jsou kandidáti pouze 2.
1: I v aktuálních volbách platí, že je některé obce využijí pro pořádání referend. Která to jsou místa?
2: V Hrádku u Nechanic obyvatelé rozhodnou o případném převzetí kostela od římskokatolické církve do správy obce. V Maršově u Úpice se referendum týká možné výstavby větrných elektráren. O stejném záměru měli původně rozhodovat taky lidé v nedaleké Úpici. Předevčírem tam ale zastupitelé odhlasovali, že referendum proběhne samostatně, a to měsíc později.
1: Tak pojďme zpátky k těm komunálním volbám. Kolik kandidátů do nich v Královéhradeckém kraji vstupuje tentokrát?
2: Je jich nejméně od vzniku současných krajů v roce 2000. Zhruba 430 tisíc voličů bude v našem regionu vybírat z 10 000 a 919 kandidátů. Zároveň platí, že v každé třetí obci Královéhradeckého kraje se letos podařilo sestavit pouze jedinou kandidátku, takže o vedení radnic už je tam předem rozhodnuto. Kuriozní situace letos nastala v Krchlebech na Rychnovsku, kde kvůli nedostatku kandidátů složení zastupitelstva určovat nebudou. Volební místnost se tam ale přesto otevře, a to kvůli volbám senátním. Zajímavá čísla. Český statistický úřad nabízí, když se zaměříme na průměrný věk kandidátů, který je nejvyšší od roku 2002, 48 a čtvrt roku. Tím úplně nejstarším kandidátem je 96-letý muž z Hradce Králové. No a na opačné straně toho spektra pak stojí 29 18-letých kandidátů a ve všech případech jde o studenty. A nabídnu ještě jedno srovnání, to se týká počtu žen na kandidátkách, těch je přes 34%, což je podobně jako u průměrného věku ve statistikách za Královéhradecký kraj dosud nejvyšší číslo.
1: Adélo, ty jsi aktuálně v Krkonoších, před volební místností ve Špindlerově mlýně. Proč jsi zrovna tam?
2: No, je to proto, že radnice ve Špindlu zaznamenala krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem o přihlášení k trvalému pobytu. Celkem jde o přibližně 40 lidí, z nichž někteří dokonce sami kandidují. A přesně před týdnem tady navíc vzbudil podezření případ, kdy se na jedinou adresu přihlásilo 11 lidí, což místní úředníci začali neprodleně prověřovat přímo v terénu. A doplním, že o 15 míst v zastupitelstvu se tady uchází celkem 7 stran a hnutí a k volbám tady může dnes a zítra dorazit přesně 821 lidí. Krátce 14 hodinou jich tu ve frontě do jediné volební místnosti v městské knihovně čekaly asi 20 a na první pohled bylo patrné, že se mezi sebou většina z nich dobře zná. Já na závěr doplním, že volební místnosti dnes zůstanou otevřené do 10 hodin večer. Zítra budou moct lidé přijít volit mezi 8 a 14.
1: Říká reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a hostem ve studiu je dnes skladatel a textář, kytarista a zpěvák Slávek Hamaďák z alternativně rokové kapely Piráti 44. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Zdravím, dobré odpoledne.
0: Slávku, Piráti 44 vydali nové album, jmenuje se 101, je čtvrté v pořadí, jestli se nemýlím, za dobu existence vaší kapely. A 10 vašich autorských skladeb, vy jste autorem hudby i textů, které na něm jsou, vytváří takový oblouk mezi životem a smrtí. A název vašeho alba i jeho titulní skladby 101 odkazuje k Orwellovi, k jeho slavnému románu 1984, takže to nevypadá na oddechový poslech.
1: Asi to nebude, jako v tom prvním plánu oddechový poslech. Není tam žádná taková skočná důrová píseň. Já jsem se snažil, aby to bylo, co se týče nálady, taky kompaktnější a myslím si, že ani ta doba a ten odkaz na toho Orwella nedává moc šancí se vyjadřovat nějak zásadně optimisticky. A to, když to vezmu i třeba v tom celospolečenským a globálním kontextu, jaký dneska máme, a to válka na Ukrajině, situace třeba ve Spojených státech, tady, že žijeme v podstatě v nějaký takový jako postfaktický době, kdy se naprosto bezskrupulózně lže, záměně se říká něco, co pak je těžko dohledat, nebo už to zazní a už je těžko to nějak vracet zpátky a tak dále. A tohle všechno, nebo aspoň já to tak vidím, tu souvislost právě v tom Orwellovi, který popisuje tu totalitní diktaturu v tom románu 1984. A tam je svět rozdělený na ty tři celky, který spolu v různých dobách vždycky vzájemně buď kamarádi proti tomu třetímu a mění se to. Že? A ta společnost je tam udržovaná a vlastně neustále v tom, že země je ve válce a tudíž musíme dělat tyhle a tyhle věci. Společnost je brutálně kontrolovaná. Společnost ovládá jenom nějaká taková drobná skupina nějakých jako straníků, a my to ještě rozdělený, jo, to jsou ty členové vnitřní strany, a potom je tam někdo, nějaký anonymní mozky, o kterých nikdo neví, který nikdo neviděl, a ty to vlastně všechno řídí. A možná, že v tom je i aktuálnost ve smyslu dnešní boom umělé inteligence, protože když si to tak vezmete, tak dneska lidi, nebo lidi všichni, jo. Já mám profil na Facebooku, na Instagramu, na všech těch sociálních sítích, které jsou dneska řízený algoritmama, který řídí umělá inteligence, a my jim velmi rádi dáváme k dispozici svoje všechny údaje a tak dále, a oni potom podle těch algoritmů to řídí a vlastně dneska o nás vědí úplně všechno, jo. Všechny ty instituce, tak vlastně, když se na to člověk takhle podívá,
0: tak to není daleko od velkého bratra.
1: Přesně, tak Orwell by si řekl, sakra, tohle jsem teda nevěděl.
0: Ale vy na té desce v těch textech teda propojujete taky život a smrt, díváte se na vůbec na ten lidský smysl bytí našeho tady na zemi, o lidskou blízkost tam jde. A vystavěli jste to tak hezky, nebo vystavěl jste to i ty písně, jste nařadil na to album, že opravdu vytváří takový příběh.
1: Já jsem chtěl udělat takový oblouk, kdy ta titulní úvodní píseň teda se jmenuje Katapultovaný. Tuhletu písničku jsem napsal na základě toho, že jeden můj kamarád dobrovolně opustil tenhle svět a tak já jsem se snažil přemýšlet, co se mu asi tak odehrávalo v hlavě. Jo? Takže v tom textu, v té písnice to takhle vlastně jako dávám najevo, přemýšlím, co se mu asi tak mohlo honit hlavou, že se rozhodl k takovému radikálnímu kroku. Takže tam je vlastně na začátku nějaká událost, nějaká smrt, pak a teď se to tak nějakým obloukem, pak je tam láska, všechny tyhle ty motivy, takový, který já považuji za velmi důležitý pro život člověka, že by se měly objevovat a vlastně ústí to do ty poslední skladby, to odpojený. Jo? Takže tam se jakože člověk nějak odpojí. Nicméně, není to beznadějná deska. Jo? Já jsem se snažil v každém tom textu a tak prostřednictvím určitých motivů tam prostě sdělit naději, jakože člověk má možnost, pokud svůj život bere vážně, pokud se snaží být nějak zodpovědný za určitý věci, které třeba já považuji v životě za důležitý, důležitý, tak život je jako skvělá příležitost. Jo. Takže tak, a ještě když skončí, tak já tam vyslovuju takovou naději, že každý člověk třeba, nevíme, dostane druhou šanci jo, v nějaký podobě.
0: Je něco třeba dál.
1: Je to tak, jako to nějaký tak? Vyšší řád, který my nevíme, jo, nic o něm nevíme.
0: To mluvíme teď o té obsahové stránce desky, co se týká vlastně textové části a po té stránce hudební Piráti vychází z čeho v současné době? Vy jste se taky vyvíjeli za ta léta, co jste na scéně? Už to vemte tak jenom stručně?
1: Jako programově, hudebně, to asi nemůžu pojmenovat. Jako vždycky jsem se cítil tak, že jsme spíš taková jako stylově periferní kapela. I na

0: premiéru videoklip k písni Věčnost na pořád.
1: No, tak teda nezahálíte.
0: Nemáme na vybranou. Začínáme v podstatě od nuly, protože ten časový interval od toho třetího a čtvrtého alba je docela velký a kdo se dneska jako vzpomene na naši kapelu z 90. let, jo, tak je potřeba sbírat úplně nový fanoušky a tak, jo, takže...
1: No dobře, tak teďka nazbíráme možná nějaké, až pustíme vaši písničku, kterou jste jmenoval Pod hladinou řeky.
0: Ano,
1: takže
0: Pod hladinou řeky.
1: Tedy z nové desky kapely Piráti 44 autor textu i hudby Slávek Hamaďák, který je dneska hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové, a jednu větu úvodem k té písničce Na rozloučenou.
0: No, je to asi taková v současné době nejpopulárnější píseň z toho alba.
1: Tak v tom případě je tady správně teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkuju za návštěvu, ať se vám daří.
0: Děkuju za pozvání.
1: Hezký den.

0: Bára Basiková a Český rozhlas Hradec Králové. Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu, potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví anebo peníze v hotovosti a natáčela o tom redaktorka Bára Kvapilová.
1: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
2: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě přepošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
3: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
1: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
3: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
1: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
3: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
1: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
3: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby si lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
1: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A pokračovat budeme v pondělí, kdy si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo novou aplikaci, která mapuje a dokumentuje živé dědictví Královéhradeckého kraje, tradice, znalosti, dovednosti a zvyky předávané z generace na generaci na webu khk.živedědictví.cz. Ta aplikace umožňuje, aby lidé zasílali tipy či podávali návrhy na zapsání do seznamu živého dědictví Královéhradeckého kraje a součástí je i mapa a kalendář aktuálních akcí spojených s živým kulturním dědictvím. Na seznamu živého dědictví v našem kraji je zapsáno třeba východočeské loutkářství, ochotnické divadlo, krajkářství ve Vamberku, betlémářství, výroba modrotiskových forem nebo vodáctví. Na mapě bylo do konce srpna víc než 50 míst s živým dědictvím nebo akcí s ním spojených. A muzeum počítá s dalším rozvojem této aplikace. Celkovým cílem je, aby pak fungovala ve všech regionech po celé České republice.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí hůř.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Nezůstávejte pozadu, učte se s námi. Je tu další ročník týdne vzdělávání dospělých, který pořádá Královéhradecký kraj ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Od 2. do 6. listopadu v Hradci Králové, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně a Náchodě i v online prostředí. Účast je zdarma. Více na www.vzdelavani.cz.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel přiletěl z dovolené odvolit v komunálních volbách. V Rychnově nad Kněžnou otevřeli nové centrum duševního zdraví. Jakub Menčík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do 3. kola. A noc přinese mraky, občasný déšť a teploty do 11 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová.
4: Volby 2026.
3: Prezident Petr Pavel přiletěl do České republiky. V Černoučku se zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Potvrdil to ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář. Volební místnost se dnes otevřela taky v obci Krchleby na Rychnovsku. Místní obyvatelé tam ale volí jenom do Senátu, protože pro komunální volby do obecního zastupitelstva se nepodařilo sestavit kandidátní listinu. A na místě je reportér Jiří Hofman.
5: Na seznamu volební komise je tady 90 voličů. Začalo hlasovat 5 lidí, 4členná komise ale očekává, že většina voličů dorazí až večer, kdy se lidé vrátí z práce a postarají se o své domácí zvířata. Při posledních senátních volbách tedy přesáhla volební účast v prvním kole 50%. Podobnou účast čekají i letos. Na Rychnovsku se o senátorské křeslo ucházejí jen dva kandidáti. Pokud získají rozdílný počet hlasů, bude jasno už po prvním kole. Z Krchleb na Rychnovsku Jiří Hofman, Český rozhlas.
3: Obyvatelé Hrádku u Nechanic dnes a zítra v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud obyvatelé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat taky koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Nezisková organizace Péče o duševní zdraví otevřela v Rychnově nad Kněžnou nové centrum duševního zdraví. Sídlí v areálu Rychnovské nemocnice v pavilonu C. Lidem se závažným duševním onemocněním tam je k dispozici tým sociálních pracovníků, peer konzultant, zdravotní sestry, psychiatr a psycholog. Pracovníci za klienty vyjíždějí po celém Rychnovsku. Nově tedy může za člověkem domů přijet například i psychiatr. Centrum pomáhá nejen se zdravotními potížemi, ale taky třeba s bydlením, prací nebo vztahy s blízkými, říká vedoucí týmu Centra duševního zdraví Pavel Provazník.
6: Stačí zavolat nebo napsat. První kontaktování proběhne do 48 hodin. Podporujeme lidi od 16 let se závažným duševním onemocněním. Kontaktovat nás mohou také jejich blízcí. Doporučení lékaře není potřeba a služby jsou bezplatné. Každé pondělí od 9 do 16 hodin máme kontaktní den a lidé mohou přijít bez objednání.
4: Sport.
3: Jakub Menčík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do 3. kola. I díky 14 esům dnes porazil Srba Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude turnajová 21 Francisco Cerundolo z Argentiny.
4: Počasí.
3: Noc přinese většinou zataženo, místy s občasným deštěm. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 7 až 4. Zafouká mírný jihozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici 32 v Jičíně vsi na Jičínsku se jezdí kyvadlově. Důvodem je výstavba chodníků, která potrvá do konce října.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Reportérka Zuzana Boučková dnes tráví den na nádraží na Slezském předměstí v Hradci Králové a i vy se tam můžete jít podívat na legiovlak. Podrobnosti za chvíli uslyšíte. Na podzim si s námi také budete moci užít posvícenecké pečení. O 6 skvělých posvíceneckých pochoutek se s námi podělí jeden z vítězů soutěže Peče celá země Vojtěch Vrtiška. A co bude péct v neděli v pochoutkovém roce, se také dnes dozvíte v odpoledním vysílání před půl čtvrtou. Pak bude následovat Radiobazar. Hezký poslech.
4: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Zítra se v Děčíně poběží druhý ročník svatováclavského běhu Tire to Run a účastníkům nabídne krásné děčínské výhlídky, kus historie a podpoří dobrou věc. Ale proč o tom mluvím? Je to na druhém konci republiky, to je pravda, ale celý výtěžek ze startovného poputuje na podporu domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, který pečuje o lidi s roztroušenou sklerózou. Transparentní účet je veřejně dostupný na webu závodu. Pro každého, kdo se do běhu zapojí, je to tedy takový dvojitý důvod ke sportovnímu výkonu. Vlastní zážitek a podpora dobré věci. Další nebo dlouhé trasy vedou po těch nejkrásnějších místech Děčína, třeba kolem zámku, přes růžovou výhlídku, Labskou stráž nebo Pastyřskou stěnu. Běh ale nabídne trasy pro každého na 5, 12, 21 kilometrů i pro rodiny s dětmi na 2,5 nebo dětský závod na Mariánské louce. I v našem kraji se najdou lidé, kteří neváhají jet si zaběhat až do Děčína, aby podpořili domov svatého Josefa v Žirči. A pro koho by to přeci jenom bylo daleko, podpořit lidi s roztroušenou sklerózou může také díky objednání charitativního dresu. Všechny informace najdete na webu závodu svatováclavského běhu Tire to Run a nebo na stránkách domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková tráví dnes den na nádraží na Slezském předměstí v Hradci Králové. To ale neznamená, že by vyměnila auto za vlakovou dopravu, ale objevila tam něco zajímavého a vy se tam taky můžete jít podívat na Legiovlak, který tam stojí i se svými 14 vagóny. Dobré odpoledne, Zuzano.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Tak už jsi to určitě celé prošla, jaký máš dojem?
2: Je to tak, mám projité všechno a musím říci, že je to zvláštní pocit, protože když člověk přijde na nádraží, čeká vlak, jenomže tady máte najednou před sebou vlastně celé muzeum, které stojí na kolejích a jakmile nastoupíte dovnitř, přestanete vnímat obyčejné nádraží kolem. Vagóny mě provedl vedoucí posádky Legiovlaku Jiří Miller. A jsou tu vagóny jako například Těpluška, tedy původně nákladní vůz upravený pro přepravu lidí. V něm se spalo a odpočívalo a jsou v něm dokonce i kamna. Pak polní pošta, zdravotní vůz, kovárna, krejčovna, obrněný vůz a člověk si říká počkat, oni si sebou opravdu vezli vše, co je potřeba k životu na kolejích. A teď kolem mě chodí návštěvníci, zastavují se u fotografií, poslouchají průvodce a děti samozřejmě nejvíce zajímá vše, co legionáři používali a to především v prvním vagónu, kde je dělo a kulomety.
1: Říkáš, Zuzano, že je to muzeum se vším, co legionáři potřebovali k životu. Co tě z toho všeho překvapilo nejvíc?
2: Asi to, jak moc byl ten jejich život na kolejích praktický. Člověk má v hlavě představu vojáka, zbraně, uniforma, boj a tak dále. Jenomže tady najednou vidíte, že armáda potřebuje také uvařit jídlo, opravit botu, poslat dopis, něco prodat nebo někam předat rozkaz. A právě proto mě zaujal štábní vůz. Je ze všech nejkrásnější, tmavě modrý. A když v něm stojíte, dochází vám, že za každým pohybem takové obrovské skupiny lidí musela být skvělá organizace. A pak jsou tu fotografie a osobní předměty. To už nejsou jen nějaké dějiny v učebnici. Díváte se na konkrétní lidi, kteří před více než 100 lety jeli přes celé Rusko a žili v podmínkách, které si dnes jen těžko umíme představit.
1: No a jak to vypadá v Legiovlaku teď? Já tam slyším nějaký ruch, žije to?
2: Ano, přišla veřejnost teď odpoledne a potvrzují, žije to tu. Samozřejmě jsme pořád na nádraží, ale na té tiší odstavné části, takže do toho občas projede normální vlak a připomene nám, že jsme v roce 2026, ale uvnitř Legiovlaku je absolutně jiná atmosféra. Slyšíte lidi, kteří si něco vysvětlují, vržou dveře vagónů, někdo jde po schůdcích, průvodci mluví s návštěvníky. Dnes tu také bylo hodně dětí ze základních škol a před čtvrt hodinou byla zahájena další komentovaná prohlídka, takže pokud někdo přijde právě teď, může dostat historii rovnou i s výkladem a ještě musím doplnit, že vstup je zdarma.
1: A na co bys nalákala člověka, který říká mě, ale vojenská historie vůbec nezajímá?
2: Tak já bych řekla, když ho historie nezajímá, tak právě proto, ať sem zajde. Podle mě totiž nejzajímavější není ta vojenská technika, ale zjištění, jak lidé v takovém vlaku opravdu žili, kde spali, jak jedli, jak cestovali, jak komunikovali a také, jak si dokázali vytvořit z vlaku vlastně takový malý, pohyblivý svět. A mimochodem, podvozky vagónů jsou stále originál rakousko-uherské. Dřevění je zrestaurované, ale pokud sem půjdete, určitě si všimněte vozu s nápisem kovárna. Ten je totiž téměř celý původní a v době bojů se nacházel na Slovensku. Ve stropě a ve stěnách má několik průstřelů. Jinak Legiovlak bude na nádraží na Slezském předměstí Hradci Králové stát až do neděle do 16 hodin. V pondělí pak odjede směrem na Pardubice. A vstup je, jak jsem říkala, zdarma. Tak se přijďte podívat.
1: Vzkazuje Zuzana Boučková ze Slezského předměstí v Hradci Králové z vlakového nádraží. Byla to pozvánka do Legiovlaku, no a podívejte se také na web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové, tam to uvidíte. Děkujeme, hezké odpoledne.
2: Také přeji krásné odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát jsem zopakoval pozvání ke společnému putování světem pro Marii Imbrovou. Afrikanistka, diplomatka, cestovatelka i mecenáška afrických dětí a studentů by prý chtěla mít případný druhý domov v Zimbabwe. Často pobývá ve východočeském regionu, potkat jí můžeme třeba v safari ve Dvoře Králové. Chystá se ale do Rwandy, vyzná se v afrických hudebních nástrojích a nejen o tom vám také poví v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, to byl Lionel Richie. V neděli v pochoutkovém roce nás čeká první posvícenecké pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
3: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
3: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně. Už.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat na stránkách pochutkovirok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen, třeba poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové pochoutkový rok a dozvíte se víc.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: V pátek odpoledne je to poslední Radio Bazar tohoto týdne. Tak neváhejte, vytáčejte uvedené telefonní číslo a inzerujte. Vítejte v Radio Bazaru. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Kilo 60 korun a je to Jičínsko.
1: Tak dost špatně vás slyším. Vlašské ořechy jste říkala.
2: Ano,
1: kilo.
2: Ano, chtěla bych prodat vlašské ořechy, kilo 60 korun.
1: 60 korun. Mhm.
2: Ano, Jičínsko.
1: Ano.
2: A číslo 731 028
1: ano.
2: 144.
1: Tak jo, pěkný den, naslyšenou. Hezký víkend. Vlašské ořechy za 60 korun kilo na Jičínsku na čísle 731 028 144. Dobré odpoledne, můžete inzerovat v Radiobazaru.
3: Dobré odpoledne. Já bych ráda koupila pískovcové nebo žulové koryto žlab. Je to většinou pro zvířata. A nebo by to mohla být i napáječka. Je to trochu větší. A bylo by to na telefonním čísle 608 971 240.
1: Uh-huh.
3: A děkuju.
1: Ano, hezký den, naslyšenou. Poptávka pískovcové nebo žulové koryto nebo napáječka pro zvířata na číslo 608 971 240. Můžete nabídnout. Dobrý den, vítám vás v Radio Bazaru.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Nového Města na Zmetuji a nabízím za odvoz králičí a slepičí hnůj na telefon 721 047 375. Děkuji, pěkný den.
1: Hezký víkend, Nové Město nad Metují a nabídka za odvoz králičí nebo slepičí hnůj, jestli potřebujete na zahrádku, tak 721 047 375. Vítám vás, Finzerci, dobré odpoledne.
5: Kváhu, ty prodejte ještě ty klasické ručičkový, abych je prostě.
1: Tak nevím, jestli z toho vydedukujeme, co nabízíte, protože slyšíme asi tak každou třetí slabiku. Něco kuchyňského a ručičkového jsem slyšela.
5: Váhu.
1: Váhu.
5: Váha. Prodejná, co byli dřív.
1: Ano. Ručičko, a ručičko, váha ručičková.
5: Ano, ano.
1: Ano, ta prostě klasická. Ano, ta z prodejen.
5: Ano, ano.
1: Tak. A závaží. A číslo bude? Na vás? Slyšíte mě ještě? Tak číslo se asi nedozvíme. Tak nedá se nic dělat a jdeme dál. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
6: Dobrý den, nabízím funkční vertikulátor Alco Comfort za 300 korun. Na telefon 732 90 45 11 Holicko.
1: Holicko. Hezký den a nashledanou. Za 300 funkční vertikutátor na Holicku 732 90 45 11, to je telefonní číslo. Vítám vás, inzerce Radio Bazar. Tak, tady to taky skončilo dřív, než to začalo. Dobré odpoledne, váš inzerát, prosím.
7: Dobrý den, já bych koupil na Škodu 130 nový karburátor a nový filtr. Vzduchový.
1: Mm-hmm.
7: A je to na telefonní číslo 731 75 33 89. Takže nový karburátor na Škodu 130 a nový filtr. Děkuji.
1: Ano, hezký den, nashledanou. 731 75 33 89. Dobré odpoledne, Český rozhlas, Radio Bazar.
8: Tady ještě s tou váhou.
1: Ano.
8: 64.
1: Ano.
8: 51.
1: Uh-huh.
8: 27.
1: Ano.
8: 33.
1: No, tak teď máte dobrý signál, super. Takže
8: ano, je,
1: byla
8: ano.
1: To váha ručičková se závažím do prodejny, jo? To je ono,
8: ano,
1: nebo
8: ano,
1: z prodejny.
8: Ano,
1: tak,
8: ano,
1: jo.
8: Tak
1: jo, hezký dobře, den, nashledanou. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Můžete vypnout, prosím vás, rádio, jinak vás neuslyšíme. Můžete vypnout rádio, prosím vás. Abychom vás lépe slyšeli.
9: Ano,
1: tak, dobrý den.
9: Nabízím krásný kožich, perzián černý, princes střih, Je to jako vzpomínka na 90. léta, kdo třeba pro sběratele nebo na nějakou výstavu úplně nový, krásný, neporušený, číslo 51, 52. Tak.
1: Tak, a ještě na vás telefon.
9: Aha, ano, ano. 730.
1: Ano.
9: 730, 129, 582 a nebo ještě 604, 42, 7, 4, 9, 4, ale jen o víkendu.
1: Ano.
9: Jen o víkendu poptávka. Ano. V neděli.
1: Jo. A odkud voláte?
9: A cena dohodou. Tak okolí Hradce Králové.
1: Okolí Hradce Králové, ano.
9: Hradce Králové.
1: Dobře. Tak. Děkujeme vám a mějte se pěkně. Naschledanou.
9: Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak, tady je nabídka, taková skoro sběratelská. Kožich Persian, pravý, černý, úplně nový, úplně neporušený, princesový střih asi 51-52 velikost a nabízí ho paní na Hradecku a na čísle 730 129 582 nebo 604 427 494 o víkendu se ptejte. Tak a tím končí dnešní radiobazar a další bude v pondělí odpoledne po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Petr Naď a Eva Farná a Roxette, to stihneme ještě do 16. hodiny, kdy po zprávách nabídneme humoriádu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Provede vás Pavel Kučera a hostem humoriády dnes bude Jan Přeučil.

0: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
1: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 28. září na náš statek ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma, brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz. na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si pro krouhané zelí a další dobroty. Těším se na vás.
2: I 16 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Volební místnosti jsou otevřené už 2 hodiny, dneska se zavřou ve 22.00. Prezident Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Hradečtí hokejisté se pokusí zastavit rozjetý Třinec a noc bude zamračená s občasným deštěm a teplotami do 11 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou.
3: Volby 2026.
2: Obyvatelé Česka dnes a zítra volí do obecních zastupitelstev a části Senátu. V Královéhradeckém kraji vybírají nové senátory na Hradecku, Rychnovsku a Trutnovsku. Voliči si tam musí dát pozor na barvu obálek. Žlutá je pro Senát, šedá pro komunální volby. Ještě jednu obálku navíc dostávají lidé v obcích, kde je souběžně s volbami místní referendum. Na Trutnovsku je to Maršov u Úpice, kde je teď i reportér Václav Plecháček.
4: Tady lidé odpovídají na to, jestli má obec zabránit všemi možnými prostředky výstavbě větrných elektráren. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice jejich odpůrců. O termínu referenda během aktuálních voleb zástupci nebo zastupitelé Maršova u Úpice rozhodli 22. září, tedy méně než zákonem stanovených 25 dnů od konání případného hlasování. Přesto tedy referendum je. Do volební místnosti tady v Maršově zatím přišlo 32 voličů ze 154 a zatímco třeba volební lístky do Senátu někteří odmítají, tak o referendum zájem mají. Z Maršova u Úpice Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za toho kritizovali koaliční i opoziční poslanci. Prezident dnes svoje předešlé rozhodnutí označil za chybu a řekl, že prezident by měl jít příkladem.
3: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové se v 9. extraligovém kole pokusí sebrat body zatím neporaženému Třinci. Na ledě Ocelářů začne utkání v 17 hodin. O velké výzvě mluví útočník Alex Tamáši.
5: Je to nějaká extra motivácia a chceme každý zápas vyhrať a ako môžeme vidieť, tak sú teraz vo výbornej forme, ale myslím si, že sme sa na nich pripravili dobre.
3: Počasí.
2: Noc přinese většinou zataženou, místy s občasným deštěm. Teploty klesnou na 11 až 8 stupňů, na horách na 7 až 4 nad nulou. Zafouká mírný jihozápadní vítr. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu. Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 35 u Všestar. Kvůli stavebním pracím je tam uzavřená výjezdová a nájezdová větev z okružní křižovatky směr Jičín. Uzavírka potrvá do konce roku. A dělníci opravují taky most u Holohlav na silnici číslo 33. Objížďka vede přes D1 a potrvá až do prosince.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
8: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
7: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
3: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatně si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky a on tak musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych prostě věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam má, jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. Láska. No tak, je to vždycky to je v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je, ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaký svoje velmi praktický podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátký kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jedno jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt lidi koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišel v hodinky, říkal, kuče, ale hodinky hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přepravil jsem se zpátky a teďka lezu z té vody a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla. A zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. Já jsem si takhle sedl a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
3: Děkuji.
2: Jak se daří, pane Honziku?
3: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
2: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
1: Do nekonečna.
2: Zdravím
1: dobře.
2: Taky Pavla Kučeru.
1: Zdravím.
2: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Naslyšenou.
3: Vy také, Marti.
1: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
4: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila. Já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
1: Děkuji, máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
4: Já děkuju a starou.
3: Mějte se krásně.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
3: Děkuji.
5: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
3: Děkuji, dvakrát.
5: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
3: Ano.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
1: Děkuji.
6: A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
6: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
3: Mm-hmm.
6: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
3: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
6: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
1: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
3: Děkuji.
7: Dobrý den, pane Přeučil.
3: Těší mě
7: pozdravu
3: velice.
7: Pozdravujte paní Evičku.
3: Děkuji.
7: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
3: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
1: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
8: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
9: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
8: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že byl hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavé je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a to pod, svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podlamuje, v tom někdo přijde, říká, nejšo, kolik je hodně, on říká půl šestý, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při desátý klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já se, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka!
1: Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
3: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zloun, Evinka je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč jsem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, Přetnou běží nám krejčí a křičí: krávy, řvali jste jak krávy! A já jsem říkal: pane režisére, kdy jste tam takhle stál? Říkal: to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
1: Tak tolik ho panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty,

0: Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak Vil udělal za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text: vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text, a pak řekl: nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal: jak pravíť, pan rádní, nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla, a řekl: totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nema je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci, a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor, Bezdouška. A dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále, a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
3: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývají posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přehučila.
4: Děkuji.
3: Studia.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkadbeta, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojeho rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Tak, také děkuji.
2: Víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravím.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano,
2: zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló? Haló?
4: Haló?
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás vám zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A ano. Chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Tak, dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
4: A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně.
4: Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není. Volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba, je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme, jak...
3: Ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Zdar Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak... Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Za jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme ano. Za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi, takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Prezident se na otočku vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Město Dobruška předalo osobnostem města stříbrné medaile za zásluhy. Hradečtí hokejisté budou o další extraligové body bojovat v Třinci a zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami do 15 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová.
4: Volby 2026.
3: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černouček na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Za to čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
5: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. Volební místnosti jsou samozřejmě otevřené i v Královéhradeckém kraji. Dnes do 22. hodiny, zítra od 8. do 14. hodiny. Jak jsou vytíženi členové volební komise v Úbyslavicích na Jičínsku, to ví Kateřina Kohoutová.
6: Zatím příliš ne, od 14 hodin tady odvolilo odhadem asi 20% obyvatel. Celkem je tady 384 voličů, tři volební okrsky. Volí se na obecním úřadě, v obecním domě a také v místní knihovně. Chodí jak mladí, tak i starší. Některé rodiče doprovází děti, oni totiž mi sami řekli, že pojmuli tu cestu do volební místnosti jako podzimní procházku. Na večer už moc voličů členové komisí neočekávají tradičně. Nejvíc lidí prý přichází v sobotu dopoledne. Účast tady v obci bývá slušná. Při posledních volbách to bylo kolem 70%. Súbyslavec, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Dobruška ocenila tři osobnosti, které se dlouhodobě podílely na rozvoji města. Stříbrné medaile za zásluhy o rozvoj Dobrušky letos získali bývalý hasič a velitel stanice Josef Málek, atletický trenér Emil Palguta a někdejší místostarosta a dlouholetý sokolský funkcionář Josef Urban. Medaily Aloise Béra převzal už dřív Milon Čepelka.
7: Josef Málek působil téměř 25 let u profesionálních hasičů, z toho řadu let jako velitel stanice. Vedl také dobrovolné hasiče. Emil Palguta se desítky let věnoval atletice jako trenér mládeže, rozhodčí a organizátor závodů. Josef Urban byl místostarostou Dobrušky a vedl také TJ Sokol. Podílel se například na modernizaci sportovního areálu za Sokolovnou a dlouhá léta působil jako funkcionář a trenér národní házené. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Hokejisti Třince se pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkání s Hradcem Králové, které začalo právě teď. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin přivítá Kladno Mladou Boleslav a Liberec Karlovy Vary.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Mírnýho západní vítr bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Pozor na silnici 319 u Rychnova nad Kněžnou, kde se srazila tři osobní auta, se zvýšenou opatrností místem nehody projedete.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Pátek 9. října je po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Češi dnes a zítra volí do obecních zastupitelstev a části Senátu. Krátký souhrn nejdůležitějšího dění v Královéhradeckém kraji nabídneme za chvíli. O počasí budeme mluvit s Imrichem Drapákem. Jazz jde v těchto dnech krajským městem. Tradiční jazzový festival Jazz Goes to Town se blíží do finále. Kdo má tento hudební žánr rád, tak ještě několik koncertů stihne. O zmíněném festivalu si popovídáme také za chvíli vysílání. Beseda s odborníky při příležitosti Světového dne trombózy se bude konat příští týden v Hradci Králové a pozve vás vedoucí Centra pro poruchu hemostázy profesor Petr Ďulíček. Nádraží v Hradci Králové na Slezském předměstí dnes láká milovníky historie. Své zastávky tam využila unikátní replika legionářského vlaku a byla tam redaktorka Zuzana Boučková, jak uslyšíte. Zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
2: Příjemný poslech vám přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: S přehledem informací je ve studiu Alena Brantová.
2: Ve 14 hodin začaly komunální a senátní volby, a to i v Královéhradeckém kraji. Voliči vybírají z bezmála 11 000 kandidátů, což je nejméně od vzniku současných krajů v roce 2000. Volbám se budeme věnovat podrobněji už za chvíli. V Hradci Králové pokračuje 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town. Ještě zítra nabídne na několika místech ve městě jazz, improvizovanou hudbu i projekty překračující hranice žánrů. Víc se dozvíte v této hodině. V Masarykově divadle v Jičíně prezentují dnes a zítra střední školy z regionu své studijní obory. Akce je určena hlavně žákům 9. ročníků základních škol. Dnes potrvá do 18 hodin. Nádraží v Hradci Králové na Slezském předměstí dnes láká milovníky historie. Své zastávky tam totiž využila unikátní replika legionářského vlaku. Byla si ji prohlédnout i naše kolegyně Zuzana Boučková, která se za chvíli přihlásí ve vysílání. 14-letá dívka se přiznala k usmrcení 30-letého muže ve dvoře Králové, potvrdila to policie. Vzhledem k tomu, že je mladší 15 let a není tedy trestně odpovědná, ale další informace poskytovat nebude. Hradečtí hokejisté se dnes pokusí připravit o body extraligového lídra. Právě teď nastupují na ledě Třineckých Ocelářů.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Volby 2026.
1: V Česku se dnes a zítra rozhoduje o nových zastupitelích měst a obcí. Na některých místech lidé volí i do Senátu. V Královéhradeckém kraji se odpoledne otevřelo přes 900 volebních místností. Ve dvou obcích mají lidé možnost vyjádřit svůj názor i v místním referendu. Podrobnější informace nabídne reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne nebo podvečer.
2: Hezký podvečer. Já jsem v Olešnici u Červeného kostelce na Náchodsku. Tady zatím odvolilo 55 lidí ze 480. 80 stále přichází další. To je podle, ten počet těch 55 lidí je podle členů volební komise o něco méně než při minulých volbách. Před chvílí tady byla mimochodem i na rutinní kontrole hlídka policie. Jinak se nic zvláštního tady v Olešnici nestalo, ale třeba ve Špindlerově mlýně tam došlo k zajímavosti, kterou já osobně nepamatuji. Do volební místnosti přišla skupina žen, no a než se dostali k volebním urnám, tak zpívali a to za doprovodu ukulele, které si přinesli sebou.
1: V místním referendu odpovídají dnes a zítra v našem kraji na položené otázky v Hrádku na Hradecku, v Maršově u Úpice, na Trutnovsku. O čem tam ti lidé rozhodují?
2: Obyvatelé Hrádku o možném bezúplatném převodu raně barokního kostela svatého Jiří z majetku Nechanické farnosti do vlastnictví obce. Vedení obce věří, že jako nový vlastník bude mít větší šanci na případné dotace nutné na opravu památky. Církev by kostel samozřejmě dál využívala k bohoslužbám. Obec v něm ale plánuje různé kulturní akce nebo třeba koncerty, výstavy. No a v Maršově u Úpice na Trutnovsku lidé odpovídají na to, jestli má obec zabránit, a to všemi možnými prostředky, výstavbě větrných elektráren. Podnětem pro vyhlášení referenda byla petice jejich odpůrců. Výsledky referenda možná nebudou platné, protože zastupitelé vyhlásili termín referenda 22. září, tedy méně než zákonem stanovených 25 dnů od konání případného hlasování. Zatím přišlo volit 43 ze 154 možných voličů. No a platí, že zatímco hlasovat v senátních volbách někteří v Maršově u Úpice nechtějí, odmítají obálky, tak do referenda se zapojili všichni.
1: Volební místnost se dnes otevřela i v obci Krchleby na Rychnovsku. Obyvatelé tam ale volí jenom do Senátu, protože pro komunální volby do obecního zastupitelstva se nepodařilo sestavit kandidátní listinu. Jaký je tedy o hlasování v té obci zájem?
2: No, před chviličkou jsem mluvil s předsedkyní komise, říkala mi, že zatím přišla desetina oprávněných voličů, konkrétně 9 z 90. Při minulých senátních volbách, které byly také samostatné v téhle obci, tak odevzdalo svůj hlas 55% voličů. Uvidíme, kolik to bude celkově tentokrát.
1: Říká reportér Václav Plecháček. Pěkný podvečer, děkujeme.
2: Napodobně, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji. Breathless drive.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je meteorolog Imrich Drapák. Pěkný páteční podvečer.
1: Pěkný podvečer přeji.
0: Pane Drapáku, tak se nám to zakabonilo, trošičku zapršelo, nic moc a čeká nás víkend, tak to nějak shrňte, jaké to bude?
1: Tak během noci a zítřka nás bude přecházet frontální systém, takže musíme počítat, že během noci už postupně od západu bude zataženo a postupně se nám skytne občasný déšť. Ty teploty 11 až 8 stupňů, vítr mírnýho západní 3 až 7 metrů za sekundu a zítra velká oblačnost na většině území, občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne potom a na večer budou postupně od severu západu ty srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Ty teploty budou podobné jako dneska 12 až 15 stupňů a vítr mírnýho západní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Neděle už bude taková proměnlivá oblačnost s přeháňkami hlavně v odpoledních hodinách, teploty ráno nějakých kolem 6 stupňů. Mělo ty maximální teploty pořádu nějakých 15.
0: No, děkujeme. Tak opravdu jste to shrnul. Víkend před námi, nevím, jestli sloužíte, každopádně užijte si ho i vy a děkujeme Imrichu Drapákovi za předpověď. Krásný den.
1: Hezký víkend, naslyšenou.

železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Festival Jazz Goes to Town už má za sebou v Hradci Králové víc než polovinu letošního programu. Na zítřek je naplánováno hned několik koncertů, dnes se ale konají ještě další dva. A právě na jednom z nich jsme právě zastihli organizátora festivalu Vojtěcha Drnka. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, díky za pozvání.
0: Tedy kde? Na jakém koncertu?
1: Právě stojím před klavírním salonem Petrov Gallery, kde probíhá koncert Kristina Bartas Red Landscape, což je kvintet skvělé klavíristky a skladatelky Kristiny Barty.
0: A říkala jsem, že dneska se konají dva koncerty, ten druhý ještě bude nebo už byl?
1: Ještě bude a bude to dvojkoncert v kině Centrál, Biocentrál, začíná v 7 večer, takže to jistě všichni ještě stihnete. Bude světová premiéra nového kvartetu Marcela Barty, The Click, a hned po nich bude shodou okolností podobně znějící kapela Brick, francouzská.
0: Takže vy poběžíte z Petrov Galerie do Biocentrál.
1: Přesně, to je ten plán.
0: Přivedl letošní ročník do Hradce Králové výrazná jména světové jazzové scény, no že se ptám, že?
1: Je to tak, jistě ano. Měli jsme už za sebou několik koncertů zahraničních kapel, všechny jsou vždy, a na to jsme velice hrdí, v české premiéře v Hradci, a to například saxofonistka Ingrid Laubrock nebo saxofonista Frank Gratkovský, a zítra nás ještě čekají velké hvězdy jazzové, a to Arcanum Quartet, který vydává na prestižním labelu ECM, skandinávský, a americký bubeník Gerald Cleaver v triu s portugalským saxofonistou Rodrigem Amadem.
0: Tak to jsou ty světové hvězdy a já už jsem zmínila, že festival je zhruba za polovinou, takže velká část koncertů ještě fanoušky jazzu v Hradci Králové čeká v následujících dnech. Kam byste pozval?
1: Já myslím, že je nejlepší zažít to celé a sobota začíná už ve 14:00 v netradičním prostoru sauny a osvěžovny Nuk, kde k saunovému procesu bude hrát Prague Quiet Music Ensemble. Potom se přesuneme ve 6 večer do sboru kněze Ambrože, nádherný komorní prostor kostelní, kde bude Dorota Bárová trio, a závěr opět v kině Biocentrál.
0: No, tak super, děkujeme. Takže festival Jazz Goes to Town v Hradci Králové je právě v nejlepším. Na další program vás poslal pořadatel nebo organizátor festivalu Vojtěch Drnek a samozřejmě festival má svůj web, takže pokud jste něco přeslechli a nebo chcete vědět víc, podívejte se. Děkujeme a užívejte zbytek dnešního koncertu i ten další krásný den.
1: Díky moc, nashledanou.
0: Den v kraji.

0: Králové a dnes dopoledne byl hostem Lady Klokočníkové v pátečním Habaději vedoucí Centra pro poruchy hemostázy profesor Petr Dulíček, aby pozval na besedu s odborníky, která se bude konat příští týden, 13. října, při příležitosti Světového dne trombózy. Kromě odborné přednášky, na které vystoupí i přednosta porodnické a gynekologické kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové doktor Pavel Kopecký, bude prostor i na individuální dotazy.
1: Ten den se na celém světě koná řada takovýchto akcí a my jsme se rozhodli otevřít toto téma po několika letech s kolegou Pavlem Kopeckým a je to směřováno pro všechny kategorie, nejen žen, potenciální mužů, ale je to formou vážně, nevážně skutečně o tom, jaká rizika dneska jsou, respektive jsou daleko menší než kdysi v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce. Já vidím výhodu i v tom, že kromě takového obecného a laicky vedeného úvodu je možnost dotazů, osobních konzultací s dobrým kulturním programem, takže já se na to moc těším. Mm.
2: Můžeme říci, co vlastně bychom si měli z té besedy odnést? Můžeme to říci už teď, co je takové to důležité, abychom věděli, protože ta beseda má název Nové trendy v hormonální antikoncepci.
1: Ano, co by si posluchačka, potenciální uživatelka nebo současná uživatelka měla odnést je to, jaká je skutečně dneska vyčíslené to riziko a jaké jsou nové možnosti antikoncepce, protože některé nové přípravky tady jsou. A my jsme taky chtěli, aby ty ženy to dostaly z druhé strany a ne měli názor jenom toho, kterého gynekologa, ke kterému chodí. Takže témat je tam hodně a já si myslím, že to stojí za to, protože já s těmi ženami jsem třikrát do týdne v poradně ve styku a těch dotazů mají hodně, tak se těším, že přijdou.
2: Mm-hmm. Dá se říct, že stoupá počet onemocnění trombózy právě vzhledem k tomu, že ne vždycky možná se chováme tak, jak bychom měli?
1: Obecně výskyt trombózy v populaci asi zůstává stejný. Oni jsou tam protichudné tendence. Na jednu stranu populace stárne a věk je spojen s vyšším rizikem trombózy, na druhou stranu máme nové léky, lepší doporučené postupy, jak jí předcházet, ale stran té antikoncepce my chceme právě jaksi spíš uklidnit, protože ten výskyt bezpečně klesá a chceme ukázat také na to, že pokud k tomu případu u té které dívky, ženy dojde, že nelze všechno jak si vztáhnout jenom té antikoncepci, ale že v té etiologii, v té příčině vzniku hrají roli i jiné faktory.
0: Mm-hmm. Beseda s odborníky při příležitosti Světového dne trombózy se bude konat příští týden, 13. října v Hradci Králové v hotelu u Královny Elišky od 19 hodin. Pozval vás vedoucí Centra pro poruchu hemostázy profesor Petr Dulíček. Byl dnes hostem u Lady Klokočníkové v našem vysílání.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: V Šarmu se na podzimní plány zeptáme úřadující šarmantní osobnosti Jitky Molavcové. V kosmetickém rádci probereme nové trendy v estetické medicíně a upozorníme na některá nebezpečí vlivu sociálních sítí. Taky si připomeneme zakladatele krevních skupin a jejich význam pro naše zdraví a chybět nebudou ani další pravidla etikety.
0: Šarm v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové nádraží v Hradci Králové na Slezském předměstí. Dnes láká milovníky historie. Své zastávky tam totiž využila unikátní replika legionářského vlaku. Na místě je naše redaktorka, stopařka Zuzana Boučková. Dobré odpoledne nebo pěkný podvečer. Zuzko, tak co zájemce na nádraží ještě čeká?
1: Přeji pěkný podvečer. Na Slezském předměstí vyrostlo na kolejích plnohodnotné muzeum pod širým nebem, které se skládá z celkem 14 speciálně upravených vagónů. Návštěvníci tu na vlastní oči vidí, jak vypadal všední den československých legionářů během jejich slavné sibirské cesty. Prohlídka nabízí originální pohled do minulosti, od takzvané teplušky, kde vojáci v provizorních podmínkách žili a spali, přes polní poštu, zdravotní a štábní vůz až po funkční kovárnu s historickými průstřely ve stěnách. Součástí soupravy je i obrněný vagón s výzbrojí, který nejvíce přitahuje pozornost dětí. Zájemci navíc nemusí spoléhat jen na vlastní průzkum. Přímo na místě probíhají pravidelné komentované prohlídky s odborným výkladem průvodců legionářů. Pokud si chcete legiovlak prohlédnout, máte teď jedinečnou šanci. Na nádraží na Slezském předměstí bude vlak stát až do neděle do 16 hodin. A podotýkám, že vstup je zcela zdarma.
0: Za informace i pozvánku děkujeme reportérce Zuzaně Boučkové. Příjemný podvečer, naslyšenou.
1: Hezký podvečer.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 9. října posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Bude za chvíli 18 hodin, ale ještě si povíme, co budeme ve vysílání sledovat v následujících dnech. Zítra po celý den vám budeme přinášet informace, které se týkají voleb v našem kraji. Jakmile budeme znát výsledky v jednotlivých městech, tak vás budeme samozřejmě informovat, a to jak ve vysílání, tak i na webu Českého rozhlasu. Dobrovolníci se zítra zapojí v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Budou sbírat odpadky po letní sezóně. Sraz je od 8:30 do 10:00 hodiny u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle, a budeme u toho. Skanzen Villanova u Hřínov na Rychnovsku od zítřka obsadí filmaři a dozvíte se z našeho vysílání proč. A na co se můžete těšit v pondělí? Naším hostem po 8:30 bude úspěšný hudební producent Lukáš Chromek. V radioporadně po 11. hodině přivítáme primářku Sylvii Šidákovou. Budeme si s ní povídat na téma zdravá páteř, jak spát a na čem, i jak rozhýbat stuhlé klouby. Do radioporadny se pochopitelně můžete také zapojit. Jak víte.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: V 18 hodin zprávy s Alenou Brantovou a potom páteční hudební speciál Desky, pásky, vzpomínky, a tentokrát vás provede hudební skladatel Zdeněk Barták. A Romana Joudelová vám přeje pěkný večer a celý víkend s rádiem vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bee Gees, Elton John, Michael Jackson nebo Sting. Ovšem tentokrát tak, jak je možná neznáte. Pět hudebníků Filharmonie Hradec Králové a jejich nové kvinteto Labe zahrají známé popové hity v komorních aranžích a navíc na místě, kde byste koncert nečekali. A k tomu ještě pomohou dobré věci. Výtěžek z koncertu totiž podpoří nadační fond Honzíkova cesta. 14. října v 19 hodin přijďte do showroomu Polstrin v Hradci Králové Kuklenách. Vstupenky kupujte na hkpoint.cz. Do Polstrinu na Labe 14. října vás zve i mediální partner koncertu Český rozhlas Hradec Králové.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Česku se konají komunální volby. V Lánově u Vrchlabí se volí na dvou místech. Paliva můžou o víkendu a v pondělí zdražit. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Tenistka Linda Nosková se poprvé kvalifikovala na tenisový turnaj mistryň. A sobota bude zamračená a deštivá s teplotami do 15 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová.
4: Volby 2026.
3: Domeček hasičské zbrojnice a obecní úřad. To jsou dvě místa v Lánově u Vrchlabí, kam chodí obyvatelé volit. Kandidáty vybírají ze tří uskupení a volby tam sleduje reportérka Kateřina Kohoutová.
5: Tak jak už jsme zmínili, tady v Lánově jsou dva volební okrsky, a to prostřední Lánov, ten má víc voličů a tam už přišlo do této doby odevzat svůj hlas zhruba 25 obyvatel. V Horním Lánově tam jich je méně, zhruba kolem 300 a tam zatím dorazilo něco kolem 20%. Žádné komplikace členové komisí tady zatím nezaznamenaly. Většinou lidé prokazují svou totožnost předložením občanského průkazu, pouze tři využili možnosti e-dokladu. Od 14 hodin přišlo podle odhadů spíš víc starších obyvatel, mladší komisaři očekávají tradičně spíš až na večer. Prý tady není výjimkou, že někteří přicházejí až těsně před 22. hodinou. Kdo to nestihne dnes, tak má šanci ještě během zítřka, a to od 8. do 14. hodiny. Z Lánova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
6: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
3: Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 640 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů víc než dnes.
4: Sport.
3: Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Mírnýho západní vítr bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Rychnovsku se na silnici 14 u Dobrušky v Běstvinách srazila dvě osobní auta. Místem s opatrností projedete.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
4: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
7: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

kou se prokovalo, přivádí sebou nový den. Být přitom

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně od člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele, to je hrozně těžké, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro roka půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka. Ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

To byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Suchého hlasu a jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži a naspívala to nádherně a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro ně byla příliš

extravagantní. Jo? Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem ji po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Každé třetí obci našeho kraje se letos podařilo sestavit jen jedinou volební kandidátku. Česká inspekce životního prostředí využívá při práci drony. Jakub Menčík prošel na tenisovém turnaji v Šangaji do třetího kola a zítřek bude zamračený a deštivý s teplotami do 15 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová.
3: Volby 2026.
2: Horní Kalná v Podkrkonoší patří mezi třetinu obcí v kraji, kde lidé hlasují jen pro jedinou registrovanou kandidátku. Kolik lidí už přišlo volit do budovy obecního úřadu, tam sleduje reportérka Kateřina Kohoutová.
4: Lidé přichází, ale opravdu postupně, dá se říct spíš, že se trousí, žádné velké tady návaly opravdu nejsou. Někteří obyvatelé mi sami řekli, že je odradilo i právě to, že je v obci pouze jedna kandidátka a v podstatě nemůžou vybírat z více uskupení, což tady dlouho nepamatují. Navíc té jedné kandidátky ještě dva kandidáti před volbami odstoupili, takže lidé mají k dispozici pouze 6 jmen. Vzhledem k tomu, že dosud to bylo 7členné zastupitelstvo, tak po volbách rozhodně tak početné nebude. Co se týká senátních voleb, tak většina z těch, kteří přichází k volebním urnám, tak jsem na obecní úřad, tak volí i do senátu. Potkala jsem zatím jenom dva lidi, kteří kandidáty nevybírali, a to proto, že jednodušeně senát odmítají. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v Černoučku na Litoměřicku. Původně se neplánoval hlasování zúčastnit kvůli soukromé zahraniční cestě. Po návratu do Česka a odevzdání hlasu Pavel své předešlé rozhodnutí označil za chybu. Jeho návrat ze zahraničí kvůli volbám ocenili koaliční i opoziční poslanci, například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
5: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji. Já jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
2: Česká inspekce životního prostředí využívá při své činnosti 4 drony, které jí pomáhají získávat data v rozsáhlých a obtížně přístupných lokalitách. K dispozici má 3 aktivní piloty dronů a školí další zaměstnance. Drony využívá například při monitoringu skládek, nelegálních terénních úprav nebo volně žijících živočichů. Letos taky pomáhali s kontrolou stavu malých vodních elektráren.
3: Sport.
2: Jakub Menčík postoupil na tenisovém turnaji v Šangaji do třetího kola. Srba Kecmanoviče porazil 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude Argentinec Francisco Cerundolo.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Mírnýho západní vítr bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 na exitu 95 je uzavřený sjezd ve směru na Polsko a nájezd ve směru na Prahu. Důvodem je budování napojení na dálnici D35. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu a dobrý dojezd.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí. Co je správně?
2: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
1: Od kterého roku?
2: To vám řeknu úplně přesně. Když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar oni rozumějí ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
1: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
2: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
1: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost, tam bude možná vhodnější použít to sázejí místo sází.
2: Přesně tak, totiž je tím úplně jasně řečeno, o jaké číslo mluvnické se jedná.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was habt ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jen zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu taky vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo Divadlo, das Švanda-Theater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Deutsche, viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen, zum Beispiel im Theater, sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Ja vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů při knize. Sousedé.
1: Jubileum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Velike Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Bergollenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas, zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy, oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravopřipojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
17: Ano, představte si. Nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům. Například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polifarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku u prostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruitem, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které pojí. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek.
1: Jako bojí
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk si pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
0: Ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zase u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy

0: Další dotaz psaný z našich stránek.
1: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Euthyrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc jak půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějakým meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
1: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
1: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc, ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Boxofen ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodural a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba si bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba Ascorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšu nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

Hůlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitost si zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru. Zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski, tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je, obchody v Praze.
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižuterii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik, vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tady žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sednodraselného skla.
10: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski and Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamů nebo polodrahokamů. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Koneckonců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled? Ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci, briliant, to je jasné, šaton, dobře, čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takovéto nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov edel, vznešený, a Weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No, v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak to máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižutery po roce 1945, to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělal světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět a nebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od kotýr, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led. Odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti, mohl sloužit jako talisman, antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z

0: zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
1: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
2: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
3: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk k šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarevný.
1: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
3: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene, zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časy. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
0: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci čtvrté a páté generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel. Volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se dokázali samostatně zhodnotit. Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel?
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To jste ani nevěděl? Jeli skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte. My jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: No, tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins, dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumaje přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Začasného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podráždění mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud. Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
4: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
5: Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
4: Zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
2: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
4: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
5: Okamžitě odejděte z mého domu.
4: Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady,
2: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte! Pravil senátor
2: a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsící mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na ten...

tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis. Křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis. Rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jakživ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Mikea O'Flaganena z Five Pong, pana Snaba Rafferty'ho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila,
že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mně od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu vskutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů
a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, páteční sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy ten lesen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokráté. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych si mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Krásně černý moře. No. Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, ten jsi nebyl takový jaký, no.
0: Jo, ale prostě víc, no.
1: A bylo to všechno good.
0: No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si hnedka bobovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco
1: krásný,
0: bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte?
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte? Začnete v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No jasně, půjdu ven, no, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju. No.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teďka k tématu.
0: Ano.
1: To, co nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak, já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne padat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Pojďte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla. Nebyla.
0: A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, proč bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěla.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano, tak... Bože, se někam už nedostanu, ale já se bojím tý zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tamhle přesestra, upadá hodně to tady bolí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Mm-hmm. To je nešťastná, no. Já taky to je. Ráda bych někam.
0: Věřím. No, někam se vypravit. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička Prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: takže na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tedy, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to opravdu, ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme
0: nádhera.
1: Možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, no, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že...
1: Jinak...
0: No.
1: Ano.
0: Ne, povídej.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě
0: tohle,
1: v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, mm-hmm. tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v Hrdlaci a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo?
0: Uh-huh.
1: V Řecku a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo všechno, jo?
0: Uh-huh.
1: No, přes deny jak štaž. Ona tam se byla i manželka, jo?
0: Uh-huh.
1: A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové souprav a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo?
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní, my,
0: ano, ano, to je pravda.
1: No, takže tak, takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo. Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehly, ale potom se to rozjelo. Pak teda vědě byli hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílého, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krve mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospudek.
0: Uh-huh.
1: Tam do toho června ty hospudky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
0: Uh-huh.
1: Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny aj dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit třeba, jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo. No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se oblíct, ale dobře se aj najést a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový, jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale já, no, pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale tak, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
0: No, to je jasný.
1: To, nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo? Ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, a takhle, ono, nahoře, tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě, a kvotekom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo.
0: Tak nebyl čas, dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo.
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě bylo pěkně,
0: jste to,
1: ale
0: to je
1: dneska
0: dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Mm-hmm. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si pak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: A oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo?
0: Ano,
1: třeba pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krásná.
0: To se vám líbilo
1: víc. Jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, a my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: To je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Z toho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malý krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhlo z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takové té, v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no,
1: protože tam ti pavouci.
0: Jo.

0: jako já.
1: Já mám hrůzu z pavouků.
2: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď my šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
2: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam... asi nemohla.
2: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když to někde vidím. Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
2: No jo,
1: jo,
2: to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, no, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
2: máte ráda
1: země
2: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko. A
2: ano, ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
2: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
2: Paní jo, Soňo, bylo... taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, taky... jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat jo, nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
2: Nápodobně.
1: A trochu teplejší počasí. Ano. Jsme si ho užili, ale
2: uvidíme,
1: nic se nedá dělat.
2: Jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislit, že mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě +55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád do ruce jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, to bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, bude dělat jenom místo předsedu a tak, no tak to bylo, ale jsem se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na mě bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda toho cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a s mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: Ta první mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, a on mě říkal, ne, rodinné příslušení, no tak jsem se oživil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho, teda, bych, poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. A to koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo na zdraví, tak on vždycky říkal na zdraží. Ale tak to je vedle. No ale důležitý je, že ho poprosil, a tak přes celou Francii na Mont-Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety po... No, jediné, co mě donušili, půl rajče, já syrový rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co se dalo ke stolování. Jako, no. A jinak, co dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve Včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, a tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stále teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, na tom jednom konci tam byla prostě rarita, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale to je, říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt. Vzpomíná. Jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jich a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za tou žili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc samoc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd a písnička Franky Louhán krátce po půlnoci a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, Bulharsku, Vendéje, v Polsku. Uh-huh. Se třeba rokama jsme byli na Korfu. Uh-huh. Jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla a nakonec zjistila, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají a tak. Nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem jel autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Byli jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mm-hmm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Mm. To už sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky, tam všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: Ne? A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvili, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je, koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, pan, jak ji naštruš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Sera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovala, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplnil, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku, někde.
1: No tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám starach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechny ty hadě, tak toho by mě lobavy, a i z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A vzhledem k tomu stylu života a to vám. Mm-hmm. Všeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Mm-hmm. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Karářské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen. No.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní ještě týden. Ještě na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Mm-hmm. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnou na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na túry.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, jak pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch lanách, jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Jitka ztratila, dlouho se nebyla v
0: toho pořadu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně jo. Tak.
1: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

chudák pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Porcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Slzy tvý mámy. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: Je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim do, nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Za chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestovní.
1: Cestu.
2: Itinerář nějaký.
1: Odkud kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, letíme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližný itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak.
2: Já,
1: ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: Namíbii, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbii, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá. No,
2: no, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako když jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam do pruhu, když člověk neví, kam vůbec. Má, to je peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3-4 hodiny aspoň.
1: No a když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho? No,
2: a tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje,
1: no je.
2: Než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou, ale nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu jsme byli vlastně druhý Běloši, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. To byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano.
2: Úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tímhletím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu
2: přesně.
1: A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: A tak dále.
1: Myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla.
1: Žlutou zimnici tu dokonce vyžadují průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když

0: kyslí svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit

0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: A Jirtuško, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo, cestujete.
1: Tak tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky teda zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat dřeve na zimu a starat se.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční péči.
1: Vy jste skvělá, Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Tak jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hřebu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne.
0: Pak zase vy a opačně, no, zkrátka.
1: Ne. Ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši vysílání je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka je, která cestovala víc. A ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás se nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo,
1: tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ano. Ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano. Přesně tak.
1: Jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazí.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únorno, to je úplná tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes jara.
0: Ale už to začíná, on je to trochu jarem, to máte pravdu. A v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitoško, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já poslouchám.
0: No, a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak a tak. Znáte
1: jo, a ještě pro nás je teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Která mi tady topí a jsem u nich v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc. Děkuji.
0: Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauritius. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a vyrazíme společně na Mauritius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je
1: fajn.
0: Pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky, měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem. A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy
1: že
0: mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je,
1: je
0: pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to, nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauritius nebo Kuba teda?
1: Ta Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauritius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, jdi ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesnesu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak ona
0: spolu vyletěli
1: jako
0: na výlet?
1: Já.
0: Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno, ale
0: no.
1: Tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už to taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch. Kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři v zimě.
1: Vy jste úplně superová.

0: krát děkuji a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
1: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký taky víkend. Naslyšenou,
0: Milane. Krásný večer, hezkou noc.
1: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahoj, Tuško, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, já, ano. No.
1: Já to jsem u vás spíš dodá. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Míchové Hradišti, oddělení následné

0: Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem měl a jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
1: No.
0: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, co se stalo. Jela sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
1: Tak to je dobře.
0: Závěděl jsem mi to a zároveň ten se mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je v Mladý Boleslavě, určitě poslouchá, protože jsem mě říkal, že budu volat. Nejkrásnější moderní hlas. Jí tu štivu ke šelím.
1: Ježiš, děkuju.
0: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny, co tam je. Pozdravuju všechny. A já se někdy vozdu.
1: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo?
0: Pan Brimaš si mě vzal za svý, takže to dáme dohromady.
1: No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
0: Tam takže na Sardinii, byla v Itálii, strašně moc se mi to zavěděl, ale se mi to. Mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně, hodně zdraví. A to je všecko.
1: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova Kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma, pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, pátečně sobotní víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeji vám vydařený víkend podle vašich představ. Samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc. A budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit Svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pám, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pám, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pám, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale možná, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodne potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor, tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě ve mazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se vám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se spoznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol, copak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
3: Ty jsi pěkný přítel.
4: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
3: Pozdě, pane Zoubku, mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy! Poroučím se vám. Kubo! Kubo, Kubo! Vy mazale! Tak jsem tě přece nachytal. Dalo by to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku.
3: Tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to.
4: Ale...
3: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
4: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
3: Jak to?
4: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavádí to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval pos.
3: No koukej, koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
7: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
3: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
7: Po druhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
3: A tak. Tak ona už má nápadníka.
7: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s foukem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
3: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
7: Dovolno to.
3: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
7: Ty.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
8: Pane nadporučíku, nižší šel, že musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
9: Ale pane plukovníku, ten pes...
8: Patří mě! To je můj lux. Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Silverhut ztratil stájový pinč?
9: Nečetl.
8: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
9: Ujišťuji vás, že po druhé.
8: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic. Tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
10: Byly svedeny úporné boje u mezilaborce.
11: No jo, tak to je...
10: Jo.
11: To je takové.
8: Švejku! Vy jste ukrad psa!
10: Já ho neukrad.
9: Ale věděl jste, že je kradený.
10: To jsem věděl.
9: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale... Oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
10: Abych vám udělal radost.
9: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
10: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujem.
9: Tak se připravte. S tím marš baťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
10: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Majstr, můj činvány, zagrájem rumbičku, Evropa volájeť. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушал. Маєте балалайчоки на калафунте ми.
4: Да-да, мої із восчиці хорошні, розкошні, голубчиці мої. Маєте фукательні воловини приправені. Да-да, спасибо, да-да. А мій рудоармієць розкошні із восчик мій хорошні, що фукає до ти каналізація. Каналізація фунгує.
3: Pekno, pekno. O, šaljapa z hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vytečný oba.
3: Zagrajeme rumbičku, jako donský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
3: Já daju nastupu, prosím, aby všichni byli připraveni a dobře na mne pozírali. Prosím, připraveni všichni, ještě více připraveni, teď nejvíc připraveni. Pohov.
4: Da, ještě k pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztrískal již 3 gramofon.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé stali strá. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už neduhem rady neví, zvolá si lékaře do ženevy.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví, oni zatím popraví,
4: oni za stolem jen kejvají hlavou.

0: dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno scvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, to pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku JZD Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušili, jo? Ne, ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal po nějakým autu, jo, a Adina mě do toho hned skočila, vy jedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedle ní do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivější, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tamto.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Beníši? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste ta pověst.
9: Jasně.
3: A já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě. Každopádně zkušenost si myslím. A krásnou zkušenost. Takový zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molich, spíš taková milospaní rukulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu. A také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej si mraši rychle zmizet, tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: vedoucí... Tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane Vedo, co hledáte, Vedo?
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! Ta spořitelna dělá tak od oka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Krupa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádný kluk, tak ti gratuluji. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedinku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně, a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím. A ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno se rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně, a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jiný trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No
15: dobře,
3: no. Tak, tu jsem měl akorát jednou nebo dvakrát.
15: Teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený hricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale což je živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hansen Meyer.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion, aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss sie begegnen.
6: Vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein problém? Oh.
0: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom vím, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím.

0: korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
1: Černou kroniku.
0: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
1: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou podlavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
0: No, vidíte, to a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
1: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
0: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
1: Na 5.
0: Prosím?
1: Nepodmíněně.
0: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
1: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
0: No, ten má pochopení.
1: Pochopení?
0: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
1: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
0: Vy mi to nevěříte, vidíte?
1: No, dost těžko.
0: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze aspoň mě dívá.
1: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
2: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
1: Přeskočilo ti.
2: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům, prosím. Mohu zítra zase přijít?
0: Bohužel, zítra to nepůjde.
2: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko, ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
0: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
2: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
0: Zkuste to v pondělí.
2: Ano, pondělí.
1: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
2: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
1: A proč právě u ní?
2: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
1: No ona prodává knížky. Člověče, že si to neřekl, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
3: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
4: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já jsem si tě kdy brala.
3: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na osm. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se, vem se prášek.
3: Prášek?
2: No jo,
3: na co to je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo? No. Klid, do fabrikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
2: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem.
3: To je skoro. Osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Ale podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Ale.
3: Co?
2: To
3: tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Lístě.
2: Já jsem mě přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je...
2: Do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi jistý ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
2: Jsem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je těch hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
2: no jistě, tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

pod peřinu, vzpomeň si na mě.